železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Youngbloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues.

0: This song for the working man.
1: Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání, tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni. Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
1: Výborně, léto jaké bylo?
2: Dá léto se shrnout už několika krásné. Slovy?
1: Krásné, pořád.
2: Opravdu, jako, že jo? Já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já, my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
1: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
4: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout, já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
4: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
4: Jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
4: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
4: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
4: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že si mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
4: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
4: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
4: No tohle.
2: No jste taková hezká, plavá, buňavá.
4: Buďte ticho.
2: Taková čistá.
4: Tak to. Co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
4: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
4: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
4: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
4: Taky.
2: Jupi!
4: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
4: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
4: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
4: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
4: Promiň, tatínku.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to se mně právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi, jak vlak nikde, a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
0: ano.
1: Tak já říkám, no tak To je blamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal, tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koliště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
5: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
6: Dobrý den.
5: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
4: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
6: Děkuju.
7: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
4: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
4: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
4: Opakování, takže znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
9: ano.
4: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
10: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Jsem mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichou se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom sak. Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
4: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
6: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
4: Mladý chemik, jo.
6: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty skumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
4: Lámal ty malé pipety.
6: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
4: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
11: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: no jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk...

0: Itálie, takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
1: Jako měl jsem. Já už teda do ciziny moc nejezdím. Teda
0: kvůli
1: vůbec
0: tomu.
1: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jedeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No. A já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr, kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
0: to stačí a pak ukázat na těle.
1: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
0: byl problém s kyčlema.
1: Dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
0: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku. A díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bod a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně... strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano? Ano, nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mi neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: nežiditeli, poďte sem. Pane židiteli, ja vám dáš hadanku, ja vás dáš, mám, dávam hadanku, ano, ano, pane židiteli, ano. No můžeš mi dát clown hadanku. Pane židiteli, proč má pes v sadu takovej dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší, a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo. Hmm.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne, už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Hmm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900 číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod. Díky. A děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A
1: je tam.
2: Tak je Franček Závorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, mám, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další. Jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice, usedne na pelest postele, opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní. Nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorest je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba nového kulturního centra za 400 milionů korun. Slovácké muzeum ode dneška vystavuje pletené anděly. Citlivěji budou policisté informovat o psychických diagnózách pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Čekáme polojasno s teplotami až 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na stavbě nového kulturního centra. Po 5 letech od položení základové desky a řešení chyb v projektu začne hlavní montáž. Půjde o největší montovanou dřevostavbu svého druhu v Česku.
2: Základová deska pro kulturní centrum ležela 5 let prázdná. Důvod vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
3: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že je všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit.
2: Vyroste tam největší dřevostavba svého druhu v Česku. Jednotlivé díly už jsou hotové, říká výrobní ředitel společnosti Tarosnova Aleš Gebauer.
4: Jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty a tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
2: Hotovo má být na konci příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes začíná výstava s názvem Pletky s anděly. Její autorkou je divadelní výtvarnice a scénografka Eva Blahová. Do projektu zapojila i místní komunitu, konkrétně seniorky nebo žáky základní umělecké školy. Výstava pletených andělů pro celou rodinu je interaktivní, vysvětluje Vladimíra Černá ze Slováckého muzea.
5: Budou tam prvky, kdy můžou třeba dospělí vyšívat na takového krásného anděla, který už je tam rozvyšívaný. Bude možné pro děti si zahrát andělské karty, zkusit si kostýmy andělské, andělská křídla. Bude tam takové speciální andělské zrcadlo, kde se uvidí jako anděl a podobně. Takže ta výstava vlastně bude nabízet takové skoro herní prvky pro děti i dospělé.
0: Pletenou, háčkovanou i divadelní podobu andělů doplní mimo jiné verše Jana Skácela nebo Bohuslava Reinka. Dnešní vernisáž začíná v 17 hodin. Strážníci a policisté budou o psychických onemocněních pachatelů mluvit citlivěji. Doporučení přijali na základě podnětu kanceláře ombudsmanky. Informovat o konkrétních diagnózách budou ale nadále v případech, kdy přímo souvisí se spáchaným činem, je kvůli nim daný člověk ohrožen na životě nebo je nebezpečný pro své okolí. Pokračuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
6: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace. Abychom o nich neinformovali de facto pejorativně a nezveřejňovali informace více, než je nezbytně nutné.
0: Policie za letošní první půlrok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich bylo v Jihomoravském kraji. Řidiči tam porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně totiž v okolí způsobuje dlouhé kolony. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji máme teď mezi 12 a 16 stupni, odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů. Čekáme polojasno až skoro jasno, lokálně chvílemi může být i oblačno a vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné nehody nemáme dopravními servery ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji hlášené. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Brzké probouzení do letního rána doprovází taky náš pomalu se rozrůstající vysílací tým. Zdravím vás, milí posluchači, na startu 27. srpna. Dnes je čtvrtek, v kalendáři sleduju oslavence Otakary a kromě toho už chystám přehled historických událostí do kalendária. Vy zatím postavíte vodu na kafe, já pouštím písničku sourozenců Ulrichových Na rozjezd. Dobré ráno, teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín, je čtvrtek, přání dobrého rána posílám k datu 27. srpna a vybírám z kalendária. V roce 1879 zemřel Rowland Hill, anglický venkovský učitel, který vymyslel vůbec první poštovní známku. Objevila se na dopise v Británii, ale neměla ještě zoubky na okrajích. Říkalo se jí Penny Black a byla z ní na ní vyobrazena královna Viktorie. Do Hillova vynálezu všichni platili na přepážkách a cena za doručení se odvozovala od vzdálenosti místa určení. V roce 1929 se narodil scénárista, dramatik a spisovatel Jiří Hubač. Je považován za klasika české televizní inscenace. Napsal ale také řadu divadelních her a podle jeho scénářů vzniklo i několik televizních seriálů a celovečerních filmů. Hubače přitahovali lidé v mezních situacích s tragickými osudy, což je patrné například v jeho asi nejúspěšnější televizní inscenaci Ikarův pád a navazující Tažní ptáci. Zemřel před 15 lety. V roce 1955 vyšla poprvé Guinnessova kniha rekordů. Rekord o nejprodávanější knihu ji zatím pokaždé vyfoukla Bible, takže je to druhá nejprodávanější kniha na světě. V roce 1965 zemřel Le Corbusier, švýcarský architekt, který bývá označován za otce moderní architektury. Za první republiky navštěvoval i Zlín, tady vypracoval návrhy pro firmu Baťa. A ještě rok 1968 první tajemník UVKSČ Alexandr Dubček promluvil k národu. Ve svém projevu oznámil, že bylo dosaženo dohody týkající se opatření k rychlé normalizaci situace. Tento projev, jak víme, předznamenával následná léta.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Chris Norman je bývalým zpěvákem skupiny Smokey, ale ani na soulové dráze rozhodně nezapadl. Pustíme si jeden důkaz z roku 86. Písničku z německého kriminálního seriálu, která se pak stala velkým hitem. Midnight Lady napsal Dieter Bohlen, jeden z členů Modern Talking, jdeme 40 let zpátky.

0: 5 hodin 17 minut, dobré čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Zlín. Jak se dozvídám od meteorologů, dnešek by měl bohatě naplnit letní parametry. Situaci teď mírně rozvedu ve stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Ranní teploty na úvod, 15 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlíně. 16 stupňů, to je Staré Město a Bojkovice. 14 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Strání. 13 stupňů je na větším počtu míst Maruška Hostýnské vrchy, Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí, Vsetín, patří sem i Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Hošťálková a Velké Karlovice uvádějí aktuálně 12 stupňů. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, lokálně může být chvílemi i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 24. Slabý během dne, hlavně na Kroměřížsku mírný, severovýchodní až východní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou nepříznivé, během dne se upraví na dobré. Biozátěž je na dvojice, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Tak už za chvíli nám to poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A David Jabůrek, vítám vás u nich. Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO začíná dnes v 18 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Po dobu 4 dní vystoupí v ulicích města hudebníci, zpěváci, folklorní soubory i mažoretky. 22. ročník akce zahájí koncert Velkého dechového orchestru Zlín, Františka Skály a Provodovianů. Podrobný program je dostupný na webových stránkách města Zlína. Na netopíří dno noc dnes můžou přijít zájemci do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zoolog Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko je seznámý s životem těchto vzácných a chráněných malých savců. Účastníci je také budou pozorovat. Voz je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd. Vyšší aktivita voz ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům. Začíná dvoudenní zatmění měsíce. Bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce. Příští zatmění měsíce bude v České republice možné pozorovat na Silvestra roku 2028. A ve Zlínském kraji máme teď mezi 12 a 16 stupni. Odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů. Čekáme polojasno až skoro jasno. Lokálně chvílemi může být i oblačno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík. Dobré ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První pomoc může potřebovat každý z nás. Vzpomene si ale ve stresu, co dělat při bezvědomí, krvácení nebo zástavě srdce? Zásady první pomoci byly tématem včerejší poradny pro zdraví Českého rozhlasu Zlín. Ukázku uslyšíte za chvíli. Teď je 17:30.

0: Poskytnout první zdravotní pomoc by mělo být samozřejmostí. Ve stresu si ale nemusíme na všechny postupy vzpomenout. Jak v takovém případě jednat, i to zajímalo moderátorku Kristýnu Fuchsovou v poradně pro zdraví Českého rozhlasu Zlín. Ptala se lékařky zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbory Truxové-Zuchové.
1: No, je potřeba si uvědomit, že máme tady tísňovou linku 155 a ta přesně pro tyhle situace slouží. Takže pokud se člověk dostane do situace, že najde člověka, který leží, je bezvědomý, to znamená nereaguje na nějaký zevní podnět, tak co nejdřív vytočíte linku 155 a v ten moment v tom nejste sami. Máte na druhé straně partnera, operátorku, zkušenou, vzdělanou operátorku, která má ty znalosti a ví, co vám, jak poradit, tak jakým způsobem dál poskytovat. To znamená, kromě toho, že od vás zjistí ty základní informace, tak vám právě krok po kroku bude radit, jak poskytovat.

0: poskytovat první pomoc, že to je vlastně to klíčové.
1: Bavíme se o resuscitaci, co obnáší?
0: Pro lajky?
1: Ano.
0: Stlačování hrudníku.
1: Dříve to bylo i dýchání z úst, to už neplatí.
0: Pokud, ono to nedá se říct, že to neplatí, ten poměr pořád je u dospělého člověka 30 stlačení hrudníku a 2 takzvané umělé vdechy. Nicméně to pro lidi, kteří jsou školení, znají to. Pokud jste to v životě nedělali, zvednete ten telefon, zavoláte 155 a ta operátorka vás bude navádět, tak vás bude navádět k tomu, abyste stlačovali hrudník. Dýcháte v případě, že to umíte a že jste ochotní to provádět. Ono je tam i ten druhý faktor, to znamená nejenom, že to umíte, ale jste na ulici do cizího člověka. Prostě je potřeba stlačovat. Stlačovat určitě a pokud jste schopni, umíte to, tak je ten poměr 30 stlačení a 2 vdechy.
1: Jaký má být správný rytmus stlačování hrudníku?
0: Tak já teda číslama začnu, je to 100 až 120 za minutu. Je na to spoustu teorií, tradují se různé písničky, jestli byla menší, tak nás učili skákal pes, občas ještě se to bohužel učí někdy i ve školách, pak je spousta moderních písniček. Nicméně problém je v tom, že vy, když začnete resuscitovat, jste v určitém stresu, to je jako najetý na takovou tu větší vnitřní rychlost, tak člověk si tu písničku zpívá daleko rychleji, než by si ji zaspíval v tom správném tempu, tak jak má být. A k tomu tam máte opět tu operátorku. Ona vám začne říkat, stlačovat teď, teď, teď, to znamená, ona vám ten rytmus udá a na té tísňové lince je to z druhé strany slyšet, jak ten člověk rychle mačká, většinou to tak, nebo stlačuje, to tak je slyšet, takže ona vás koriguje v případě, že jdete rychleji. Kromě toho samozřejmě spousta technologických výmožeností, jsou různé aplikace, metronomy, aplikace vůbec pro poskytnutí první pomoci, takže tam ten prostor samozřejmě je i technologický.
1: Teď přejdeme od masáže srdce k tématu mrtvice, u které rozhoduje čas. Jaké příznaky by měl znát opravdu každý, abychom ji dokázali rychle poznat?
0: To je jedno z nejčastějších témat, které se bohužel podceňuje. Zkušenost je často i u starších lidí, kteří prostě mají vždycky pocit, že nechtějí obtěžovat, že to přejde. A to je právě trošku teďka přecházím k tomu, co jste říkala, že tam jde o čas. To znamená, pokud najednou nemůžete hýbat polovinou těla, nebo třeba nejste schopni udržet skleničku v ruce, nejde mluvit. A to nejde mluvit, vám třeba přijde divný, že najednou partner začne mluvit nějakým způsobem divně, nedávají ty slova smysl, to znamená mluví, ale prostě najednou dává slova jinak, než by vůbec nechápete, co se stalo. Nebo naopak se na vás dívá, vy vidíte, že vám chce něco říct a prostě to nedokáže v té puse, jak se říká lidově, poskládat, nejde mu to. Tak to jsou takový ty nejčastější příznaky, které je potřeba jako nepodcenit a právě máme zkušenost, že ty starší to podceňují. Bohužel cévní mozková příhoda nepostihuje jenom seniorskou populaci a čím dál mladší lidi, nemusí to být taková ta ischemie, o které jsme se nejčastěji bavili, ale může to být třeba z ničeho nic náhla, úplně úporná bolest hlavy, kterou člověk nikdy předtím neznal a to pak třeba může být krvácivá příhoda a nikdo nevíme, co máme v hlavě, jak se říká. Znamená, může tam být takzvané aneurysma, které prostě máte v hlavě a jednou to může prostě prasknout. A pak samozřejmě takové ty dramatické, jako najednou porucha vědomí, koláps, ten člověk se neprobírá, křeče. To všechno už jsou stavy, které můžou být tím prvotním projevem. Nicméně, co jste se ptala, úplně takové to typické, o čem se vždycky mluví, tak to je, že najednou nemůžete hýbat polovinou těla, nebo nemůžete prostě mluvit.
1: A platí proto i spadný pokleslý koutek? Je to vždycky?
0: Ano, to platí k tomu samozřejmě taky. Jsou k tomu různé pomůcky, ten člověk zkusí zapískat, najednou mu to nejde, ale i ten pokleslý koutek, to je právě ta část, že se jako není hybnost té poloviny těla.
2: Záznam celé poradny pro zdraví si můžete poslechnout na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz ve včerejším audioarchivu v záznamech 11. hodiny. Přeju dobré čtvrteční ráno.

0: Před minutou bylo 6:15. Podíváme se do aktuální předpovědi a ta nám slibuje letní průběh začínajícího dne. Upřesním po přehledu ranních teplot.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, ve Zlíně a v Luhačovicích. 16 ve Starém Městě a v Bojkovicích. 14 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Strání, 13 stupňů je pak na spoustě dalších míst, Maruška Hostýnské vrchy sem patří, Vizovice, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. 12 stupňů to je situace v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, lokálně může být chvílemi i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na severu kraje lokálně kolem 24 stupňů. Slabý, během dne hlavně na Kroměřížsku mírný severovýchodní až východní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Ráno jsou většinou nepříznivé rozptylové podmínky, což se během dne napraví a budou dobré. Biozátěž pro dnešek střední na 2. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V závěru měsíce budete mít na vlnách Českého rozhlasu Zlín opět příležitost udělat si přehled o srpnovém kulturním dění v našem kraji. O své nové výstavě promluví fotograf Antonín Kostka, herec a režisér Jan Budař nás spolu s Polárníkem Petrem Horkým nechají nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák. A nejen o podpoře mladých talentů se v rozhovoru rozpovídá ředitelka Kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka Hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. U dalšího Na túře v kultuře vás v neděli 30. srpna po 17. hodině rád uvítá Pavel Vacek.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Vítáme se do čtvrtku a upřání dobrého rána jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková. Dozvíme se například i to, jestli profese tatínka, režiséra Antonína Moskalika, ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Moskalikovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy chystá David, úvode je přesně v 6 hodin, to znamená za 7 minut.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Žáci základní školy na Výsluní v Uherském Brodě budou chodit na obědy do restaurace v Domě kultury. Skoro 2/3 Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací. Fotbalisté Slovácka postoupili do 3. kola českého poháru. Velkou Bíteš ale porazili jen o gól. Čekáme polojasno s teplotami až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu David Javůrek. Dobré ráno. Restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě začne od září sloužit jako školní kuchyně a jídelna. Město k tomuto kroku přistoupilo po nečekané výpovědi z pronájmu ze strany současného provozovatele restaurace. Na obědy tam budou po dobu rekonstrukce školní jídelny chodit žáci základní školy na Výsluní, dodává její ředitel Filip Strážnický.
4: Je to samozřejmě nějak vzdálené od školy, zhruba kilometr, takže děti budou docházet samozřejmě pod dozorem, takže bude to trošku náročnější na organizaci, ale já doufám, že všechno zdárně zvládneme. Děti můžou vlastně s učiteli jít přes park, takže v podstatě přecházení silnice asi na dvou místech zhruba, což není velká komplikace a já si myslím, že pro druhý stupeň i pro ten první stupeň úplně bez problému.
2: Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně vyjde na téměř 60 milionů korun. Hotová by měla být v lednu příštího roku. Češi podceňují kontroly elektroinstalací ve svých domácnostech. Pravidelné revize neprovádí skoro 2/3 z nich. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. Odpovídalo v něm 1000 lidí. Na rozdíl od firem nejsou pravidelné kontroly jističů, zásuvek nebo drátů povinné. Nutné jsou jen při kolaudaci a poté třeba při rekonstrukci nebo instalaci fotovoltaických elektráren. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlí, ale pojišťovny požadují dokumenty k elektroinstalaci, třeba při šetření požáru v domě.
5: Podmínky se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, proto je vhodné řídit se pojistnou smlouvou a doporučením odborníků. U běžných domácností pojišťovny zpravidla nestanovují jednotnou povinnost pravidelných revizí v konkrétním intervalu.
2: Pokud je revize nepravidelná, tak pojišťovny můžou lidem pojistku krátit. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu aspoň jednou za 4 roky, častěji pak u starších nemovitostí. Datové schránky od dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Sport. Prvoligoví fotbalisté Slovácka postoupili do 3. kola českého poháru. Na hřišti Velké Bíteše zvítězili těsně 2-1. Zápas proti soupeři ze 4. ligy rozhodl až v 85. minutě Artur Dolžnikov. Pro Slovácko jde o první soutěžní výhru v této sezóně.
6: Naopak na premiérové vítězství v sezóně dál čekají druholigoví fotbalisté Kroměříže. Hanácká Slávia ztratila ve druhém kole poháru vedení na hřišti třetiligového Vsetína, prohrála 1-2 a v soutěži končí. Dál nepokračuje ani Uherský Brod. Další tým ze 3. ligy podlehl doma prvoligovému Artisu Brno 0-2. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji máme teď mezi 12 a 16 stupni, odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů, čekáme polojasno až skoro jasno, lokálně chvílemi může být i oblačno, vítr pak povane slabý, severovýchodní až východní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez aktuálních komplikací. Tolik přehled momentálního dění Českého rozhlasu Zlín. Den plný dobrých zpráv přeje David Jabůrek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Slunce už máme pár minut nad obzorem, začíná další letní den, do kterého vás, milí posluchači, vítá Petr Uhřík s přáním dobrého rána. Dnes je čtvrtek, 27. srpna, svátek oslaví Otakarové a podle aktuální předpovědi zavládne slunečné i teplotně příjemné počasí. To jsou základní indicie pro naše společné chvíle u české muziky. Začneme písničkou Valdemara Matušky. Teď je 6 hodin a 5 minut. Za chvíli nabízím kalendárium. Přeju pohodu na startu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Je čtvrtek, přání dobrého rána posílám k datu 27. srpna. Vybírám z kalendária. V roce 1879 zemřel Rowland Hill, anglický venkovský učitel, který vymyslel vůbec první poštovní známku. Objevila se na dopise v Británii, ale neměla ještě zoubky na okrajích. Říkalo se jí Penny Black a byla na ní vyobrazená královna Viktorie. Do Hillova vynálezu všichni platili na přepážkách a cena za doručení se odvozovala od vzdálenosti místa určení. V roce 1929 se narodil scénárista, dramatik a spisovatel Jiří Hubač. Je považován za klasika české televizní inscenace. Napsal ale také řadu divadelních her a podle jeho scénářů vzniklo i několik televizních seriálů a celovečerních filmů. Hubače přitahovali lidé v mezních situacích s tragickými osudy, což je patrné v například asi jeho nejúspěšnějších televizních inscenacích I paru i karou v pád a Tažní ptáci. Zemřel před 15 lety. V roce 1955 vyšla poprvé Guinnessova kniha rekordů. Rekord o nejprodávanější knihu ji zatím pokaždé vyfoukla Bible, takže je to druhá nejprodávanější kniha na světě. V roce 1965 zemřel Le Corbusier, švýcarský architekt, který bývá označován za otce moderní architektury. Za první republiky navštěvoval i Zlín, tady vypracoval návrhy pro firmu Baťa. A ještě rok 1968 první tajemník UVKSČ Alexandr Dubček promluvil k národu. Ve svém projevu oznámil, že, cituji, bylo dosaženo dohody týkající se opatření k rychlé normalizaci situace. Tento projev, jak víme, předznamenával následná léta. Tolik z kalendária, zatímco děti ještě mají poslední dny prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách. Jak vypadá přípravný týden očima 27-letého nového zástupce ředitele a proč jeho zkušenější kolegyně s nadsázkou doporučuje mít po ruce Lexaurin? Uslyšíme už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Napřed Darinka, potom Darina, dnes Dara. Jak šel čas, známá slovenská zpěvačka si měnila jméno i příjmení. My se teď podíváme do meziobdobí konce 80. let, kdy využila hudební linky Ládi Štajdla, text si napsala sama.

0: Za 2 minuty 7:15 a v kalendáři čtvrtek 27. srpna. Zatímco školákům zbývá ještě několik posledních dnů prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách. V přípravném týdnu totiž chystají třídy, výuku a řeší organizaci nového školního roku. Na 7. základní škole Kvítková ve Zlíně je letošní začátek nový také pro 27-letého kantora Vojtěcha Najmana. Poprvé do něj totiž vstupuje jako zástupce ředitele. Kvůli tomu si ani neužil 2 měsíce prázdnin jako jiní jeho kolegové.
1: Nové výzvy, nové příležitosti a jak já říkám, žijeme jenom jednou.
2: Říká o své nové pozici Vojtěch Najman. 27-letý učitel bude jedním z nejmladších zástupců ředitelů ve Zlíně. Na nový školní rok se připravoval prakticky celé prázdniny.
1: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den, kdy jsme vlastně zařizovali různé herní prvky, nové lavičky pro školní družinu. Obnovovali jsme školní řád, směrnice.
2: Během léta si tak stihl vybrat jen týden dovolené, který strávil v Gruzii. Po návratu se znovu pustil do příprav a s přípravným týdnem podle něj pracovní tempo ještě zrychlilo.
1: Tak je to takový velký jakby humbuk, zhon, protože každý něco chce, všichni chtějí jít hnedka na exkurzi, všichni chtějí jít hnedka do divadla by chtěli jít a tak dále, takže teďka se to všechno nás tady by nahrnulo, je to hrozně moc.
2: Zkušenosti čerpá od svých kamarádů učitelů nebo také od kolegyně Jany Fancové, která na škole učí už od 90. let. Ve svém kabinetu ukazuje, co pro své kulaté pracovní výročí dostala od svých kolegů.
3: Čokoláda.
4: A 30 tam byla.
3: No a 30 jsem si dala sem.
2: 30 jako 30 let, co už na 7. základní škole Kvítková vyučuje angličtinu. Na otázku, jestli má po takové době zaručený recept na začátek školního roku, s nadsázkou odpovídá, že to je dostatek Lexaurinu, tedy léku na uklidnění. Ve skutečnosti ale ani po 30 letech nemůže spoléhat jen na osvědčené přípravy.
3: Každá skupina jazyková je specifická, takže úplně jako vytáhnout přípravu ze šuplíku to nejde, ale samozřejmě nějaký ten arzenál těch aktivit už v hlavě mám.
2: A právě zkušenosti a tah na branku mladých učitelů je podle náměstkyně primátora Martiny Hladíkové za ODS to, co u učitelů na zlínských základních školách hledají.
5: Mladí učitelé přináší energii, nové metody a technologie, zkušenější pedagogové naopak zase obrovský profesionální know-how a nadhled. Ideální škola je podle mě ta, kde se tyto dvě generace vzájemně učí.
2: Podle Martiny Hladíkové jsou všechny zlínské základní školy na nový školní rok kapacitně i organizačně připravené. Do lavic se žáci vrátí za 5 dnů. První zvonění po prázdninách uslyší už v úterý 1. září. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Narodil se na Sibiři a když ve 13 letech v Česku nastoupil na gymnázium, uměl jenom dobrý den a děkuji. Dnes je uznávaným odborníkem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a navíc otevírá už 2. výtvarnou galerii ve městě. Hlavou vědec, tělem sportovec, srdcem umělec. Hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude už 27. srpna Danila Gorgol. Těší se Jarka Barboříková.
6: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace z Brna, tím naznačuju, že se další věty budou týkat počasí. To podrobně zhodnotí meteoroložka Andrea Kvapilová, které přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme u současného stavu. Co nám řeknete k dnešnímu ránu ve Zlínském kraji?
1: Tak teďka nám převažuje většinou oblačno, vyskytují se nám také ojedinělé mlhy v údolích, to hlavně teda na východě, a teploty od 16 do 12 stupňů a k tomu nám vane vítr slabý, severovýchodní až východní do 15 km za hodinu.
0: Jak vypadá předpověď na příští hodiny? Co nám čtvrtek nabídne na obloze a v maximálních teplotách?
1: Tak ráno ještě musíme počítat v údolích s ojedinělými mlhami, jinak čekáme většinou polojasno, ale stále ta oblačnost přechodně může být taková zvětšená. Ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů na severu kraje trošinku chladněji, tam spíše ty teploty jenom kolem 24 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, během dne potom hlavně na Kroměřížsku bude i mírný, severovýchodní až východní do 20 km za hodinu.
0: Doplňme si biozátěž.
1: Tak ta je pro většinu kraje na stupni číslo 2, což je střední zátěž. Výjimkou je jenom Vsetínsko, kde ty teploty jsou nižší, tak tam je stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Posuneme se k pátku. Zítřejší předpověď skutečně vychází na tropický den. Je tu taková vyhlídka?
1: Ano, tam ty nejvyšší teploty čekáme od 29 do 32 stupňů, ty nejnižší teploty od 19 do 16 stupňů, ale při tom slabším větru, hlavně v těch údolích na východě, ty teploty minimální ale mohou klesnout i na hodnoty kolem 13 stupňů. Čeká nás většinou polojasno, potom později odpoledne nám postupně od západu začne té oblačnosti přibývat a v noci na sobotu se nám začne i zvyšovat pravděpodobnost výskytu přehánek a bouřek. A tam jediná nejistota je, že vlastně čekáme, že by se k nám měl dostat saharský prach, takže té oblačnosti může být trošinku více nebo může být taková méně průsvitná, než i třeba ty modely dávají nebo očekáváme. A také zde bude i v pátek větrno, ze začátku ještě vítr noci na některých místech slabý, hlavně v té západní části kraje mírný, potom přes ten den, ale čekáme, že ten vítr bude převážně čerstvý, jihovýchodní až jižní do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout rychlosti i kolem 55 km za hodinu, ale na večer už by měl potom začít slábnout, jenom v noci, kdyby se případně vyskytly ty bouřky, tak tam může přechodně zasílit.
0: Věnujme se taky blížícímu se víkendu, projdeme si krátce oba volné dny. Jak vidíte poslední prázdninový víkend?
1: Tak sobota, tam ještě v té první části dne musíme počítat s takovou velkou oblačností a čekáme tam přehánky nebo občasný déšť, nedá se vyloučit i bouřka, ale potom by to během hlavně toho odpoledne už mělo tady ty srážky odejít a i oblačnost a už by mělo být většinou polojasno. Ty nejnižší teploty od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší většinou od 23 do 27 stupňů a neděle, ta vypadá, že už by měla být potom jenom slunečná, většinou polojasno, je tam jenom velmi malá pravděpodobnost na výskyt přehánky. Ty nejnižší teploty nedělní od 16 do 12 stupňů a ty nejvyšší nejčastější od 24 do 28 stupňů.
0: Ještě zajímavost nakonec, to se vždycky bavíme o rekordních teplotách. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké jsou to hodnoty pro 27. srpen ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota 1,5 stupně Celsia je z roku 1993. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum 33,6 stupně Celsia máme z roku 1960 a zaznamenali jsme ji na stanici Kvasice na Kroměřížsku.
0: O počasí nám podrobně pověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Za 4 minuty bude 6:30. Před zprávami si ještě poslechneme písničku Michala Hrůzy.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi David Jabůrek. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam během dneška a zítřka opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Úsek bude úplně uzavřený. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám, které míří do krajské nemocnice. Nová autobusová zastávka Delta na Vsetíně nakonec nevznikne. Od neděle ve městě začnou platit nové jízdní řády hromadné dopravy. Zastávka v místní části Rybníky jejich součástí ale nebude. Její zvažované zřízení by vyžadovalo změnu dopravy ve Štěpánské ulici a zrušení parkovacích míst. Důvodem je také malý zájem obyvatel sídliště. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit. Mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuto kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybňují, že tím obec ušetří. Obce na Frýdecko-Místecku varují před medvědem. Šelmu před několika dny v oblasti Zlatníku nedaleko Krásné spatřil turista. Zpráva HKO Beskydy ale výskyt medvěda nepotvrdila. Lidé by přesto měli být v horách opatrní a v případě setkání se šelmou nepanikařit, vyhnout se očnímu kontaktu a pomalu odejít. A 12 až 16 stupňů jsou aktuální teploty na teploměrech měřících stanic ve Zlínském kraji. Maximálně by dnes měly naměřit 25 až 28 stupňů. Čekáme polojasno až skoro jasno, lokálně chvílemi může být i oblačno. Vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní servery nehlásí ze silnic ve Zlínském kraji žádné nehody. No a po zprávách přebírá slovo zpět Petr Uhřík. Dobré ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě ranní pozdravení za volant, přeju klidnou a bezpečnou jízdu. Posluchačům, kteří zrovna procitli, pak připomínám čtvrtek, datum 27. srpna. Dobré ráno, na hodinách máme 6:30 a 3 minuty.

0: Je 7:30. Vítejte, milí posluchači, do čtvrtku 27. srpna. Český rozhlas Zlína přeje dobré ráno, naznačím, kam se v našem vysílání postupně podíváme. V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci stavět nové kulturní centrum. Jde o největší dřevostavbu svého druhu v Česku, do centra se vejde až 600 lidí. Reportáž uslyšíte před 7:30. Fotbaloví rozhodčí nižších soutěží ve Zlínském kraji svým protestem proti nízkým odměnám pomohli kolegům v celé republice. Podrobnosti k tomuto tématu přidáme v 7:50. A já se už za chvíli budu znovu krátce věnovat počasí, podívám se do aktuální předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dobré ráno všem probuzeným, projdeme si informace, které beru pravidelně od meteorologů a upřesníme si další průběh léta.
1: Počasí.
0: Ještě na úvod ranní náhled na aktuální teploty. Momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 12 a 16 stupni. Očekáváme většinou polojasno, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost, ráno se v údolích vyskytují ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 28, na severu kraje lokálně kolem 24 stupňů. Slabý během dne, hlavně na Kroměřížsku, mírný severovýchodní až východní vítr, bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď ráno většinou nepříznivé, během dne by ale měly být dobré až velmi dobré. Biozátěž střední na dvojce Setínsko počítá s mírným, tedy jedničkovým stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Holešově se včera v centru pro seniory sešli klienti, jejich blízcí i přátelé na společném hudebním odpoledni. Reportáž z akce uslyšíte už za chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnes je 27. srpna. Včerejší odpoledne patřilo v Centru pro seniory v Holešově setkání klientů s lidmi, kteří jsou součástí jejich života. Byla u toho i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslechneme si, jaká byla nálada. Tady je reportáž z veselé akce.
1: V parku Centra pro seniory v Holešově bylo ve středu odpoledne pořádně živo. Konalo se zde hudební odpoledne určené nejen klientům centra. Pozvání dostali také jejich rodiny, přátelé, bývalí kolegové nebo sousedé.
2: My jsme jim chtěli našim klientům zpříjemnit středeční odpoledne a bylo krásně, tak jsme se rozhodli, že tohle akci uspořádáme.
1: Říká Edita Horná, terapeutka Centra pro seniory v Holešově. Na hudebním odpoledni vystoupila dechová hudba Hulíňané a program zpestřili také tanečky v podání Luclavské Chasy. Klienti centra si vystoupení pochvalovali.
3: Pěkné pořad je to pro nás, pro starší. My tady všichni.
1: Říká paní Vlasta. Hudební odpoledne ale přivedlo do areálu Centra pro seniory i lidi, kteří v něm trvale nebydlí. Někteří přišli za svými blízkými, jiní si přišli poslechnout oblíbenou muziku. Dorazila například paní Jana Stučap na Kroměřížsku.
4: Líbí se mi ta dechovka. Na první, no máme tady také v domově dost známých, takže to tady někdy obejdu.
1: A užít si odpoledne přijela i paní Marie z Holešova.
5: Přijela jsem za tetínkou, která má letos 102 roku, no a bohužel není tady, poslouchá u okýnka. Kde vystupuje dechovka, tam se v podstatě zúčastňujeme ještě s kámoškou, právě čekáme, si přijde. A Hulíňané, no tak to tady je známá kapela.
1: Hudební odpoledne je ale jen jednou z aktivit, které Centrum pro seniory v Holešově pro své klienty připravuje. Potvrzuje to terapeutka centra Edita Horná.
2: Klientům nabízíme výlety na hostin, poníky jsme tady měli, domácí zvířata, loni, různý turnaje v kuželkách a jinak se tady většinou setkáme v parku, aby jsme mohli být všichni pospolu.
1: Ať už jde o hudební program, výlet nebo obyčejné posezení v parku, v Centru pro seniory v Holešově jsou společné aktivity důležitou součástí každodenního života. Z Holešova Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba nového kulturního centra za 400 milionů korun. V zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí můžou lidé dnes večer pozorovat netopíry. České volejbalistky skončí v základní skupině mistrovství Evropy druhé. Dnes bude polojasno, naměříme do 28 stupňů. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší David Jabůrek. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na stavbě nového kulturního centra. Po 5 letech od položení základové desky a řešení chyb v projektu začne hlavní montáž. Půjde o největší montovanou dřevostavbu svého druhu v Česku a více uslyšíte v našem vysílání v reportáži krátce po 7:15. Na netopíří noc dnes můžou přijít zájemci do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zoolog Zdeněk Tyler z Muzea regionu Valašsko je seznámý s životem těchto vzácných a chráněných malých savců. Účastníci je také budou pozorovat, říká mluvčí muzea Jiří Koňařík.
5: Návštěvníci si nejprve poslechnou přednášku, po které bude následovat ukázka živých netopírů a nakonec se společně se zoologem vydají na krátkou procházku zámeckým parkem spojenou s určováním zde žijících druhů netopírů.
3: Policisté už nebudou zveřejňovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu iniciovala Hana Potměšilová, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
6: Nejčastěji u člověka, který má nějakou diagnózu, dopustí se nějakého přestupku nebo trestného činu a ta jeho diagnóza ve veřejnosti vyvolává určitou obavu, tak často rovná se rovnítko kriminálník nebo někdo, kdo je společnosti nebezpečný, což je špatně.
3: Začíná dvoudenní zatmění měsíce, bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce.
7: Sport.
3: Už před závěrečným zápasem proti Bulharsku mají české volejbalistky jisté, že v základní skupině evropského šampionátu v Brně obsadí druhé místo. Rozhodl o tom zápas, ve kterém Srbky porazili 3-0 na sety Řecko. Právě první Srbsko už Češky nemůžou přeskočit a nikdo další se naopak nemůže dostat před domácí tým.
8: Až po utkání s Bulharskem hraném od 19 hodin večer se české volejbalistky dozvědí jméno osmi finálových soupeřek. Jisté je, že půjde o Švédky nebo Francouzsky. Tyto dva týmy se utkají ve vzájemném utkání a pokud Švédky nevyhrají za 3 body, budou soupeřkami českého týmu právě oni. David Nekvinda, Radiožurnál.
3: A čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menšík slaví na Grand Slamu US Open titul ve smíšené čtyřhře. Švýcarsko-italskou dvojici Benčičová-Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6.
4: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji je aktuálně mezi 12 a 16 stupni. Odpolední maxima budou 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněji.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. A po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Než se vydáme po Moravě za dalším tajemným slůvkem v naší soutěži, zastavím se na chvíli u kalendáře. V něm se orientujeme podle data 27. srpna. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku a přeju dobré ráno Otakarům všechno nejlepší k svátku. Za chvíli se můžete pokusit o správnou odpověď z oblasti domácího nářečí a pokud se podaří, pak tu mám připravenou odměnu od vydavatelství Kazda. Stanley Tucci napsal knihu s názvem Chuť mého života, ve které najdeme memoáry o jídle a právě o životě s dodatkem, že jídlo je paměť, láska i domov. Písnička Petra Reska poslouží jako pomyslný odrazový můstek. Petr Uhřík přeje pohodové letní ráno, když teď máme 7 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině, je tu čas na oblíbenou soutěž. Přede mnou už nachystaná cena pro dnešního výherce, tak věřím, že ten, kdo se k nám ve čtvrtek 27. srpna dovolá do studia Českého rozhlasu Zlín, bude úspěšný. Hrajeme, jenom připomínám, o knihu s názvem Chuť mého života. Telefonní číslo je stále stejné.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Do Šumic na Uherskobrodsko, do tamního válcového mlýna jsme se pro slovo do soutěže, jak se u nás mluví, vydali za panem Milanem Pipalem. Kdo pak je připravený na telefonu, to hned zjistíme. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Jirka, Uherskobrod.
0: Pan Jirka, už po snídani, kafe na stole, okno otevřené, trefil jsem se nebo ne?
2: Ještě v posteli.
0: Tak já doufám, že vy v tom trefování do správných variant odpovědí se budete úspěšnější. Takže,
2: to uvidíme.
0: Připravte se a tady je dnešní otázka.
3: Co je to povříslo?
0: Co je to povříslo?
2: No, to bych něco tuším, ale dejte mě radši napovědi.
0: Dobře, tak jenom tušíte, poradím, napovím. Tady jsou tři možnosti. Je to buď to spletená sláma ke svazování snopů, nebo část kolovrátku, nebo je to ukřičené dítě. Povříslo.
2: Já bych řekl, že by to mělo být to Ačko.
0: To Ačko, spletená sláma a tak dál. Správnou odpověď a vysvětlení významu slova povříslo pro nás má Milan Pipal ze Šumic.
3: Povříslo je vlastně spletená sláma, copánky, ale buď se to splétalo ručně, anebo později strojově, kdy ta splétačka putovala po obci mezi sedlákama a zemědělcama. Povřísla slouží ke svazování snopů neboli panáku po ručním posečení obilí.
0: V tom bychom měli jasno a vy, pane Jirko, vítězíte v dnešní soutěži. Gratuluju.
2: Jo, děkuju.
0: A jestli pak jste se takovou točinností někdy zabýval, svazováním slámy do sob?
2: Nezabýval, ale pamatuju si to.
0: Takže viděl jste, tak, ano, ale...
2: Já jsem věděl, no tak začít tu nápověd, aby to bylo jistota.
0: Jo, a hned jste se chytl, což je dobře pro váš konečný výsledek v našem soutěžení. Děkuju za to, že jste zavolal, odměníme vás knihou.
2: Děkuju taky.
0: Ano, mějte hezký den a zase za 2 měsíce se můžete přihlásit, ano, protože výherce má zase šanci za 2 měsíce, ano.
2: A počkat na telefonu.
0: A počkejte, prosím, na telefonu. Mějte se pěkně.
2: Děkuji moc, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Nabereme směr Švédsko, to si ABBA v roce 78 užívala největší slávy. Ještě si vzpomínám omámená nečekaným obrovským úspěchem přímo mánií po koncertní šňůře v Austrálii. Písnička Take a Chance on Me patří mezi největší hity a to i z pohledu prodejů singlů.

0: Je přesně 7:45, jak se dozvídám od meteorologů, dnešek by měl naplnit letní parametry. Situaci teď mírně rozvedu ve stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Ranní teploty na úvod, teď se pohybujeme ve Zlínském kraji mezi 13 a 16 stupni. Očekáváme většinou polojasno, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost, teď ráno se v údolích vyskytují ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 24. Slabý během dne, hlavně na Kroměřížsku, mírný severovýchodní až východní vítr bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď ráno většinou nepříznivé, během dne se upraví na dobré až velmi dobré. Biozátěž je střední na druhém stupni, s jedničkou počítá jenom Vsetínsko, tedy se zátěží mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci stavět nové kulturní centrum, jde o největší dřevostavbu svého druhu v Česku. Do centra se vejde až 600 lidí a dodavatelská firma ho sestaví jako stavebnici. Vypravíme se tam už za chvíli.
2: Péče o rodiče, partnera nebo jiného blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. S čím se na ní mohou lidé obracet a kde v kraji funguje, poví vedoucí sociální pracovnice Veronika Zjobroňová. Poradnu pro pečující poslouchejte 28. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: V Rožinově pod Radhoštěm, kam teď zavítáme, včera slavnostně zahájili stavbu nového kulturního centra. Město na něj tedy mimochodem čeká od 60. let minulého století. Jde o největší investici Rožnova za poslední roky, včetně vybavení vyjde zhruba na 400 milionů korun. Unikátní dřevostavba bude největší svého druhu v Česku.
1: Když přicházím k západové desce budoucího kulturního centra, ozývá se ještě z jedné strany vrtačka, po chvíli ale její zvuk vystřídá slavnostní poklepání kladivem.
2: Takže já bych vás teď poprosila, abyste se chopili kladívek.
1: Podle nezávislého starosty Jana Kučery je signálem, že se na prázdné základové desce po 5 letech znovu začíná stavět.
3: Jsou v tom jako roky práce a hlavně už se nám přiblížila ta vize, ten obraz toho, jak tady budeme společně tleskat na krásných představeních. Ta architektura, ta budova bude stát za to.
1: Stavět se mělo už na jaře roku 2022. Zlínská firma Navláčil se ale s městem neshodla, upozorňovala na nedostatky v dokumentaci a chtěla vyšší cenu. A nakonec od smlouvy ustoupila. Radnice si pak nechala projekt prověřit znalci.
3: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit. A byla to těžká práce v tom, že jsme museli najít experty, kteří nám pomohli říct, je to dobře nebo není, a ukázalo se, že tam těch chyb bylo hodně a museli jsme najít cestu, jak z toho ven.
1: Autorský dozor převzal jiný architekt, Karel Janča. Město vypsalo novou zakázku a do té se přihlásila jediná firma, Valašsko-Mezříčská Taroznova. Ta bude budovu zároveň doprojektovávat i stavět.
4: Naší prioritou je ukázat lidem, že taková dřevostavba může vzniknout, až bude dokončena.
1: Říká výrobní ředitel firmy Aleš Gebauer, vznikne energeticky pasivní dřevostavba. Velký sál pojme 600 lidí, padne na ní kolem 1200 kubíků lepeného dřeva a přes 100 tun ocelových spojovacích prvků. Nic takového v Česku zatím nestojí.
4: Ona je unikátní už tím, že jsou tady použité technologie komplet ze dřeva od betonové desky a unikátní je hlavně tím, že se bavíme o shromažďovacím prostoru, což není v České republice běžné. Zatím je to první taková vaštovka, která je celá ze dřeva, většinou je to kombinace dřeva a betonu.
1: A zatímco uprostřed základové desky stojí obrovský jeřáb, v dílnách už v těchto dnech dělníci nakládají na kamiony jednotlivé díly.
5: To znamená, konstrukce celé té stavby nebo celé té budovy je už hotová, nachystaná, jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty. A tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
1: Kamiony pojedou kolem dvou škol, střediska volného času a polikliniky. A přesně v týdnu, kdy dětem začíná školní rok, město kvůli tomu jednalo s vedením škol i s okolními firmami. Celá ulice má sníženou rychlost na 30, vysvětluje místostarostka Markéta Blinková z ODS.
6: Budeme mít na přechodech každý den vlastně jednak městskou policii, jednak dobrovolníky, budeme mít koordinátory.
1: Hrubá stavba má stát do konce ledna. Nejdřív oba sály, pak foaje, zastřešený vstup. Hotové kulturní centrum chce Rožnov otevřít na konci příštího roku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je pro vás David Jabůrek. Dobré ráno. Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO začíná dnes v 18 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Po dobu 4 dní vystoupí v ulicích města hudebníci, zpěváci, folklorní soubory, ale i mažoretky. 22. ročník akce zahájí koncert velkého dechového orchestru Zlín, Františka Skály a Provodovianů. Podrobný program je dostupný na webových stránkách města Zlína. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky ukrýval v Paraguaji. Zpět do Českého tamní úřady vydali v loni. Za vyhýbání se výkonu trestu mu teď hrozí další 2 roky vězení. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. Českou republiku dnes navštíví předseda Evropské rady Antonio Costa. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO budou řešit mimo jiné nadcházející 7letý rozpočet EU nebo posílení konkurenceschopnosti. Babiš chce mluvit také o boji proti nelegální migraci. Costa v úterý zahájil cestu po členských státech Evropské unie. Prvoligoví fotbalisté Slovácka postoupili do 3. kola českého poháru. Na hřišti Velké Bíteše zvítězili těsně 2-1. Zápas proti soupeři ze 4. ligy rozhodl až v 85. minutě Artur Dolžnikov. Pro Slovácko jde o první soutěžní výhru v této sezóně. A ve Zlínském kraji je aktuálně mezi 13 a 17 stupni. Odpolední maxima budou 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněji a vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální nehody nemáme dopravními servery ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji hlášené. A po zprávách dál posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půjdeme za kulturou, řekneme si, jaké zajímavé akce se v našem regionu chystají. Za chvíli nabídnu několik tipů. Teď je 7:30 a 3 minuty. Dobré ráno si přejeme do čtvrtku 27. srpna u písničky Standy Hloška.

Za 6 minut bude 7:45. Dál nás bude tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín zajímat kultura. Mám několik pozvánek. Na Velkém náměstí v Kroměříži se dnes koná přehlídka obřích svítících modelů s názvem Mikrosvět. Uvidíte až 6-metrové nasvícené makety mikroorganismů. Návštěvníci také mohou od 16 do 18 hodin pozorovat slunce speciálním dalekohledem s odborným výkladem hvězdáře. Od 18 hodin zahraje kapela Polygon, ve 20 ji vystřídá No Name Tribute Band. Program začíná na Velkém náměstí v Kroměříži už v 15 hodin. Ve Zlíně začíná 22. ročník festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO. Během 4 festivalových dnů se na několika scénách představí téměř 1000 hudebníků, tanečníků, mažoretek a členů folklorních souborů z České republiky i ze zahraničí. Na náměstí Míru bude 18 hodin a 15 minut festival slavnostně zahájen. Vystoupí velký dechový orchestr města Zlína, následovat bude koncert Františka Skály a Provodovianů. Rytířský sál na zámku v Kropidni dnes hostí harfový koncert. Harfistka Katarína Ševčíková vás provede krásnými melodiemi od klasické hudby po známé filmové skladby. Začátek koncertu na Chropínském zámku je naplánovaný na 19. hodinu. Letní kokino ve

0: zlínském zámku dnes nabídne další projekci. Tentokrát se můžou účastníci těšit na zlodějskou komedii s názvem Poberta. Film Ondřeje Hudečka se bude promítat na zámku ve Zlíně od 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pozdravili hudební Vizovice, za minutu bude 7:45. Podíváme se do aktuální předpovědi a ta nám slibuje letní průběh začínajícího dne. Upřesním po přehledu ranních teplot.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově a v Luhačovicích. 16 vidím ve Starém Městě a v Bojkovicích. 14 stupňů, to je situace v Bystřici pod Hostýnem, tam patří taky Maruška, Hostýnské vrchy, Zlín, Vizovice a Strání. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Hošťálková, Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Sednice a Horní Bečva. Z Rožnova pod Radhoštěm a Velkých Karlovic přišel údaj 12 stupňů. Dnes očekáváme většinou polojasno, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost. Teď ráno se v údolích vyskytují ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 28, na severu kraje lokálně kolem 24 stupňů. Slabý během dne, hlavně na Kroměřížsku, mírný severovýchodní až východní vítr povan rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky v ranních hodinách většinou nepříznivé, pak dál během dne dobré až velmi dobré, z biozátěží na dvojce tedy střední. Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbaloví rozhodčí z nižších soutěží ve Zlínském kraji svým protestem pomohli kolegům v celé republice. A právě to je téma, na které se už za okamžik zaměříme detailněji, podrobněji.
2: Těšíte se na pohovku Jošky Kubáníka? Já moc. V sobotu od 17. na ně totiž usedne oblíbený herec Tomáš Šulaj, který vám prozradí neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. A v neděli se od 11. potkáte s herečkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petrou Staňkovou, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
3: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: 10 minut po 12. Tak se jmenuje akce, kterou na začátku sezóny nižších fotbalových soutěží protestovali rozhodčí ze Zlínského kraje proti nízkým odměnám, které dostávají. Zápasy tehdy symbolicky začínaly s 10-minutovým zpožděním a tento víkend chtěli sudí protest opakovat a rozšířit do dalších krajů. Nakonec to ale podle autorů iniciativy není potřeba. My si k tomu samozřejmě teď doplníme informace v reportáži.
1: Začalo se jedna, což samozřejmě kvitujeme, a na základě této skutečnosti tedy upouštím od opakování tohoto kroku, který měl proběhnout o tomto víkendu. Fanoušky a hráči bychom tedy chtěli uklidnit. Tentokrát začneme na čas. I ze strany hráčů a fanoušků jsme nezaznamenali žádné negativní reakce, spíše naopak.
2: Vzkazuje fotbalový rozhodčí Pavel Bartoň, který je jedním z iniciátorů akce 10 minut po 12., která upozorňuje na nízké odměny sudích v nižších soutěžích. Protestní opožděný start ve Zlínském kraji pomohl k tomu, že se téma posunulo na nejvyšší úroveň.
1: Nastalo jednání přímo na fotbalové asociaci v Praze. Jo? Výkonný výbor to řeší. Bylo nám přislíbeno, že od září se pohnou náhrady za dopravné, které se taky nezměnily, já nevím, 15 let cca, 5 korun na kilometr. Jo? A tato cena prostě je od doby, kdy na Stojanech čerpacích stanicích začínaly ceny za litr benzínu dvojkou. Jo? Nyní ta cena je trošku jinde.
2: Rozhodčí z Buchlovic přibližuje, kolik si vlastně sudí za zápas v některé z nižších soutěží vydělá.
1: Vychází to prakticky v mnoha případech na 100 korun hrubého na hodinu. Spousta z nás píská o víkendech od rána do večera, jo, na úkor svých rodin, volného času, dětí a tak dále. A bohužel tento systém už nebyl dlouhodobě udržitelný.
2: Cílem je podle Bartoně dostat odměny pro rozhodčí na zhruba dvojnásobnou úroveň, která je podle něj obvyklá třeba na Slovensku nebo v Maďarsku. Důležitým vedlejším efektem má být to, že o práci s píšťalkou bude stát víc zájemců. Když Bartoň před 20 roky jako rozhodčí začínal, měl ve Zlínském kraji zhruba 160 kolegů. Teď je to asi třetina.
1: V mnoha případech nastává i syndrom vyhoření, jo, a i tady ta motivace této práci, kterou sice máme rádi, není. V dnešní době za 100 korun hrubého na hodinu asi mnoho lidí o víkendu nepracuje.
2: V tuto chvíli ale tedy iniciativa 10 minut po 12. další protesty neplánuje a spoléhá na výsledky jednání s fotbalovou asociací České republiky. David Nekvinda, Český rozhlas.

věčný mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Dělníci ve Zlíně dnes a zítra opraví část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice. Restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě začne od září sloužit jako školní kuchyně a jídelna. Většina Čechů si nenechává pravidelně zkontrolovat elektroinstalaci ve svém domě nebo bytě. Dnes bude polojasno, teploty vystoupají ke 28 stupňům. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobré ráno. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam během dneška a zítřka opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Úsek bude úplně uzavřený. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám mířícím do krajské nemocnice. Současná oprava je ale jen dočasným řešením.
5: Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici. Obě stavby jsou součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který má do budoucna odlehčit dopravě v této části Zlína. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
3: Žáci základní školy na Výsluní v Uherském Brodě budou zhruba polovinu nadcházejícího školního roku chodit na obědy do restaurace v Domě kultury. Tu na konci srpna nečekaně opustí její současný nájemce a město ji dočasně promění na školní jídelnu a kuchyni. Ty teď přímo ve škole dělníci kompletně opravují za téměř 60 milionů korun, říká místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
6: Bude obnášet kompletní úpravu technologie, přechod vlastně z vaření na plynu, z vaření na elektřinu s výraznou úsporou energií. Provoz na elektřinu bude v budoucnu dotován fotovoltaickou elektrárnou, kterou připravujeme také na střeše tady této základní školy.
3: Modernizace by měla být hotová v lednu příštího roku. Skoro dvě třetiny Čechů podceňují pravidelné kontroly elektroinstalace ve svých domácnostech. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Podle prezidenta Elektrotechnické asociace České republiky Jiřího Holoubka je problém v tom, že pro domácnosti je revize pro povinná jen při kolaudaci domu nebo bytu.
7: A od té doby už nikdo nemusí provádět žádné revize, pokud nezasahuje do té svojí elektroinstalace, do části zdrojů, do části spotřeby.
3: Policie za letošní první půlrok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich bylo v Jihomoravském kraji. Řidiči tam porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně totiž v okolí způsobuje dlouhé kolony. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun.
4: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji máme na měřících stanicích mezi 13 a 17 stupni, odpolední maxima budou 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněji a vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nadále platí, že Zlínským krajem se jezdí bez nehod. Ať to tak zůstane i nadále. A nejen na cestách vám dále hraje Český rozhlas Zlín a naše ranní vysílání s Petrem Uhříkem za mikrofonem. Pohodový poslech.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Zatímco děti ještě mají poslední dny prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách. Jak vypadá přípravný týden očima 27-letého nového zástupce ředitele a proč jeho zkušenější kolegyně s nadsázkou doporučuje mít po ruce Hlexaurin, uslyšíte už za chvíli v reportáži. A pak navštívíme Luhačovický hřbitov, který funguje teprve 50 let. S etnografkou Muzea Luhačovického zálesí Blankou Petrákovou natáčela v Luhačovicích redaktorka Markéta Macháčková. Její reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje si můžete poslechnout před 8:30. Teď to bude písnička Marie Rotrové, Petru Uhřík stále přeje dobré ráno. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku 27. srpna. Je 8:05.
8: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je čtvrtek 27. srpna. Zatímco školákům zbývá ještě několik posledních dnů prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách. V přípravném týdnu chystají třídy, výuku a řeší organizaci nového školního roku. Na 7. základní škole Kvítková ve Zlíně je letošní začátek nový také pro 27-letého kantora Vojtěcha Najmana. Poprvé do něj totiž vstupuje jako zástupce ředitele. Kvůli tomu si ani neužil 2 měsíce prázdnin jako jiní jeho kolegové.
1: Nové výzvy, nové příležitosti a jak já říkám, žijeme jenom jednou.
2: Říká o své nové pozici Vojtěch Najman. 27-letý učitel bude jedním z nejmladších zástupců ředitelů ve Zlíně. Na nový školní rok se připravoval prakticky celé prázdniny.
1: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den, kdy jsme vlastně zařizovali různé herní prvky, nové lavičky pro školní družinu, obnovovali jsme školní řád, směrnice.
2: Během léta si tak stihl vybrat jen týden dovolené, který strávil v Gruzii. Po návratu se znovu pustil do příprav a s přípravným týdnem podle něj pracovní tempo ještě zrychlilo.
1: Tak je to takový velký jakby humbuk, zhon, protože každý něco chce, všichni chtějí jít hnedka na exkurzi, všichni chtějí jít hnedka do divadla by chtěli jít a tak dále, takže teďka se to všechno nás tady by nahrnulo, je to hrozně moc.
2: Zkušenosti čerpá od svých kamarádů učitelů nebo také od kolegyně Jany Fancové, která na škole učí už od 90. let. Ve svém kabinetu ukazuje, co pro své kulaté pracovní výročí dostala od svých kolegů.
3: Čokoláda.
4: A 30 tam byla.
3: No a 30 jsem si dala sem.
2: 30 jako 30 let, co už na 7. základní škole Kvítková vyučuje angličtinu. Na otázku, jestli má po takové době zaručený recept na začátek školního roku, s nadsázkou odpovídá, že to je dostatek Lexaurinu, tedy léku na uklidnění. Ve skutečnosti ale ani po 30 letech nemůže spoléhat jen na osvědčené přípravy.
3: Každá skupina jazyková je specifická, takže úplně jako vytáhnout přípravu ze šuplíku to nejde, ale samozřejmě nějaký ten arzenál těch aktivit už v hlavě mám.
2: A právě zkušenosti a tah na branku mladých učitelů je podle náměstkyně primátora Martiny Hladíkové za ODS to, co u učitelů na zlínských základních školách hledají.
5: Mladí učitelé přináší energii, nové metody a technologie, zkušenější pedagogové naopak zase obrovský profesionální know-how a nadhled. Ideální škola je podle mě ta, kde se tyto dvě generace vzájemně učí.
2: Podle Martiny Hladíkové jsou všechny zlínské základní školy na nový školní rok kapacitně i organizačně připravené. Do lavic se žáci vrátí za 5 dnů. První zvonění po prázdninách uslyší už v úterý 1. září. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Počasí. Na řadu se dostávají informace z Brna, tím naznačuju, že se další věty budou týkat počasí. To podrobně zhodnotí meteoroložka Andrea Kvapilová, které přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak vypadá předpověď na příští hodiny? Co nám čtvrtek nabídne na obloze a v maximálních teplotách?
1: Tak ráno ještě musíme počítat v údolích s ojedinělými mlhami, jinak čekáme většinou polojasno, ale stále ta oblačnost přechodně může být taková zvětšená. Ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů na severu kraje trošinku chladněji, tam spíše ty teploty jenom kolem 24 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, během dne potom hlavně na Kroměřížsku bude i mírný, severovýchodní až východní do 20 km za hodinu.
0: Doplňme si biozátěž.
1: Tak ta je pro většinu kraje na stupni číslo 2, což je střední zátěž. Výjimkou je jenom Vsetínsko, kde ty teploty jsou nižší, tak tam je stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Posuneme se k pátku. Zítřejší předpověď skutečně vychází na tropický den. Je tu taková vyhlídka?
1: Ano, tam ty nejvyšší teploty čekáme od 29 do 32 stupňů, ty nejnižší teploty od 19 do 16 stupňů, ale při tom slabším větru, hlavně v těch údolích na východě, ty teploty minimální ale mohou klesnout i na hodnoty kolem 13 stupňů. Čeká nás většinou polojasno, potom později odpoledne nám postupně od západu začne té oblačnosti přibývat a v noci na sobotu se nám začne i zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek. A tam jediná nejistota je, že vlastně čekáme, že by se k nám měl dostat saharský prach, takže té oblačnosti může být trošinku více nebo může být taková méně průsvitná, než i třeba ty modely dávají nebo očekáváme. A také zde bude i v pátek větrno, ze začátku ještě vítr noci na některých místech slabý, hlavně v té západní části kraje mírný, potom přes ten den, ale čekáme, že ten vítr bude převážně čerstvý, jihovýchodní až jižní do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout rychlosti i kolem 55 km za hodinu, ale na večer už by měl potom začít slábnout, jenom v noci, kdyby se případně vyskytly ty bouřky, tak tam může přechodně zasílit.
0: Věnujme se taky blížícímu se víkendu, projdeme si krátce oba volné dny. Jak vidíte poslední prázdninový víkend?
1: Tak sobota, tam ještě v té první části dne musíme počítat s takovou velkou oblačností a čekáme tam přehánky nebo občasný déšť, nedá se vyloučit i bouřka, ale potom by to během hlavně toho odpoledne už mělo tady ty srážky odejít a i oblačnost a už by mělo být většinou polojasno, ty nejnižší teploty od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší většinou od 23 do 27 stupňů a neděle, ta vypadá, že už by měla být potom jenom slunečná, většinou polojasno, je tam jenom velmi malá pravděpodobnost na výskyt přehánky. Ty nejnižší teploty nedělní od 16 do 12 stupňů a ty nejvyšší od 24 do 28 stupňů.
0: Ještě zajímavost nakonec, to se vždycky bavíme o rekordních teplotách. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké jsou to hodnoty pro 27. srpen ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota 1,5 stupně Celsia je z roku 1993. Naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum 33,6 stupně Celsia máme z roku 1960 a zaznamenali jsme ji na stanici Kvasice na Kroměřížsku.
0: O počasí nám podrobně pověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Narodil se na Sibiři a když ve 13 letech v Česku nastoupil na gymnázium, uměl jenom dobrý den a děkuji. Dnes je uznávaným odborníkem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a navíc otevírá už druhou výtvarnou galerii ve městě. Hlavou vědec, tělem sportovec, srdcem umělec. Hostem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude už 27. srpna Danila Gorgol. Těší se Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Místo posledního odpočinku se v Luhačovicích nachází na svahu kopce Hradisko. Smuteční síň i hřbitov v 70. letech navrhl brněnský architekt Vladimír Pala. Jakou podobu smuteční síni a hřbitovu vtiskl, uslyšíme v další reportáži Českého rozhlasu Zlín.
1: Přicházíme k bráně Luhačovického hřbitova a už se nám tady vlastně otvírá pohled na velice zajímavou architekturu, velice silnou, velice progresivní, jak se to v 70. letech stavělo.
2: Ukazuje mi etnografka Muzea Luhačovického zálesí Blanka Petráková areál nového hřbitova, který v roce 1974 vybudovali v akci Z občané Luhačovic. Nahradil původní, který ve městě fungoval od 17. století.
1: Je snaha inovovat, opravovat, ošetřovat ty stavby, ale vstupují nám tady do toho nové prvky, které nejsou úplně v souladu s tím původním pojetím. A jako příklad bych dala zrovna tu vstupní bránu, která vlastně narušila původní koncepci autorů.
2: Říká mi Blanka Petráková. Architektonicky stavbu i podobu hřbitova navrhl Vladimír Pala z brněnského stavoprojektu, patřící ke skupině architektů, kteří sice reprezentovali Československo na expu v japonské Osace, ale brzy se znelíbili režimu a z výsluní se přesunuli k menším projektům, jako je třeba stavba smuteční síně.
1: Pojali ji velice originálně, jako vlastně takovou strohou konstruktivistickou stavbu, částečně zabudovanou do terénu, takže ona neměla příliš vyčnívat, příliš na sebe upozorňovat. A ještě navíc byl požadavek tehdejší doby, že nesměly tam být žádné křesťanské symboly.
2: Architekt ale vzhled budovy posledního rozloučení promyslel do detailů.
1: Do té strohé stavby s takovým zajímavým členitě pojatým stropem, typický prvek, s kterým on pracoval, se mu podařilo do toho zakomponovat jednu vertikálu. To je tady ten prvek, na který my se díváme s takovým symbolickým motivem přesýpacích hodin. A když se na to podíváte v půdorysu, tak tam ten kříž vlastně nakonec najdete.
2: S Vladimírem Palou spolupracoval na tomto projektu i uznávaný malíř Stanislav Podhráský.
1: Vytvořil několik fresek, z nichž tady tu velkou vidíme. Po pravé straně té obřadní síně vytváří takový dominantní motiv. Jsou to profily lidských tváří, lidských obličejů, které vyjadřují tragičnost toho momentu, ten smutek toho rozloučení se svými blízkými.
2: Interiér zdobí kromě fresek i světlo. Dostává se dovnitř světlíky ve stropě i prosklenou stěnou ze zahrady. Areál není památkově chráněný, proto Blanka Petráková upozorňuje na jeho uměleckou hodnotu.
1: Celý urbanismus toho hřbitova s výhledem z toho kopce dolů do údolí Šťávnice, to pojetí architektury, umělecká díla, kterými je ta architektura doplněna, včetně prvků, jako jsou nádoby na vodu v prostoru hřbitova a sochařská díla zase od jiného zajímavého umělce Alojze Valenty, který se na výstavbě toho hřbitova podílel, tak to dohromady prostě není možné narušit. Není možné jeden prvek tady z toho jedinečného celku výjmout. Všechno to dohromady spolu souvisí.
2: Říká Blanka Petráková. Dílem sochaře Valenty je třeba plastika u sportovní haly Radostova, kde návštěvníci hřbitova parkují, granitové jablko, které jsme míjeli u vstupní brány, nebo plamen, který dominuje prostoru hřbitova. Z Luhačovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ty pro vás má David Jabůrek. Dobré ráno. Nová autobusová zastávka Delta na Vsetíně nakonec nevznikne. Od neděle ve městě začnou platit nové jízdní řády hromadné dopravy. Zastávka v místní části Rybníky jejich součástí ale není. Její zvažované zřízení by vyžadovalo změnu dopravy ve Štěpánské ulici a zrušení parkovacích míst. Důvodem je také malý zájem obyvatel sídliště. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes začíná výstava s názvem Pletky s anděly. Její autorkou je divadelní výtvarnice a scénografka Eva Blahová. Do projektu zapojila i místní komunitu, konkrétně seniorky a žáky základní umělecké školy. Výstava pletených andělů pro celou rodinu je interaktivní. Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bylo mu 72 let. Informovala o tom jeho rodina. Barták strávil v ČTK 28 let. Jako zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Informoval o vstupu Česka do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie. Po odchodu z agentury pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých nebo kultuře. Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Minčík slaví na Grand Slamu US Open titul ve smíšené čtyřhře. Švýcarsko-italskou dvojici Benčičová-Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6. 13 až 18 stupňů máme aktuálně ve Zlínském kraji. Odpolední maxima budou 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněji a vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Husitské ulici v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, tedy na silnici 55, se srazila dvě osobní auta. A po zprávách má slovo opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 27. srpen a svátek Otakarů, ještě krátce proberu tuto příjemnost. Jméno Otakar v sobě nese německou tvrdost a přísnost, s tím se pojí i samotný význam. Takový muž je skvělým strážcem svého majetku, ale také osobního blaha a štěstí. Oslavenců máme přibližně 6300. Gratulaci hned doplním písničkou skupiny Lucie.

0: Cukrárna opět otevírá a v dnešním případě půjde o setkání s muzikantem, který ke svému vystoupení potřeboval ohně, rachejtle, čím víc žluté, tím lépe a všechno se muselo blýskat. Daniel Nekonečný měl v tomto ohledu naprosto dokonalou image, nikdo jiný podobnou show nedělal v takovém rozsahu. Prostě jste si ho nespletli a to je taky základní kámen úspěchu, což Daniel přesně pochopil, musel být zkrátka naprosto odlišný. To vlítl na pódium jako blesk a hned jste viděli krále slunce. Ministr rozkoše, jak se mu taky přezdívalo, měl i nemálo odpůrců, kterým vytrvale lezl na nervy, ale to je, dá se říct, standard v hudebním světě, se nikdy nezavděčíte všem. Poslechneme si vibrační muziku požitkáře Daniela Nekonečného, který by teď v létě oslavil 60 a představujte si to v hlavě. Zdatní indiáni, okolo tančí exotické tanečnice a všude létají zlaté třpytky.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu 8:45 projdeme si informace, které beru pravidelně od meteorologů, a upřesníme si další průběh léta.
1: Počasí.
0: Ještě na úvod ranní náhled na aktuální teploty. Momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 13 a 18 stupni. Očekáváme většinou polojasno, místy může být přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 24. Slabý během dne, hlavně na Kroměřížsku, mírný severovýchodní až východní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme stále ještě ve zbytku rána většinou nepříznivé rozptylové podmínky, během dne se upraví na dobré až velmi dobré. Biozátěž je střední, platí tedy dvojka, ovšem pro Vsetínsko první mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Pomalu se loučíme s dnešním ránem, to znamená čtvrtečním, 27. srpnovým, a proto se podívejme kousek dál. Velké náměstí v Kroměříži odpoledne zaplní obří svítící modely mikroorganismů, které návštěvníkům přibližují svět, který běžně vidíme jenom pod mikroskopem. Kromě několikametrové bakterie E. coli, želvušky nebo roztoče, program nabídne také pozorování slunce nebo večerní koncerty. Přímo na Kroměřížské náměstí se dnes vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte v 15:30 odpoledne a za chvíli i pravidelné srdcovky. U sledování všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín přeje pohodu a příjemný letní den Petr Uhřík. 9 hodin bude za 11 minut. No, jak to vidím ještě s muzikou, před zprávami si pustíme Jiřího Korna, Marta Kubišová přidá další nesmrtelnou písničku a pak se vydáme do devadesátek s chlapci, kteří si říkali No Mercy.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: U vyhořelé 34. budovy ve Zlíně pokračují práce se sutinami. Samotné bourání hlavního torza je ale od úterý pozastavené. Podle ředitele BIS Michala Koudelky byl loňský rok z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. Fotbalisté Slovácka postoupili do třetího kola českého poháru. Velkou Bíteš ale porazili jen o gól. Dnes bude polojasno, naměříme do 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré dopoledne. Menší demoliční stroje dál pracují v okolí vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Bourání hlavního torza je ale od úterý pozastavené. Na další postup prací a zmenšení bezpečnostního perimetru kolem budovy teď čekají okolní provozovny, které jsou od červencového požáru uzavřené, například posilovna. Co teď menší stroje v okolí torza dělají, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
2: Dodělávají věci kolem hlavního torza, ať už základní třídění té suti a toho železného odpadu a částečně přesouvání toho odpadu směrem k nádraží, kde by pak mělo v budoucnu docházet k tomu finálnímu třídění a odvozu.
0: Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války, uvedl ve výroční zprávě ředitel BIS Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky, roste riziko teroristických útoků v Evropě a Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Navzdory sankcím dodávají některé české firmy přes třetí země zboží do Ruska. Podle zpravodajců už nejde jen o vojenský materiál a vybavení, ale i výrobu biologických zbraní. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit, mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Některé ředitelky školek však zpochybňují, že tím obce ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září.
3: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu, ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Slovácka postoupili do třetího kola českého poháru. Na hřišti Velké Bíteše zvítězili těsně 2-1. Zápas proti soupeři ze čtvrté ligy rozhodl až v 85. minutě Artur Dolžníkov. Pro Slovácko jde o první soutěžní výhru v této sezóně. Počasí. Ve Zlínském kraji dnes teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněji.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Řidiči, stále si dávejte pozor na nehodu na silnici 55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde se střetla dvě osobní auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už Zdeněk Junák a pořad Srdcovky. Pohodový poslech vám přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Nepřipustí žádný zmar den, kdy slaví Otakar. Štěstí klíčí ve všech tvorech, na dnešek je v tom spolech. Plní se mi i můj sen, s vámi strávit milý den. Dopoledne zaznám celé, zkrášlí písně uleželé. Vytáhl jsem dobré zboží, z archivu na světlo boží. Hned vám budu tyto kousky servírovat na ubrousky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro hňom, Srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 27. srpna roku 2026, pořád máme léto, v Brně máme hezké léto, dneska už zase se klube sluníčko, ale pořád je taková oblačnost, i když údajně nemá vůbec pršet a teploty mají být příjemné. No a moji milí, už je čtvrtek, děti, holátka, už se nám to krátí, i mně se to krátí, protože my už v úterý začínáme naši další divadelní sezonu v Městském divadle Brno. Dneska mají svátek Otakarové, takže všem otíkům, otakárkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych prostřednictvím vašeho krásného pořadu nechat zahrát písničku od Hradišťanu Sonet o lásce a modrém Portugalu, a to Zuzance Dětkové z šicí dílny Jen tak pro radost. Moc děkuji, Mirka Polášková. Paní Mirko, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste hezkou písničku, taky ji mám rád. Ale mám tady ještě jedno přáníčko, to je z mailové adresy a zní takto. Zahrajte prosím mým spolužákům ze ZD Eš ve Svitávce, kteří tam spolu se mnou ukončili školní docházku v roce 1965. Připomeňte jim prosím, že se sejdeme dnes od 14 hodin v Boskovicích. Děkuji, Karel Lepka. Tož, milí spolužáci, mám vám připomenout od pana Karla Lepky, že dneska se máte sejít v Boskovicích ve 14 hodin. Týká se to všech spolužáků ze ZDŠ Visty Vitávce, kteří se končili školní docházku v roce 65. Tak, připomněl jsem, přáníčka byla vyslovena, písnička byla vybrána paní Mirkou, takže už je tady Hradišťan a jejich sonet o lásce a modrém Portugalu.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl sonet o lásce a modrém Portugalu a skupina Hradišťan. Doufám, že nejen potěšila paní Zuzanku Dětkovou, které to nechala zahrát její kamarádka Mirka Polášková, ale také všechny spolužáky ze základní devítileté školy, spolužáky pana Lepky. Tak, moji milí posluchači, určitě to všichni znáte a u nás taky letos na Radějově na chatě se nakládali okurky. Moje žena nechce nakládat okurky, říká, že si je koupíme, ale my máme taky kamarády, výborný manžele Bernovští a právě Mirek, kterýmu já říkám důvěrně Mičurin, tak on všechno pěstuje a taky nakládá výborný lák, má okurky. A tak vždycky, když přijedeme, tak on nám tak dá ty dvě sklenice, nám tam přibalí a Irenka říká, nám to stačí na celý rok. Ale Zuzanka, ne, mami, ne, bude se nakládat a tak se nakládalo. A já jsem přijel takhle kolem 12, že jak skončím to rádio, tak jsem přijel na Radějov a říkám, vy nakládáte okurky? Tak já se přidám a naložím meloun. Dočetl jsem se totiž na internetu takový zajímavý recept. Já na internetu sleduju dva kuchaře, světoznámé kuchaře. Nemůžu jmenovat, abych nedělal reklamu. Ale ten jeden, jenom řeknu křestní jméno, se jmenuje Roný a on podle pleti může být Mexičan, Portugalec, Bolíviec, Peruánec, nevím, jak, možná taky Španěl, a nebo možná je to tady obyvatel prostě vesničky z Babic, nebo že. A já sleduju jeho výkony. On teda, když se mu díváte na ruce, nevím, jestli bych si od něj něco vzal, protože on má ty ruce tak, jak se říká, dodrbaný, prostě tak odrbaný, má ty nechty ulámaný, ořezaný. Teď, jak se říká, za těmi nechty má ten smutek, jak kdyby je vytáhl z hlíny. Opravdu fakt je to radost se na ty ruce v uvozovkách koukat. A já jsem se na něj díval, jak on nakládal meloun. No a protože melouny, že ho tady máme, tak jsem vyběhl do obchodu a koupil jsem takové ty malé melouny. No a tam je nejhorší ta příprava. Ta příprava, protože to musíte ten meloun ořezat, že jo, z té slupky a potom taky třeba trošku vypeckovat, když tam ty pecky nechcete. Ale Roný, on ten meloun nezbavuje té slupky. On dělá takový větší klínky toho melounu a dává to do sklenic, do větších sklenic a dává to i s tou slupkou, i s těma peckama. A teď tam je důležitý ten lák. Jo, jako jak to ochutit, co tam všechno dát. A on jenom vyjmenuje, co tam dává, že jo, tak já pochytím, že dobře, že tam dává nové koření, že tam dá skořici, že tam dá nějaký tymián, že tam dá nějaký libeček, že tam dá nějaký oregano. A potom jako říká, jako buď pikantnější, méně pikantnější, takže si tam můžeme dát třeba tyhle ty chili papričky a nebo třeba do toho láku taky nakapat tabasko, no prostě různé chutě udělat. A tak jsem řekl, já to teda naložím, já to budu dělat, no a teď holky, jak Zuzanka, tak manželka mi říkají, prosím tě, máš to vyzkoušený? No nemám. Udělám prostě hokus pokus, jak jsem řekl. Nakoupil jsem menší skleničky, takový ten obsah 0,33, ale taky měli v jednom nejmenovaném obchodě nádhernou, takovou zdobnou, velkou láhev, řekl bych tak skoro litr a půl. A Roný říká, nechte to uležet minimálně měsíc, pak už se to dá jako pojídat. Tak dobře, nechám to uložené měsíc, ale potom tu velkou láhev jsem říkal, tu schovám a otevřu si letos až v prosinci na své narozeniny. Ovšem pozor, nevím, jaké to bude. Budu vědět, jaké to bude, protože jednu skleničku už otevřu po měsíci. V podstatě je to velmi jednoduché. Manželka mě vystrašila, že mě to může ve skříni vybuchnout, protože Roný říká, když se to jako zavaří, nebo teda zavaří, v podstatě, když to uložíte do těch sklenic a uzavřete pevně, tak to musíte uložit hlavně do tmy. Ale pozor, není rozhodující teplota. Můžete to mít klidně v obývákové skříni, v šatníkové skříni, v ložnici. Nemusí to být ve sklepě. Takže může být klidně pokojová teplota. V podstatě ten průběh je jednoduchý. Meloun dáte do skleničky, pokud ho nemáte tedy ve slupce, tak vezmete aspoň dva kousky slupky a dáte na dno té sklenice, protože to prej udělá dobrou chuť. Zalijete to vařící vodou minimálně na 30 minut, necháte to vystydnout, předsedíte to, tu vodu z toho melounu sbíráte do hrnce, melouny necháte ve sklenici a do té vody přidáte ještě trošku víc vody, no a v ní uvaříte lák. A tam si dáte ty ingredience, které jsem říkal. Převaříte to a tím vařícím lákem ty melouny zalejete. Zalejete až povrch, uzavřete, obrátíte dnem vzhůru, no a necháte chvilku přikryté utěrkou, aby to chytilo tu pokojovou teplotu, a pak už to nosíte do místa, kde to uložíte, a tam to bude, jak se říká, zrát. Samozřejmě do toho taky dám, do toho láku dávám ocet, dávám trošku cukru, tak Jirenka mi říká, hele, to ti tam zkvasí a to bude výbuch. No nemůže se to stát, protože jsem to zalil jako vřelou vodou, to je totéž jako když děláte okůrky. Takže uvidím, co bude, přátelé, a za měsíc, až udělám první košt, tak vám řeknu, jestli to bylo mňam, anebo jestli to bylo i. Takže už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Tak to byl Eric Clapton na jeho skladba Tears in Heaven a, moji milí, je čtvrtek. No ano, je čtvrtek a já mám pro vás čtvrteční, vlastně předposlední indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to vše cíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Jedná se o operu O třech jednáních a můžete slyšet, Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada předních operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: učitelem jsem měl nejen být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu. Opakuji čtvrteční indicie: učitelem jsem nejen měl být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím plavce.

jsme se prošli s plavci Vysočinou a já se dívám na hodinu. Jeminko, to je 6 minut po půl desáté. A taky budeme dneska kratší o 15 minut, protože pořád ještě probíhá soutěž Zámecké léto. Já tady mám ještě dvě přáníčka. Rychle pojďme na to. To první

0: Děkuji za čas ve vysílání. Leoš ze 3. A, tehdy z Jaroměřic.
1: Milý Leoši ze 3. A, tehdy z Jaroměřic, samozřejmě, že rád splní vaše přáníčko, máme poslední týden, tedy v měsíci srpnu, takže vybral se písničku a já už jen připomínám, že nesmrtelné duo Milan Chladil a Iveta Simonová přicházejí a jejich sentimentální.

0: moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Učitelem jsem nejen měl být, ale dokonce jsem jím byl. Na Tišnovsku a v Brně. Když nebylo místo, určilo to mou další dráhu. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční a tam už doufám, nám to všem bude jasné. Tož, moji milí, než se ještě rozloučíme, tak zopakuji také možnosti, jak mě můžete požádat nebo si přát písničku či splnit nějaké přání, chcete ho někomu poslat. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání, písničku v konkrétní den, volejte mě prosím v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi, zámeckému pánu Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními zítra v pátek po 9:00 se opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Sámecké léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školou, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu z Klenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a o patro výše, kde nyní jsme, se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třešť, je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parko po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale notnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem. Vysílali jsme také výlety odtamtud. Já nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda. Je to asi 15 roku nebo 20. Teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo. A tam bylo snad 10-12 druhů polévek. Gulášová, držková, rajská a tak dále. Tak jsme se divili, tak jsme si vybrali. No a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra, za B. Magdaleny Sklenové, za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Tak
0: to je to Žofie. Tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo.
2: Dobrý den.
0: Stejná otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Odpadl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Učitelé na základních školách dokončují přípravy na nový školní rok. V zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí můžou lidé dnes večer pozorovat netopíry. Jiříkovský z bitcoinové kauzy podal stížnost proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě. Bude většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu David Jabůrek. Dobré dopoledne. Do návratu žáků do lavic zbývá 5 dnů, včetně víkendu. Učitelé proto mají od tohoto pondělí přípravný týden. Chystají třídy, výuku i organizaci nového školního roku. 27-letý Vojtěch Najman si do něj letos poprvé vstoupí jako zástupce ředitele 7. základní školy Kvítková ve Zlíně. V této pozici bude patřit k nejmladším v kraji a kvůli přípravám strávil ve škole i velkou část prázdnin.
2: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den. Obnovovali jsme školní řád, směrnice, připravili jsme třídy pro učitele a všechny různé takové novinky, které ještě budou učitelům představeny.
0: Na netopíří noc dnes můžou přijít zájemci do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zoolog Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko je seznámý s životem těchto vzácných a chráněných malých savců. Účastníci je také budou moct pozorovat, říká mluvčí muzea Jiří Koňařík.
3: Návštěvníci si nejprve poslechnou přednášku, po které bude následovat ukázka živých netopírů a nakonec se společně se zoologem vydají na krátkou procházku zámeckým parkem spojenou s určováním zde žijících druhů netopírů.
0: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. O případu tak bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Je obviněný ze dvou případů legalizace příjmů z trestné činnosti. Jeden se podle policie stal v loni, kdy daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. Policie loni zadržela 5 mladistvých, kteří se vzhlédli v islamistickém radikalismu. K násilné propagandě Islámského státu se dostali přes sociální sítě a uzavřená fóra, kde například zjišťovali, jak vyrobit výbušniny. Uvádí to výroční zpráva BIS za rok 2025. Podle zpravodajců se objevoval džihadistický radikalismus u náctiletých s osobními problémy a v mimopražských regionech. Pokračuje mluvčí BIS Ladislav Šticha.
4: V ojedinělých případech jsme u monitorovaných osob zaznamenali kontakty na sociálních sítích s lidmi, kteří měli vazby přímo na teroristické organizace. Například se tam snažili získat návod na výrobu výbušnin, ale naštěstí se tyhle aktivity ze sociálních sítí nepropsaly do reálného světa.
0: Počty pohřešovaných lidí po bleskových povodních na nepálsko-tibetské hranici stále rostou. Čísla se podle místních úřadů blíží k 15 stovkám. Téměř 800 z nich jsou zahraniční turisté. Podle aktuálních informací mezi nimi nejsou žádní Češi. Místní policie taky očekává s pokračujícími záchrannými pracemi nárůst obětí nad současných 165. Bleskovou povodeň způsobil podle americké geologické služby pád ledovce.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněji a vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Štítnou nad Vláří a Broumovem Bylnicí do sebe narazila 2 osobní auta. Tolik zprávy, teď už začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s Jarkou Barboříkovou. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Přeji vám den, ve kterém najdete něco příjemného. Milé setkání, dobrou zprávu, chvilku pro sebe, nebo třeba jenom písničku, kterou si rádi necháte hrát o něco hlasitěji. Jarka Barboříková je s vámi a za okamžik si prozradíme, že borůvky nemusí skončit jenom v koláči nebo knedlících. Dají se spojit s kuskusem nebo jablečnou šťávou. A potom se přesuneme na druhý konec světa. Tam stojí tak dlouhý plot, že představa natírat ho každý rok by asi odradila i toho největšího kutila. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín. My

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. 10 hodin 13 minut je tady slíbený borůvkový recept. Borůvky jsou zdravé, podporují střevní sleznici, dezinfikují a obsahují antioxidanty. My si proto uvaříme kuskus s borůvkami. Budete potřebovat 250 ml jablečné šťávy, 125 ml kuskusu, 125 ml borůvek a vanilkový cukr. Jablečnou šťávu s cukrem a kuskusem smíchejte v rendlíku. Přiveďte k varu za stálého míchání, dokud se nevypaří veškerá tekutina. Potom stáhněte z plotny, opatrně vmíchejte borůvky. A jak je jíst? Můžeme podávat třeba teplé. Nebo kuskus dáme do misky, necháme 2 hodiny vychladit a také je to mňamka. Ozdobte zmrzlinou, šlehačkou a máte originální, osvěžující desert. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: V závěru měsíce budete mít na vlnách Českého rozhlasu Zlín opět příležitost udělat si přehled o srpnovém kulturním dění v našem kraji. O své nové výstavě promluví fotograf Antonín Kostka, herec a režisér Jan Budař nás spolu s Polárníkem Petrem Horkým nechají nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák. A nejen o podpoře mladých talentů se v rozhovoru rozpovídá ředitelka Kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka Hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. U dalšího Na touře v kultuře vás v neděli 30. srpna po 17. hodině rád uvítá Pavel Vacek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 8 minut půl jedenácté s vámi je Český rozhlas Zlín. Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Kolik kilometrů měří, proč vlastně vznikl a před čím měl chránit? I za zdánlivě obyčejným plotem se totiž může skrývat docela neobyčejný příběh. A právě za ním se vydáme s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: I dnes dopoledne vám hrajeme písničky, které nestárnou. Za okamžik Vítězslav Vávra, ale teď ve vysílání Českého rozhlasu z Líny jdeme do Uherského Hradiště a také do světa andělů. Ve Slováckém muzeu se právě dnes otevírá interaktivní výstava s poetickým názvem Pletky s anděly. Stojí za ní divadelní výtvarnice a scénografka Eva Bláhová, rodačka z Uherského Hradiště. A právě s ní se teď budeme o výstavě povídat. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Paní Bláhová, začneme samotným názvem Pletky s anděly. Jak vznikl a s jakými anděly se na výstavě potkáme?
1: Tak název jsme vymysleli společně s Danielou Eviálkovou, když jsme výstavu připravovali v roce 2021 pro galerii Panský dvůr ve Veselí nad Moravou. A pletky proto, že jsme chtěli, aby výstava byla hravá a přátelská a bez zbytečného patosu. A protože já se zabývám tvorbou pletených objektů ve veřejném prostoru už více jak 10 let, takže vlna a vlněné přízy jsou mým základním tvůrčím materiálem. Já vlastně propojuji v této své volné tvorbě scenografii s tvorbou soch objektů a vlastně snažím se pracovat i s recyklovanými materiály. Vlastně zajímá mě udržitelný rozvoj umění a k tomu také zařizuji různé veřejné sbírky vln, kde vždycky najdou úžasné poklady ze skříně a půd.
0: Paní Blahová, ta výstava je interaktivní a návštěvníci se mohou sami zapojit. Co všechno si u vás budou moci děti i dospělí vyzkoušet?
1: Jo, určitě jsme chtěli, abychom umožnili návštěvníkům se dostat k andělům úplně blizoučku, aby to bylo vlastně téměř fyzické, takže jsme hledali takové aktivity, které nám to umožní. A hlavně jsme chtěli, aby ta výstava byla hravá, abychom vzbuzovali v lidech hezké a příjemné pocity. A naši andělé jsou určitě naslouchající, hraví, jsou legrační, anebo se také sami návštěvníci můžou stát anděli prostřednictvím naší nebeské kostýmérny, kde máme spoustu zajímavých kousku na vyzkoušení, můžou se pak taky vyfotit a poslat dál. A máme taky přání andělské samozřejmě, to bez toho by to nešlo, a nebo si můžete zatočit klikou a něco si přát. A máme vlastně aktivity, které pak souvisí, nebo které jsou připravené pro děti přímo, a to jsou skládačky různé andělské, nebo si můžou taky zahrát karty. A kdo bude chtít, může i vyšívat.

0: jsme vždycky zapojili místní komunitu. A to byly právě seniorky, které pletly křidelka, nebo právě děti ze zušek, které vyšívaly obrázky pro karty, nebo malovaly obrázky, které doprovázely už zmíněné básničky. A co mě na tom vlastně hrozně moc baví, že každý tady z těchto účastníků a spolutvůrců naší výstavy vlastně zanechal svůj otisk. Třeba každé ze 300 křidílek je prostě originální. To je velká krása.
1: Výstava, ano?
0: A ještě jsem říct, třeba výšivky od dětí. Ty jsou až neuvěřitelně vtipné. Jak třeba děti se popasovaly s těmi anděly, to fakt stojí za vidění, rozhodně.
1: Výstava začíná dnes vernisáží. V kolik hodin a jak bude probíhat?
0: Takže všechny posluchače zveme dneska od 17 hodin a výstavu spolu se mnou uvede kurátorka muzea Vladimíra Černá a na klavír nám zahraje Veronika Černá. A všichni naši andělé se už moc těší na vaše výzvy.
1: Výstava Pletky s anděly bude tedy k vidění v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti od 27. srpna od dnešního dne až do 18. října. Pozvala nás na ní sama autorka výstavy, divadelní výtvarnice, scénografka Eva Blahová. Děkujeme.
0: Naslyšenou. Taky moc děkuju. Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.

0: Jídlový princ Václava Neckáře ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne. Mléko patří v kuchyni k úplně běžným surovinám, jenže někdy se s námi dokáže pěkně pohrát. Stačí chvilka nepozornosti a připálí se, uteče z hrnce nebo se srazí. Jak tomu předejít a co dělat, když už se taková mléčná nehoda stane? Praktické a osvědčené tipy představuje Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko zkysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem, pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta – kefírovka.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dělníci ve Zlíně dnes a zítra opraví část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice. Restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě začne od září sloužit jako školní kuchyně a jídelna. Zemřel dlouholetý zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bude většinou polojasno, teploty až 28 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam během dneška a zítřka opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Úsek bude úplně uzavřený. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám. Současná oprava je ale jen dočasným řešením.
2: Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici. Obě stavby jsou součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který má do budoucna odlehčit dopravě v této části Zlína. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Žáci základní školy na Výsluní v Uherském Brodě budou zhruba polovinu nadcházejícího školního roku chodit na obědy do restaurace v Domě kultury. Tu na konci srpna nečekaně opustí její současný nájemce a město ji dočasně promění na školní jídelnu a kuchyni. Ty teď přímo ve škole dělníci kompletně opravují, říká místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
3: Bude obnášet kompletní úpravu technologie, přechod vlastně z vaření na plynu, z vaření na elektřinu s výraznou úsporou energií. Provoz na elektřinu bude v budoucnu dotován fotovoltaickou elektrárnou, kterou připravujeme také na střeše tady této základní školy.
1: Modernizace by měla být hotová v lednu příštího roku. Ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták, informovala o tom jeho rodina. Barták v agentuře strávil 28 let, působil například v Moskvě, Paříži nebo Bruselu. Z Belgie informoval víc než 10 let o Evropské unii a Severoatlantické alianci. Při své práci sledoval cestu České republiky do obou těchto organizací. Jeho práci sledovalo mnoho novinářů, mezi kterými byl i Bartákův bývalý kolega z ČTK, Milan Ciruček.
4: Já jsem s Karlem Bartákem strávil roky jako zpravodaj v Bruselu. Karel byl obrovskou oporou, on byl opravdu legendou, strašně moc jsem se od něj naučil a bylo samozřejmě těžké se snažit se mu nějak vyrovnat.
1: Po odchodu z tiskové agentury Barták 12 let pracoval v Evropské komisi. Policisté už nebudou sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu inicioval spolek Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů. Bude polojasno, místy může být přechodně oblačněj a vítr povane slabý, severovýchodní až východní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 55 mezi Spytihněví a na Pédlí na Zlínsku se tvoří dlouhé kolony kvůli průřezu zeleně. Pracovníci tam provoz řídí kyvadlově. Od Otrokovic naberete zpoždění skoro půl hodiny, od Uherského Hradiště asi 15 minut. A na silnici 57 v Horní Litči na Vsetínsku se srazilo auto s nákladňákem. Jsou u toho policisté.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Představte si, že se ve 13 letech ocitnete v úplně nové zemi. Nerozumíte pořádně jazyku a začínáte vlastně od začátku. A teď si k tomu přidejte ještě výzkumnou laboratoř, výtvarný ateliér a galerii. Právě tak pestrý je příběh našeho dnešního hosta, Danily Gurgula, zlínského vědce, galeristy, který svůj profesní život rozdělil mezi svět vědy a umění. Danilo, dobrý den, vítejte u nás.
6: Vědecko-umělecký pozdrav všem, děkuji za pozvání.
5: Když se člověk podívá na to, co všechno dnes děláte, možná by jenom těžko hádal, kde to všechno začalo, na Sibiři. A právě tam začneme i my naše povídání, po písničce.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 11 hodin 8 minut. Hostem Českého rozhlasu Zlín je dnes Danila Gorgol. Vědec, výtvarník, galerista, který řadu let už žije a působí ve Zlíně. Na Univerzitě Tomáše Bati se věnuje výzkumným biomateriálům pro medicínské využití. Zároveň maluje, ilustruje a stojí za zlínskými galerijními projekty. Ty dávají prostor především mladým umělcům. Pojďme ho ale nejdřív poznat trochu jinak, ne přes práci a tituly, ale přes jeho životní příběh. Ten mi přijde, Danilo, velmi zajímavý. Vy jste se totiž narodil na Sibiři. Jaké bylo vaše sibiřské dětství, než jste se ve 13 letech přestěhoval do Čech?
1: No, bylo to dost divoké a možná ještě víc divoké, než si myslíte tady. A jenom takový úvod, jo? Když dneska se budeme bavit hodně to umění, tak vlastně abych přirovnal to Rusko a samotnou Sibiř k takovému vlastně jako uměleckému stylu jako brutalistický surrealismus. Jo? Vlastně se ptáte, jako je to sen, může to být až tak brutální? A vlastně v tomhle jsem vyrůstal, takže takové ty příběhy, že v sousední vesnici vám medvěd sežral nějakého důchodce, anebo vlastně chodíte do školy, pěkně slušně oblečený, ale zároveň po škole máte nějakou rovačku, nože a tak dál. Takže právě proto ty kontrasty byly takové zajímavé.
0: A právě to byl ten důvod, proč se vaše rodina rozhodla odstěhovat se tady z tohoto místa. To je velká změna pro 13-letého kluka. Tak
1: je to tak. Rodiče vlastně pochopili, že chtějí dopřát dětem. Mám mladší sestru, můžete si tipnout, jak se jmenuje. Není to Marfuša, ale je to Nastě. Takže vlastně rodiče si řekli a dost, měli bychom zajistit dětem lepší budoucnost, tak zkusíme právě Česko. Přiznám se, že byli trošičku naivní, protože si říkali, že letadlo, lepidlo, to je přece jednoduchý jazyk, to zvládneme, že jo. Jenže když jsme dojeli sem, tak jsme pochopili, že opak je pravdou, ano, že tady je spoustu takových, jako jak se říká, triky věcí, že prostě co zní stejně, tak má úplně opačný význam. No a byl to úplně jiný svět, protože opět existuje svět sam o sobě a existuje svět podle Ruska. A já jsem přijel s tím, že jsem si představoval svět podle toho Ruska, jak jsem byl naučený. Takže najednou se zjistilo, že všechno, co jsem se učil, tak byla lež a ta pravda je úplně jinak.
0: Zkuste nám ale popsat ten moment, kdy vaši rodiče řekli Česko. Pořád mi tam chybí. Proč právě to Česko? Museli někde vzít nějakou inspiraci?
1: Určitě. Oni vlastně takhle, já se přiznám, že původně jsme chtěli se přestěhovat do Kanady. Jo, Kanada nevyšla, takže oni si říkali, že nějaká podobná alternativa a hlavně asi v Česku to vysokoškolské vzdělání. To byl ten hlavní motivátor.
0: Vidíte to. Nastoupil jste tedy na gymnázium v Teplicích a česky jste prý uměl jenom dobrý den a děkuji. Kdy jste se teda začal cítit v Česku opravdu doma? Jaké byly ty začátky, jak to pokračovalo?
1: A rovnou to přeskočím, že vlastně poprvé, že jsem si říkal, ty kráso, to je můj domov, tak to byl Zlín, ku podivu, což vlastně už bylo po tolika letech, kolika vlastně. Já jsem tady ve Zlíně 10-11, takže vlastně to přišlo až ve Zlíně, při tom, že jsem studoval v Teplicích, rok v Hradci Králové, ale jenom Zlín mi zůstal v tom srdíčku.
0: A co jste tady dělal po tom gymnáziu? Co jste studoval?
1: A po gymnáziu jsem šel na farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Tam jsem pochopil, že je to sice zajímavé, ale já potřebuji něco víc materiálního. A zjistil jsem, že ve Zlíně tady vlastně je obor na biomateriály a polymery. Tak jsem se rozhodl, že tady je moje právě místo.
0: Danila Gorgol, vědec, je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Řekněte, jestli se stále vracíte na Sibiř?
1: Ne, to vůbec, nemám žádný důvod. Tady mám tak bohatý a pestrý život, že není zapotřebí.
0: A máte tam ještě rodinu? Jste teda s někým v kontaktu?
1: Část rodiny mám, to ano, ale většina rodiny už je tady.
0: Vy jste chtěl být ale původně, Danilo, umělcem. Vaše maminka vás ale varovala, že jako umělec skončíte bez peněz. Vy jste ale s nadsázkou řekl, že ve vědě ten finanční rozdíl zase takový není. Opravdu tento rodinný argument rozhodl o vašem budoucím povolání? Nebo jak se vám v hlavě zrodila ta myšlenka být vědec?
1: Ano, vlastně nějaké vlohy k vědě, k výzkumu už jsem měl od dětství. Ale tady se přiznám, že jsem původně chtěl být opravdu jako umělce, mít na vysokou uměleckou a tak dál, ale věděl jsem, že vlastně dlužím rodině, jo? Protože rodina obětovala všechno, prodali všechno, co měli, rozloučili se s rodinou a přijeli sem, aby vlastně dopřáli nám tu lepší budoucnost, tak jsem si říkal, že bych měl být vděčný, no. Takže jsem tady to vystudoval, jsem vděčný, mám z toho radost, ale teď už se můžu zabývat tím, co mě fakt baví.
0: I o tom si budeme povídat. Dnešním hostem Českého rozhlasu Zlín je zlínský vědec Danila Gorgol, muž s neobyčejným životním příběhem, který se ve své práci snaží posouvat hranice současné medicíny.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Aktuální čas 11 hodin 17 minut. Posloucháte Český rozhlas Zlín a naším hostem je Danila Gorgol, vědec z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který se věnuje biomateriálům. Danieli, nebo Danilo, pamatujete si, jak vám mám říkat?
1: Danilo, ano. Ano.
0: Pamatujete si nějaký úplně první pokus, který jste doma zkoušel? Ocet a soda nebo něco originálnějšího?
1: Ano, ovšem, já si pamatuju ten můj první takový vědecký projekt dokonce. Ten měl za úkol trošičku ulehčit život mé babičce. Babička byla výborný člověk, tak jsem si říkal, musím jí pomoct. Time management. Ona ztrácí strašně moc času skrz to, že musí prát, vařit, pečovat se o sebe. Tak jsem si říkal, já je musím vytvořit nějakou univerzální látku. Bylo mi cca 4, takže dětská logika. Vzal jsem krém na obličej, na pleť a dal jsem tam práci prášek, zubní pastu, všechno, co bylo v té koupelně, jsem pozbíral do jednou balíčku a prezentoval jsem to babičce jako, hele babičko, teď nemá žádné starosti, může to použít na cokoliv a hotovka. No a babička se zasmála a tím to skončilo.
0: Tak asi jste v tom byl úspěšný, protože jste vystudoval inženýrské studium, teď dokončujete doktorát, zabýváte se biomateriály. Zkuste nám, laikům, vysvětlit, co vlastně biomateriály jsou.
1: Ano, tady je zapotřebí si uvědomit, že ten biomateriál zase v každé oblasti je něco trošičku jiného, ale kdybych to měl popsat nějak jako standardním způsobem, tak se jedná o syntetický nebo přírodní materiál, který má za účel regenerovat, nahradit nebo změnit funkčnost tkáně nebo orgánu. No a hlavní podmínka je ta, že musí být bezpečný. Takže jako příklad, aby to bylo takové víc hmatatelné, můžu uvést třeba nějakou protézu, implantát a čočka. Jo? To všechno, vlastně kontaktní čočka, to všechno je v podstatě ten biomateriál.
0: Vy teď pracujete s materiály, na kterých je možné vypěstovat tkáň? Říkám to dobře, o vás nastudovala. Dokážete nám na konkrétním příkladu vysvětlit, k čemu se může taková uměle vytvořená tkáň použít?
1: Určitě. Já dělám takzvané scaffoldy. Scaffold bych mohl přeložit jako lešení. To je vlastně taková jako 3D síť, porovitá struktura, která má za úkol dočasně nebo na furt nahradit nějakou tkáň a přes tohoto porovitou strukturu vám ta tkáň vlastně proroste. Takže vlastně se obnoví. A v mém případě my se snažíme o pěstování svalu, takže vlastně vytvořím takový scaffold, nasadíme tam kmenové buňky, zadáme určité podmínky a vlastně díky tomu času a podmínkám nám to poroste. Takže vlastně bychom byli schopni vypěstovat vyloženě svalovou tkáň. No a proč, že jo, ten důvod? Vrátíme se k tomu Rusku. Kdybyste náhodou jela do ty divoké tajgy a potkáte tam třeba medvěda, který nebude úplně šťastný z takového setkání a ukousne vám třeba část toho bicáku, tak můžete jít za náma, my vezmeme vaše vlastně buňky, vypěstujeme vám nový bicák a uděláme tu náhradu.
0: No, asi tam nepojedu.
1: Radši ne.
0: Zlínský vědec Danila Gorgol je s námi. Co dalšího už dnes medicína díky biomateriálům umí a co zatím zůstává snem nebo vizí?
1: Jo, a tady zase je velice taková jako důležitá věc, zase si uvědomit, že my jako vědci přicházíme na spoustu věcí relativně rychle. Jo, no, jako vlastně víme, jak se co dělá a tak dál, takže těch vynálezů je strašně moc, ale největším problémem to uplatnění v normálním životě. To může trvat třeba 40-50 let, než se přijde na to, jak to máme zlevnit, zapojit vlastně do našeho normálního života.
0: 40-50 let?
1: Klidně. Ono je to fakt dlouhá doba. A v mém případě sice nám to nějak jako funguje, ale v tom laboratorním řídku, ta naše vize je taková, že potom můžete jít do ty nemocnice, personální analýza a vlastně v podstatě na zakázku nebo dokonce na čekání se vám něco vypěstuje. Jo, ale říkám, to prostě potrvá spoustu let.
0: Jak vlastně vypadá běžný den mladého vědce v laboratoři?
1: Různě, je to velice pestrá záležitost. Jsou tam nějaké syntezy v laboratoři, je tam i psaní článku, jo, nebo vůbec jako analýza toho, jak dnešní věda vypadá, aby člověk měl vůbec širší přehled o tom, co se děje. A záleží strašně moc na laborce. Třeba tady ve Zlíně ten ekosystém vypadá poněkud jinak než třeba ve Vídni, kde jsem měl svoji vědeckou stáž. Takže záleží.
0: Ve Vídni? Vy jste byl ve Vídni na stáži?
1: Ano. 3,5 měsíce ve Vídni.
0: Co vám to dalo?
1: Spousta všeho možného. Jako byl to, zase musím doporučit, pokud jste relativně mladí a máte nějakou tu energii na svůj vlastní život, tak fakt cestovat. Cestovat, seznamovat se s těma lidma, protože čím víc toho poznat, tím jste víc osobnosti. V mém případě mě to rozšířilo brutálně vlastně přehled hodně to, co vlastně dělám, ale na druhou stranu se přiznám, že začínal jsem v 9 ráno v Láborce tam, končil jsem v 5, poté jsem běžel do Vídně se podívat na galerijní prostory a to jsem třeba zase skončil tak, že jsem se vracel do Láborky v 9 ráno, jo? Takže vlastně celý večer a celá noc byla celá jenom o tom umění. Takže jsem tam začal kombinovat právě tyhle dva světy.
0: Tak to se těším, že si o tom ještě popovídáme. Naším hostem je Danila Gorgol, který zkoumá biomateriály a věří, že věda může pomoci lidem zlepšit život.
2: Péče o rodiče, partnera nebo jiného blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. S čím se na ní mohou lidé obracet a kde v kraji funguje, poví vedoucí sociální pracovnice Veronika Zjobroňová. Poradnu pro pečující poslouchejte 28. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písmo.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je s námi Danila Gorgol, vědec, výtvarník, ale také člověk, který pomáhá dostávat mladé umělce do povědomí veřejnosti. Určitě si povíme jak, ale nejdřív bych se ráda, Danilo, vrátila k tomu vašemu pobytu ve Vídni. Tam jste měl svou první výstavu. Jak byste posluchačům přiblížil svou tvorbu?
1: Ano, ta vůbec jako cestička k ty samotné výstavě byla dost zajímavá. To bych potom vypravil asi někde jinde, protože je to delší příběh. A z hlediska své vlastně tvorby můžu říct jen to, že vlastně díky těm všem zkušenostem, co jsem pozbíral a stále sbírám, jsem si uvědomil, že vlastně my jako lidstvo, jako v podstatě společnost, už dávno si vytvořili svoji vlastně virtuální realitu. Tím chci říct, že vlastně pro nás ta myšlenka, ta idea má větší hodnotu než to, co je materiálno. Dejme tomu klasický příklad, peníze. Jo, že vlastně jako reálně pro fyzický svět to je jenom papír, ale my máme vlastně takovou myšlenku, že to má hodnotu. A pokud teď se s vámi domluvíme, že třeba ta propiska má větší hodnotu než peníze, a to je univerzální zdroj toho našeho štěstí, tak vlastně najednou to má úplně jinou hodnotu. A ve své tvorbě chci právě poukázat na to, že právě ta myšlenka, ta idea je v podstatě hmotnější, je silnější než to, co je fyzično. Takže ty škatulky, šablony, co vlastně používáme, na jednu stranu to je snadný nástroj na pochopení a fungování tady ty naše společnosti, na druhou je to trošičku omyl.
0: Principu asi rozumíme, ale jak tady konkrétně vypadají vaše díla? Co tvoříte?
1: Chápu. Já vlastně aktuálně, v podstatě to jsou olejomalby anebo linearty. Mm-hmm. Ono vlastně všechno, co uvidíte třeba až dojdete k nám na výstavu, tak je to souborem toho, co jsem dělal předtím, což vlastně jsem taky chodíval na výtvarnou školu. Dělal jsem i počítačovou vlastně grafiku, ilustrace pro herní průmysl, takže je to vlastně souborem všeho, co jsem se naučil. Většinou to jsou olejomalby, které spojí figurální kresbu a zároveň vlastně to abstraktno, právě tu myšlenku, která je hmotná.
0: Ve Zlíně jste předsedou alternativní galerie -1. Funguje rok. Co nabízí a čím se vlastně odlišuje od těch komerčních galerií?
1: Ano. A vlastně jak jsem byl v té Vídni, tak jsem pochopil jeden obrovský problém. A to je ten, že pokud jste mladý umělec nebo umělkyně, tak, abyste byl vystaven, tak už musíte být předtím vystaven. Jo? Takže vlastně je to takový paradox. Já jsem si říkal, to bych nechtěl. Já chci, aby tady ve Zlíně ti moji kamarádi, známí nebo obecně ti mladí lidi měli možnost se vystavit. Jo? Ať vlastně nemusí hledat nějaké zvláštní cesty, jak se k tomu dostat. Tak vlastně ta naše -1 funguje jako takový inkubátor, že vlastně se díváme, kdo co tvoří a případně ho můžeme vystavit.
0: Jaká výstava tam aktuálně probíhá a kde přesně to je?
1: Jo, my jsme vlastně sousedí, Český rozhlas a Centroprojekt. My jsme tady úplně v nejvyšším patří, přestože jsme -1, protože původně jsme měli být tady v bunkru ve Zlíně, ale skrz určité okolnosti nás přemístili sem na Centroprojekt. A aktuálně vlastně můžete dojít na cyklus přednášek, který je výsledkem spolupráce Masarykovy univerzity, UTB, a nás -1. Vlastně začíná to v září, to můžete najít na našich stránkách, galerie -1 Zlín. a je to vlastně vstup zadara a zjistíte strašně moc zajímavých věcí, hodně mytologie v umění, nějakých věcí a záležitosti hodně designu, budou tam docenti, profesoři ze všech univerzit, takže musí to být jako dost hodnotné.
0: Říká zlínský vědec Danila Gorgol ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď jste navíc spojili jako -1 síly s komerční galerií a vzniklo Atrium -1. A označujete se za hybridní galerii, tak co to prosím vás znamená, to hybridní?
1: Určitě. Začátku chci poděkovat obchodnímu domu Artriu, že vlastně jsme dostali takovou nabídku. Je to strašně zajímavé a oceňuji si snahu vlastně všech těch subjektů. A v našem případě Artrium je komerční galerie, která je známa skrz výstavy třeba Muchy, Buriana, Dalího. A tak nás vlastně napadlo, že co kdybychom spojili komerční galerii, co vlastně je známa skrz titany umění a nás jako inkubátor. To hybridní znamená v podstatě v češtině kříženec, takže vlastně je to výsledek dvou subjektů, co původně k sobě nepatří. A v našem případě vždycky můžete najít jak to ověřené, známé umění, tak i to, co je nové, ještě není na trhu.
0: Co můžeme vidět aktuálně v Atriu -1?
1: Jo, v Artrium minus 1 za chvilku můžete zahlednout jednu velice, velice atypickou věc, která je věnovaná na týden Tomáše Bati. A to bude výstava ohledně Bati, kterého vlastně úplně neznáme. Jo, jedna část té galerie bude věnována právě tomu klasickému pohledu na Baťu a na Zlín. A ta druhá, trošičku provokativní, je taková, že chceme, abychom naši umělci ze Zlína a obecně z celé České republiky ukázali Baťu jinak, stejně jako Zlín. Takže vlastně můžete dojít, podívat se, jak to vlastně bude vypadat a zároveň využiju tu ty možnosti, že vlastně stále hledám další umělce na touto výstavu. Takže když stvoříte Baťu atypickým způsobem a nebo tím typickým, tak prosím napište nám a třeba se domluvíme.
0: No teď přemýšlím, jak může vypadat takový Tomáš Baťa atypicky.
1: No já třeba teď stvořím tak jeden obraz, vlastně Baťa typicky, vlastně dva dokonce. Jeden Baťa je ten, který stojí a je bez bot. Jo, vlastně já chci poukázat na to, že Baťa to nejsou boty, Baťa je osobnost a kolem toho Baťa vlastně dav lidi. Takže chci poukázat na tu lidskou stránku. A nebo Baťa mladý, viděli jste někdy jako krásného Baťu. Mně třeba připadá jako velká škoda, že všude ty fotky jsou takové, když už prostě v takovém starším věku. Ale on byl mladý, on měl tu energii, ten živl. Takže vlastně určitě najdete to, co ještě jste nikdy neviděla.
0: Zní to zajímavě. Dnešním hostem Českého rozhlasu Zlín je Danila Gorgol, vědec, výtvarník, galerista, který ukazuje, že mezi laboratoří a galerií nemusí být zase tak velká vzdálenost.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Těšíte se na pohovku Jošky Kubáníka? Já moc. V sobotu od 17. na ně totiž usedne oblíbený herec Tomáš Šulaj, který vám prozradí neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. A v neděli se od 11. potkáte s herečkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petrou Staňkovou, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že

0: Karel Gott dospíval. Daniela Gorgol ze Zlína je naším hostem. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvil už o své práci, která spojuje špičkovou vědu s nadějí pro medicínu. Mluvil o své umělecké vášni. A teď přicházíme s jednou perličkou. Jako univerzitní vědec jste se ocitl na televizní obrazovce v jedné reklamě. Jak se vám to podařilo?
1: No, cesta začala metanolem, nedoslova. A jak vidíte, stále vidím, takže to nebyl jako normální metanol. Já jsem byl tady osloven ve Zlíně několik let zpátky, jestli náhodou nechci zahrát menší roli ve filmu Metanol. Takže teď jsem vlastně jako na Netflixu, pokud se nepletu. A tam jsem měl za úkol podat zkumavku. Jo, takže jsem to úspěšně zvládl, asi nějaká milý vteřina. Ale poté jsem pochopil, že to je docela zajímavá zkušenost, tak jsem se přihlásil do několika agentur a vlastně jedno mi napsali, jestli náhodou bych nenamaloval jeden obraz během jedné reklamy. Tak jsem si říkal, OK, fajn, tak jsem tam jel, prošel jsem těma zkouškama, no a zjistil jsem nakonec, že to je natáčení reklamy pro jednu značku piva, právě s Robertem Pattinsonem, tam jsme se potkali.
0: Mm-hmm. A jste s tím slavným hollywoodským hercem, Robertem Pattinsonem.
1: Je to tak, velice, velice milý člověk, jako to byste ani neřekla, že to je nějaká hvězda. Choval se maximálně lidsky. No a já jsem měl za úkol vlastně být jeho hand double, což je vlastně
0: ještě
1: takový
0: jednou, hand double,
1: takový vlastně jako napodobovač ruk, že vlastně, když natáčíte nějaký větší

0: projekty. On totiž, ta reklama měla větší rozpočet než celovečerní český film.
1: Aha.
0: A tam vlastně...
1: Můžeme možná prozradit, že to bylo francouzské pivo jedno.
0: Tak, aha, tak, je to tak. A tam vlastně jsem měl být vlastně jeho napodobovačem rukou. Prej mám podobné ruce jako on. Já si to nemyslím, já to mám třeba i mám několik jízev z boxu, ale to oni řekli, že jim to nevadí. Takže vlastně já jsem šetřil čas Robertovi, aby oni nemuseli platit tolik peněz.
1: Aha.
0: Takhle.
1: Teda, to je zkušenost.
0: A má i ode mě obrázek vlastně. Dokonce jo, vlastně asistent jeho manželky mi potom psal a děkoval za ten obrázek, tak to bylo takové pěkné.
1: To je milé. Kromě vědy, malování a galerijní činnosti se věnujete také ilustracím ve vědeckých časopisech a sportu. Kde na to, Danilo, berete čas? Jste člověk, který zkrátka neumí nic nedělat?
0: Je to tak, ale nebylo to tak vždycky. Jako měl jsem i takové trošku temnější období v životě, že právě jsem netušil, co vlastně chci. A to jsem právě toho moc nedělal a potom jsem si říkal, hele, chci si užít ten život maximálně, co jen můžu a poznat vlastně tu strukturu tohoto světa, tak jsem byl víc aktivně, jak vidíte, má to nějaké ovoce. Takže čas se vždycky najde. Je zapotřebí jenom se určité priority.
1: Jakou důležitou věc máte teď před sebou? Co vás čeká? Teď nevím, jestli se mám ptát na tu galerii nebo na univerzitu.
0: To já ani sám vlastně nevím. A to je právě to kouzlo, že vlastně není důležitý ten finální cíl, co máte v hlavě, ale spíš ta cesta, po které kráčíte. Protože jenom toto má hodnotu, ten samotný příběh. Takže uvidíme, kam to dovede.
1: Já doufám, že nám o tom později přijdete popovídat opět do vysílání Českého rozhlasu Zlín. Danila Gorgol ze Zlína, vědec, výtvarník, galerista, člověk, který má zjevně problém vejít se do jedné profesní škatulky, byl s námi. Děkujeme za příjemné povídání a přeji, ať se vám vydaří vše, co vás čeká.
0: Já taky děkuju a ještě musím říct, že strašně moc děkuju všem lidem, co mi s tím pomáhají, zvláště lidi z minus jedničky. Děkuju vám všem.

která nestárne od Stevieho Wondera 6 minut před pravým polednem. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pomalu končí. Užijte si krásný prázdninový čtvrtek, poslední, a slyšet se můžeme zase v noční lince ve 23 hodin. Těší se Jarka Barbuříková.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínské základní školy jsou podle vedení města připravené na nový školní rok. Nová autobusová zastávka Delta na Vsetíně nevznikne. V Česku klesá počet dětí, které chodí do mateřských škol. Dnes bude většinou polojasno, chvílemi oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Základní školy ve Zlíně dokončují přípravy na návrat žáků do lavic. Učitelé a další pracovníci chystají rozvrhy, vyklízejí sklady a pro žáky chystají učebnice i pracovní sešity. Přípravný týden využívají také k poradám a plánování výuky na další měsíce. Někde se žáci vrátí do nových nebo opravených prostor, pokračuje náměstkyně primátora Martina Hladíková z ODS.
2: Naše základní školy se připravují tak, aby 1. září mohli nový školní rok standardně zahájit. Prázdniny jsme jako každý rok využili k opravám a modernizaci škol. Letos se nám podařilo proinvestovat přibližně 85 milionů korun.
0: Největší letošní investicí byla nová školní jídelna na základní škole Dřevnická, do které město investovalo téměř 32 milionů korun. Nová autobusová zastávka Delta na Vsetíně nakonec nevznikne. Od neděle ve městě začnou platit nové jízdní řády hromadné dopravy. Zastávka v místní části Rybníky jejich součástí ale nebude. Její zvažované zřízení by vyžadovalo změnu dopravy ve Štěpánské ulici a zrušení parkovacích míst. Důvodem je taky malý zájem obyvatel sídliště, říká mluvčí města Jana Rašková.
3: Z podkladů, které vedení města získalo, totiž vyplynulo, že zastávku kromě dopravních odborníků prakticky nikdo nechtěl. Bytová zástavba za nádražím je navíc pěšky kousek od nového dopravního terminálu.
0: Do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové proto varují před komplikacemi v dopravě. Přívalový déšť taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Dětí v mateřských školách v Česku ubývá. V uplynulém školním roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech míň než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě, a to především kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Zároveň ubývá i 6letých dětí s odkladem. Za poslední roky jejich podíl klesl ze 24 na necelých 18%.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude během dneška většinou polojasno, jen chvílemi také oblačno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 25 až 28 stupňů. Na severu kraje čekejte lokálně jen kolem 24 stupňů a vítr povane slabý, hlavně na Kroměřížsku i mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 55 u Napajedel na Zlínsku počítejte se zdržením. Tvoří se tam kolony kvůli kyvadlovému provozu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná Morava, krásná zem. Přeji vám pohodové čtvrteční odpoledne u poslechu našeho vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Polkou na břeclavském Rynečku Pavla Svobody Josefa Dovka nás úvodu potěšila Láca Ranka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek, v českém občanském kalendáři máme jméno Otakar, na Slovensku slaví jmeniny Silvia. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ale i dnes budeme zpívat, vyslechneme si naše zpíváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Tak připomenu telefonní číslo 726465200 a už písnička František Kohoutek, Zdeněk Beneš, Javorinka ze Strání a Kraj pod Javorinou.

0: Tak přátelé, máme štěstí, dovolal se k nám zpěváček, mladý chlapec Jakub Žítek a pozor, čtyřletý. Takže ahoj Jakubku.
1: Dobrý den.
0: No dobrý den. Tak Jakubku, já jsem se dozvěděla od tvé babičky, že jsi z Prahy, tak z takové dálky jsi přijel za babičkou?
1: Ano.
0: Tak ty nám budeš zpívat a jakou písničku?
1: Fumaliana.
0: Dobře, tak my se moc těšíme, tak pojď a zpívej.

0: jdou.
1: Tak výborně. Jakoubku, ty jsi měl takovou těžkou písničku, jsi si vybral. A kdo tě ji naučil?
0: Sestra.
2: Dědeček.
1: Dědeček ti naučil, no to je paráda. Tak to je, a dědeček zpívá nebo hraje na něco?
0: Hraje na harmoniku.
1: Na harmoniku, no tak to je skvělé. No ano, tak ty, s tebou se bavit o prázdninách nebudu, protože ty ještě vlastně máš prázdniny celý rok, ale byl jsi někde na nějakém zajímavém výletě s rodiči?
0: Jo.
1: A kde?
0: Na Lanzarote.
1: Já jsem ti teď nerozuměla, promiň.
0: Na Lanzarote.
1: Aha, no a bylo to tam hezké?
0: Jo.
1: Ano. Prosím tě, a řekni mi, jaké máš rád zvířátko?
0: Dinosaury,
1: aha. No, tak to my v Brně máme tady také nějaké muzeum na dinosaury. Ale jenom se tě zeptám, byl jsi už v zoologické zahradě v nějaké?
0: Jo.
1: Ano, a kde, prosím?
0: Dvůr Králové.
1: A, Dvůr Králové. Mm-hmm. Tak podívej, Jakoubku, když se to podaří a v neděli bude slosování a ty budeš mít štěstí a vyhraješ, tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak určitě se je na co těšit. Sice dinosauři tam nebudou, no, ale určitě tam uvidíš spoustu zajímavých zvířátek. Ano, tak my ti děkujeme za tu odvahu, že si takhle nám krásně zaspíval. Uži si ještě prázdniny u babičky. A co babička vaří, mi řekni?
0: Dneska máme rajsko.
1: Rajsko, no vy se máte. A co ještě?
0: A knedlík a maso.
1: No ano, knedlík a maso, tak to je výborné. A peče babička pro tebe také buchty nebo koláče?
0: Jo.
1: Jo, a ty jsou dobré, že? Výborně, tak jo. Jakoubku, my ti ještě jednou děkujeme babičce, dědečkovi, také rodičům. Posíláme jako dárek písničku následující a přeji vám pěkný zbytek ještě těch letních dnů. Ahoj, Jakoubku, ahoj.
0: Naschledanou.
1: A písnička Richard Plachý, Holka Polka a Zdounečanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Holka Polka dozněla, pánu Plachý, nebo Richard Plachý napsal a Zdounečanka dohrála. Pojďme přivítat pana Laďu Bobrovského z hostě Rádia Krešov. Ano.
1: Pěkné odpoledne, paní Květuško.
0: Také.
1: Zdravíme vás, celý Český rozhlas Brno a všechny posluchače bych popřál, kdo jsem netelefonoval. A chtěl bych poprosit o zahrání písničky našemu bratránkovi do Záhorí, ano. Do Štefanova, Joškovi Vizváriovi, který zítra slaví svoje krásné narození.
0: Ano.
1: Takže milý Joško, my ti přejeme z celého srdce všechno nejlepší, ale hlavně to zdravíčko. A celé rodině Danku a Danky a Joška. A ještě bych poprosil jenom takovou perličku tady do naší obce Marušce a Toníkovi Hájkovým, taky pro radost. Děkuji vám, paní Květuško.
0: Ano, rádo se stalo a přeji vám pěkné odpoledne.
1: Mám taky krásné odpoledne.
0: Ať se daří, nashledanou. Tak a teď už paní Žáčková ze Slavičína, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Prosím vás o zahrání pěkné písničky naší švagrové Jindřišce Žáčkové ze Štítné nad Váří, která dnes slaví narozeniny. Jindřiško, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání. Krásný den ti přejí Pavla Alojza ze Slavičína.
0: Výborně. Přeji vám také vše dobré, ať se vám daří a nashledanou.
2: Nashledanou, děkujem.
0: A já tady připojím psaná přání. Dobrý den, prosím o písničku pro manžela Zdeňka Scheinera z Moravských Málkovic, který v sobotu oslaví 40. narozeniny. Přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti. Ať se ti daří nejen v práci, ale také na ledě a hlavně ať ti ryby stále berou. Užij si svůj narozeninový den. Máme tě rádi. Vše nejlepší přeje manželka nebo přejí manželka Tereza, dcera Sofinka a přání se připojují i Ilona a Roman. Moc děkuji za písničku a přeji klidný den. Tak předali jsme, jdeme na ještě další přání, které tady mám. Tak 27. srpna, což je vlastně dnes, slaví milý manžel, pan Josef Nejedlý z Brodku u Konice, ano, rodák z Protivanova, 85 roků. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Jana, dcera Jana, syn Michal s rodinami a k blahopřání se připojuje bratr František, Alois, švagrová Lida a Hela s rodinami. Předali jsme a ještě tady jedno přání připojím. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro paní Marii Šťastnou z Kyjova k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze své rodiny a to jí z celého srdce přejí Naděja Jakubíčková se svou rodinou. A ještě bych chtěla pozdravit Natálku Jakšovou se svou maminkou Ivonkou ze Bzence, Jardu Wolfa, rodinu Ševelovou, že ze Šardic a rodinu Pavliňákovou ze Sudoměřic. Předem moc krát děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak předali jsme a písnička Ještě vínko nevykyslo Lidová, Joška Černý, Vojtěch Račický, František Fatěna a Gracia.

0: Vítám ve vysílání paní Martu Koudelkovou z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vrátilová. Já bych vás chtěla poprosit o hezkou písničku pro naši sestru, paní Jarmilu Valendovou, jako poděkování, velké poděkování za uspořádání rodinné oslavy při příležitosti 85. narozenin naší třetí sestry. Takže děkujeme, Miluško, děkujeme moc za všechno, co jsi pro nás udělala a bylo to moc pěkné. Děkuji, paní Navrátilová, za prostor a naschledanou.
0: Naschledanou, paní Marto, pěkné odpoledne.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Tak a já tady připojím e-mailovou poštu. Tak prosím o pěknou písničku pro naši maminku, paní Žofii Kelblovou, k dnešním narozeninám. Přání je od tatínka, Martinky, Jarka, Ivany, Pavla, Davida, Denisky a samozřejmě Dorinky. Tak, děkujeme, to bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den všem v redakci Rádia Brno. Prosím o hudební přání k dnešnímu svátku pro pana Otakara Nechvátala z Hodonína. Milý Oto, nestává se každý den, aby zrovna svátek měl. Proto ti přejeme srdečně, ať se máš stále báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo vše, co tvé srdce skrývá. Hodně štěstí, hlavně zdraví, pohodu, spokojnost ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. Tak předali jsme a já tady mám ještě jedno přání. Tak dnes slaví 80 roků maminka a přání je v tomto znění. A je to, prosím, milá maminka, oslavenkyně paní Blanka Martináková Otrokovice Štěrkovice. Štěrkoviště Otrokovice Štěrkoviště a paní Martináková. Tak, co se píše, naše milá maminko, přejeme ti zdraví, pevné nervy, ještě hodně dalších let strávených v naší početné rodince. Máme tě moc rádi. To vše ti přejí děti Blanka, Vlaďka a Aleš. Tak a zahráli jsme a budeme, teda předali jsme a budeme hrát písničku Václav Smola, Vlčnovské budy a Vlčnovjanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Lucii Molkovou ze Zahnašovic. Vítejte.
5: Dobrý den.
4: Prosím, můžete?
5: Já bych chtěla za celou rodinu popřát teď je Zuzce dětkové z Nové dědiny k jejím dnešním narozeninám.
4: Ano.
5: A chtěla bych jí popřát hlavně, ať je šťastná, zdravá, ať se jí všechno krásně daří. A poprosila bych zahrát nějakou krásnou písničku.
4: Ano, výborně. Rádi zahrajeme. Je to všechno, děkuju. Paní Lucie.
5: Ano, děkuju moc. Ano.
4: Tak pěkný den, ať se vám daří. Nashledanou.
5: Vám taky, nashledanou.
4: Tak a teď připojím dopisy. Prosíme o píseň pro naši vnučku, paní magistru Radku Krajnovou, rozenou Petrášovou z Prietršky. Dnes se jí otvárá kniha života na 30. straně. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Nech její život nadále plyne v radosti, v lásce a v rodinné pohodě s manželem, Palkom a dcerami Taminkou a Vikinkou a k tomuto přání se připojují rodiče Petrášovi z Unína, sestra Katka s rodinou, teta Lucka též s rodinou, staří rodiče Drůžkovi z Unína a my staří rodiče Petrášovi zo Štefanova. Takže předali jsme a jedeme dál. Další dopis, pěkný den, prosíme o písničku pro paní Aničku Vitekovou z Cerovej k jejím 77. krásným narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání do dalších let, života a srdečné blahoželaně k jejímu dnešnímu jubileu zasílají rodiny Petrášova, Cvečkova, zo Štefanova a Unína. No a já pokračuji ještě jeden dopis. Tak dnes je to už 75 let, kdy přišla na svět naše maminka, babička a prababička, paní Karla Hrabcová ze Žlutavy. Milá maminko Kájo, přejeme ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, vitality, rodinné pohody a dobrých přátel. Tvé holky Štěpánka a Romka, vnuk Honza a vnouček Maxík. Máme tě moc rádi. No a budeme hrát písničku další Nad Vinohrad, Blahoslav Smišovský, Vladimír Salčák a Bojané.

0: Písnička nám dozněla a pojďme na další telefonát, který tady máme. Halo, halo, kdo se k nám dovolal, prosím? Odkud?
1: To jsem já.
0: A kdo je to, to jsem já?
1: Tomčala z Kuželova.
0: Dobře,
1: pan
0: Tomčala z Kuželova, vítejte. A prosím, vy asi jedete autem, že?
1: Autobusem jedu, ano.
0: Autobusem, ono to trošku tam šumí. Jo, tak
1: šumí to. Jo.
0: A nemáte to nahlasitý odposlech, ono by to chtělo radši?
1: Ne,
0: dobře. Tak prosím, můžete.
1: Jo, tak chtěl bych popřát Pavlovi Švagerkovi do Šardic k jeho dnešním narozeninám, 65. Všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta a po smrti království nebeské. A chtěl bych popřát, chtěl bych pozdravit všechny zbylé muzikanty z dechové hudby Horňáci z Velké nad Veličkou, co jsme dostali. A chtěl bych ještě pozdravit všechny řidiče autobusu z ČSAD Hodonín, kteří jsou právě na cestě. Takže děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou, ano, a dobrou cestu, šťastné kilometry. Nashledanou. Tak a pojďme na psaná přání. Dnes se naše kmotřenka paní Marie Žinatá ze Strážnice dožívá krásných, úctyhodných 95 roků. Přejeme jí, ať ve zdraví je tu s námi, co nejde.

0: Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, sestřičko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, navždy nás tu máš. Vše nejlepší přeje Petr, Eva a všichni sourozenci. Tak a ještě tady jedno přání, pojďme na ně. Prosím o písničku k narozeninám pro mou sestřičku Zuzku Dědkovou z Nové Dědiny. Hodně zdraví, lásky, pohodových chvil s rodinou, přeje Lenka s rodinou. A už dáme další písničku, Chodili k nám chlapci a Bílovčanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak přátelé, pojďme si poslechnout paní Vechovou z Vedrovic. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou paní Navrátilová. Chtěla bych dnes nechat zahrát panu Mirku Jiříkovskému, které dnes slaví 73. narozeniny, pochází z Vedrovic. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody mu přejí seniori a spoluhráči v petangu z Vedrovic.
0: Výborně. A je to všechno?
1: Ano, děkuji.
0: Ano, ano, také přejeme vám pěkný den a co vám daří?
1: Vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a mám tady další přání a je to pro paní Anu Kovalevskou v tomto znění. Milá Aničko, přeji ti k narozeninám hodně zdraví, radosti, spoustu krásných květin, tance, báječných výletů a hlavně hodně krásných chvil s přítelem. Ať se ti splní vše, co si přeješ a každý další rok je ještě krásnější než ten předchozí. Vše nejlepší přeje Jarda a celá tvoje rodina. Tak předali jsme, pojďme dále. Dnes se dožívá významného životního jubilea 85 roků pan Josef Nejedlý z Brodku u Konice, rodák z Protivanova. K tomuto významnému výročí mu hodně zdraví, štěstí, lásky, životní pohody a božího požehnání přejí bratr Lojza s manželkou Alenou. Přání se připojuje i bratr František a švagrové Ludmila a Helena. No a já pokračuji v přáních. Právě dnes slaví 82. narozeniny správný tatínek a dědeček, pan František Dvořák ze Šumic. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí Jarek, Radka, Milča, Martin, Katka, Lukáš a babča.

0: to Nemo.
1: Vítám ve vysílání paní Marii ze Šardic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych ráda pozdravila všechny posluchače a ráda bych popřála do Dolních Bojanovic paní doktorce Ludmile Račické, která slaví dneska své narozeniny. Já jí přeji hodně štěstí, zdraví a ať se jí moc dobře daří a pořád nemá tolik smůly, ať má radši štěstí. Děkuji moc. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou. Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dneska je opravdu toho hodně, takže dobrý den, paní Navrátilo, a vám i zvukovému mistru a prosím o hudební blahopřání k 78. narozeninám pro paní Marii Hochmanovou z Hodonína. Milá Majko, rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zase o rok víc. Přijmi naše blahopřání do let příštích, ať máš k máni zdraví, štěstí, mnoho sil, abys tady dlouho byla a 100 roků oslavila. Ať je tvůj narozeninový den láskou a štěstím prosycen. To ti ze srdce přejí Marie a Vladimír Hujňákovi a děkujeme za odvysílání. Tak předali jsme toto přání. Mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych velmi ráda poblahopřála paní Marii Gošové z Jevíčka, která slaví své narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a samozřejmě dobrou mysl a na zdraví a živio a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a že vám můžeme poblahopřát. Tak přátelé, pojďme na to, pojďme na další písničku. Zazní Antonín Michna, Zvony z Petrova, Zuzana Štruncová, Karel Zelníček a Starobrněnská 12.

Tak přátelé, a pojďme tady ještě na jeden e-mail. Je to pro paní Aničku Aufovou z Lovčic u Kyjova. Milá babičko Aničko, přejeme ti k tvým 84. narozeninám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, dobré nálady a radosti z vnoučat i pravnoučat, a přeje Patrik s rodinou. A já posílám poslední zpívanou písničku a je to lidová U kovej kováři Podkovy a Božejáci.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer, krátce po 18. hodině. Tak pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hraje Moravěnka s názvem Kanárek. Tak dobrý poslech.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Nové centrální hřiště ve Zlínských Padělkách bude otevřeno už dnes odpoledne. V noci můžou lidé v Uherskobrodské hvězdárně pozorovat částečné zatmění měsíce. Podvodníci rozesílají SMS s oznámením o dluhu na pojistném u VZP. Dnes bude polojasno a chvílemi oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Od dnešních 13 hodin můžou lidé ve Zlíně navštěvovat nový sportovně-rekreační areál Vysoká mez. Vedení města ho otevřelo ve čtvrti Padělky. Nabízí velkou pirátskou loď se skluzavkami, trampolíny, houpačky nebo kolotoč. Součástí je také inline dráha a dvě víceúčelová hřiště. Plně bezbariérový areál má i kryté sezení, pítko, toalety s přebalovacím pultem nebo místo pro občerstvení. Vznikla také nová lávka přes Frištátský potok, která hřiště propojila sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Výstavba trvala 3 roky a stála přibližně 40 milionů korun. Na pozorování částečného zatmění měsíce můžou zájemci vyrazit do hvězdárny v Uherském Brodě. Speciální program tam začne zítra ve 3 hodiny ráno a potrvá do 6:45, kdy bude maximum zatmění. Dodává Rostislav Reichl z Uherskobrodské hvězdárny.
5: Pozorování nezatěžuje zrak, jako to sluneční. Podívat se do slunce je velice nebezpečné. U toho měsíce to nevadí, protože pozorujeme stín, který vrhá země na měsíc. To zatmění měsíční bude vidět jenom do té maximální fáze, protože potom nám měsíc zapadne.
4: Pozorování se koná pouze za příznivého počasí. V případě deště bude program zrušený. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně, letos už je to potřetí. V chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku pomáhají s udržením vody bobří hráze. I v období sucha díky nim nevysychají některé mokřady a louky. V krajině tak zůstávají vzácné druhy rostlin a živočichů, říká zoolog Rudolf Jureček.
6: Bobor je taky ekosystémový inženýr, on se sice nepýtá, nepotřebuje žádné povolení, no ale v zásadě hlavně v období sucha je bobor v tomto úplně významný činitel, který lokálně dokáže tu vodu zadržet a zlepšit ten stav těch biotopů.
0: Počasí.
4: V našem regionu bude během dneška většinou polojasno, chvílemi také oblačno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 25 až 28 stupňů. Na severu kraje očekávejte lokálně jen kolem 24 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta bourala na Rožnovské ulici ve Valašském Meziříčí. Dále máme hlášenou havárii osobního auta v ulici Za Mlýnem v Hluku na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už Alex a host.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo se připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak
0: zámoří?
1: Jenom jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no, jo,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznisu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář
1: někdo,
0: v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to je, má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jako udělali krásně Queen, jako udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě. Jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: to,
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila? Jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10. Ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, já jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později. Ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám, a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále, a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme, samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový, přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale strašný. Ale také, moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: Jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam

0: ve scénáři a že prostě začali řovat jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální věta, jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta nebo Miloš Fedáš nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje, už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi vámi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil, a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří. No. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela. A teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba nového kulturního centra. Dnes začíná ve Zlíně Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO. Podle ředitele BIS Michala Koudelky byl loňský rok z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. Dnes bude většinou polojasno, chvílemi oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na stavbě nového kulturního centra. Po 5 letech od položení základové desky a řešení chyb v projektu začne hlavní montáž. Půjde o největší montovanou dřevostavbu svého druhu v Česku.
2: Základová deska pro kulturní centrum ležela 5 let prázdná. Důvod vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
3: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že je všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit.
2: Vyroste tam největší dřevostavba svého druhu v Česku. Jednotlivé díly už jsou hotové, říká výrobní ředitel společnosti Tarosnova Aleš Gebauer.
4: Jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty a tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
2: Hotovo má být na konci příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO začíná dnes v 18 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Po dobu 4 dní vystoupí v ulicích města hudebníci, zpěváci, folklorní soubory i mažoretky. 22. ročník a akce zahájí koncert velkého dechového orchestru Zlín, Františka Skály a Provodovianů. Podrobný program je dostupný na webových stránkách města Zlína. Loňský rok byl z hlediska bezpečnosti nejvážnější od studené války. Ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby to uvedl její ředitel Michal Koudelka. Válečné konflikty i ekonomická situace ve světě podle něj působí i na Česko.
5: Kontrarozvědku loni nejvíc zaměstnali hlavně ruské hybridní aktivity vůči Česku. Před sněmovními volbami odhalila BIS falešné účty na sociální síti TikTok, které šířily proruské postoje a pokusily se voliče ovlivnit. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy to dopad nemělo.
6: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
5: Čína se zase snaží podle BIS získat vliv přes české akademiky i menší česká média a influencery, dodává mluvčí Šticha.
6: Čínské státní mediální společnosti vyplácely dezinformátorům pravidelný měsíční příjem, a to desítky tisíc až 100 000 korun.
5: Zpravodajci prověřili loni kvůli riziku špionáže rekordní počet zahraničních investic v Česku. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
0: Sport. Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem vyhráli smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open. Ve finále porazili italsko-švýcarský pár Koboli Benčičová v rozhodujícím super tiebreaku 10-6. Pro oba české tenisty jde o premiérový grandslamový titul.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude během dneška většinou polojasno, jen chvílemi také oblačno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 25 až 28 stupňů. Na severu kraje očekávejte lokálně jen kolem 24 stupňů a vítr povane slabý, hlavně na Kroměřížsku i mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na Rožnovské ulici ve Valašském Meziříčí. Dále jeďte opatrně po ulici Za Mlýnem v Hluku na Uhersko-Hradišťsku, kde bouralo osobní auto do stromu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na dobré odpoledne s Anou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásný čtvrtek a vítám vás u poslechu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 27. srpna, necelých 5 minut po 14. hodině. Řada z nás sledovala nedávné zatmění slunce. Už zítra ráno můžeme na obloze pozorovat další zajímavý jev. Zatmění měsíce. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy. Více informací vám nabídneme před 14:15. Teď už činasky a písnička Potkala jsem tě zase po letech. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Necelých 9 minut po 14. hodině vám dělá společnost Odpolední Český rozhlas Zlín. Žáci základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě budou zhruba polovinu nadcházejícího školního roku chodit na obědy do restaurace v tamním Domě kultury. Tu na konci srpna nečekaně opustí její současný nájemce. Vedení města se proto rozhodlo prostory dočasně proměnit ve školní kuchyni a jídelnu. Dělníci totiž současnou kuchyni s jídelnou rekonstruují.
1: V podstatě rozbourá se kompletně všechno, jak kuchyně, tak samozřejmě jídelna.
2: Ukazuje mi ředitel školy Filip Strážnický, zatímco jeden z dělníků zbíječkou odstraňuje kusy zdi. Jen stavební úpravy budou stát téměř 26 milionů korun. Na dalších 33 vyjde moderní vybavení kuchyně, vypočítává místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
3: Bude obnášet kompletní úpravu technologie, přechod vlastně z vaření na plynu, z vaření na elektřinu s výraznou úsporou energií. Provoz na elektřinu bude v budoucnu dotován fotovoltaickou elektrárnou, kterou připravujeme také na střeše tady této základní školy.
2: Po dobu rekonstrukce budou všichni žáci i zaměstnanci docházet na obědy do kulturního domu, popisuje ředitel školy Filip Strážnický.
1: Děti budou docházet samozřejmě pod dozorem a v podstatě uvidíme, jakým způsobem bude probíhat, protože je to vlastně něco nového a je to taky samozřejmě nějak vzdálené od školy, zhruba kilometr. Takže bude to trošku náročnější na organizaci, ale já doufám, že všechno zdárně zvládneme. Děti můžou vlastně s učiteli jít přes park, takže v podstatě přecházení silnice asi na dvou místech zhruba. Což není velká komplikace a já si myslím, že pro druhý stupeň i pro ten první stupeň úplně bez problému.
2: Problém by neměl nastat ani s přípravou obědů v netypických prostorách restaurační kuchyně, říká vedoucí školní jídelny Michal Válek.
4: Byli jsme se tam podívat, prostory nám vyhovují, sice je to menší, než máme, ale zase je pravda, že budeme vařit vlastně jenom pro nás a pro tu základní školu čtverku. Teď vaříme asi 850 obědů a na tom kulturním domě předpokládáme, že budeme vařit kolem 400-450.
2: Na Výsluní totiž běžně vaří i pro další 3 základní a 4 mateřské školy. Těm dočasně zajistí stravování jiné školní kuchyně ve městě. Obědy na kulturním domě nebudou mít děti k dispozici hned na začátku školního roku, upozorňuje ředitel školy Filip Strážnický.
1: Jelikož my dostaneme ten kulturák 31., tak první týden vařit nebudeme, jo, protože musíme samozřejmě přebrat ten prostor, musíme tam přesunout naše zařízení, ale potom normálně od 7., že pondělí, tak budeme poskytovat stravu žákům samozřejmě.
2: Opravená jídelna na základní škole Na Výsluní by se měla znovu otevřít v lednu příštího roku. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Ve čtvrt na tři pro vás mám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín slíbenou reportáž. Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se zítra ráno ponoří do stínu země. Výrazné zatmění měsíce přímo navazuje na sluneční zatmění, které se odehrálo před 2 týdny. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
1: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou.
2: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.
1: Zároveň teda bude vstupovat do stínu země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
2: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
1: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
2: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
1: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut. Tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
2: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
1: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem a bude pozorovatelný třeba nad budovami.
2: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
2: Na úplně zatmělý měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Český rozhlas.
4: V závěru měsíce budete mít na vlnách Českého rozhlasu Zlín opět příležitost udělat si přehled o srpnovém kulturním dění v našem kraji. O své nové výstavě promluví fotograf Antonín Kostka, herec a režisér Jan Budař nás spolu s Polárníkem Petrem Horkým nechají nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák. A nejen o podpoře mladých talentů se v rozhovoru rozpovídá ředitelka kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. U dalšího Natuře v kultuře vás v neděli 30. srpna po 17. hodině rád uvítá Pavel Vacek.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Roda Stewarta pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín tip od Arnošta Lukeše. Ten dnes bude turistický i kulturní zároveň. Z Otrokovic nás povede do obce Žlutava, kde se bude 29. srpna konat výstava na louce. K podrobnostem teď našeho průvodce vyzve Pavel Vacek.
1: Arnošt Lukeš nás opět přichází do vysílání Českého rozhlasu Zlín turisticky obohatit. Jaký poklad z bezedné studnice výletnických možností našeho kraje dnes vylovíte? Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je na zajímavou výstavu obrazů, fotografií i jiných artefaktů. Je to současně vernisáž i derniéra. Není ale jistota, že se uskuteční, neboť pokud by pršelo, výstava se konat nebude. Tradičně se koná vždy poslední prázdninovou sobotu od 15 do 19 hodin. Letos to připadá na 29. srpen. Vstupné je dobrovolné.
1: A ještě nám prozraďte jméno té výstavy, ať víme, za čím jít.
2: Výstavě se říká Výstava na louce.
1: Výborně, dnes to tedy bude i o kultuře, to je skvělé. Pojďme ale, jak tyto typy velí, vše zasadit také do turistického kontextu.
2: Dnešní typ je v dosahu městské hromadné dopravy Zlín-Otrokovice. Vystoupí se na Baťově před Společenským domem a vyjde se po žluté turistické značce ulicemi Tylova a Moravní až k lávce přes Moravu. Za ní doporučuji nepokračovat po žluté kolem kynologického areálu lesem přes kopec Trestny, ale vydat se po asfaltové cestě směrem po toku Moravy kolem rodinného domku až k lesu, kde cesta pokračuje mírnějším sklonem než přes Trestny. Úřiště se opět napojíme na žlutou a u prvního rodinného domku můžeme zabočit doleva k vyhlídce Otrokovické srdce. Je to fotopoint, který tu nainstalovali učni nabytkářského učiliště z Bystřice pod Ostinem. Jsou odtud pěkné výhledy na Otrokovice, údolí Dřevnice a Zlín. Pokračovat budeme po žluté kolem hospody až ukazateli turistických značek u domu číslo 155. Tady se vydáme ulicí, která po pár stech metrech končí a trasa pokračuje po louce polní cestou. V mapě je trasa značena jako stezka Žlutava, ovšem na louce značení není. Doporučuji mobil z navigací.
1: Což v dnešní době většinou není problém. Věřím, že žádný z posluchačů se na cestě nestratí. Pojďte nás ještě lákat k další cestě.
2: Před námi budou nádherné výhledy směrem do Hornomoravského úvalu. Je to rámováno Hostinskými horami na východě, Oderskými horami a Nízkým Jeseníkem na severu a na západě Dránskou vrchovinou. V nejbližším okolí jsou chřiby, na jejíž okraji se pohybujeme. Trasa pokračuje k samotnám v lokalitě Zeliska. Na zahradě a louce chalupy číslo 113, která patří manželům Holubovým, vystavují díla svých členů Spolek přátel výtvarného umění Kroměříž, Valašský názor, Fotoklub Beseda Otrokovice, Pořádající rozumění a další hosté. Uvidíme obrazy, fotografie, keramiku, drobné plastiky a další zajímavosti. Hraje živá muzika, ženské skupiny předvádějí řecké a orientální tance. Je tu i neformální občerstvení. Po prohlídce výstavy se vydáme podél potoka silničce na Bělov. Tady se stezka Žlutava spojí se stezkou Bělov. Pokračujeme dále po stezkách, přejdeme přes silnici vedoucí do Žlutav a okrajem lesa se dostaneme na dohled jezu Bělov. Přes jez přejdeme na levý břeh Moravy a kolem stadionu k Štěrkovišti, respektive autobusovému nádraží. Tady naše trasa dlouhá 8 km skončí. Vrátit se můžeme městskou hromadnou dopravou, případně linkovými autobusy směrem na Zlín, Uherské Hradiště nebo Kroměříž. Začátek trasy od Moravy do Žlutavy je náročnější, na necelých 2 km překonáme výškový rozdíl 115 metrů, ale jinak převažuje klesání.
1: Návštěva, výstavy na louce a turistické vyžití. To je naprosto skvělá kombinace, co říkáte. Zbývá tedy popřát, ať v sobotu 29. srpna přeje kultuře i výletům počasí. Český rozhlas Zlín k tomu bude držet palce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Černoch ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zítra dopoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů. Poslední šanci na to dostat se do slosování budete mít zítra, krátce před 10:00. Každý den vám zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel. Dnešní návštěva je před námi právě teď. Slovo předávám našemu průvodci Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeň.

0: si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
1: Historii zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
0: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
2: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. V inovacích pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko, a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
0: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
1: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
0: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
1: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
0: My se nacházíme v takzvaném Piano Nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
1: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
0: Tam se vydáváme do šlechtických komnat. Prosím tudy. Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
1: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
0: Máme zde dochovanou kuchyni a o patro výše, kde z ní jsme, se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
1: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
0: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
6: Ale Jeneuse,
7: řekl na to Zikmund.
6: Kdo pak žije bez hříchu?
5: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
8: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
5: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45.

0: Po písničce Václava Neckáře se budeme v odpoledním Českém rozhlase Zlín věnovat sportu. Fotbaloví rozhodčí z nižších soutěží ve Zlínském kraji svým protestem pomohli kolegům v celé republice. A právě to je téma, na které se za okamžik zaměříme detailněji.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 10 minut po 12. Tak se jmenuje akce, kterou na začátku sezony nižších fotbalových soutěží protestovali rozhodčí ze Zlínského kraje proti nízkým odměnám, které dostávají. Zápasy tehdy symbolicky začínaly s 10-minutovým zpožděním a tento víkend chtěli sudí protest opakovat a rozšířit do dalších krajů. Nakonec to ale podle autorů iniciativy není potřeba.
1: Začalo se jednat, což samozřejmě kvitujeme, a na základě této skutečnosti tedy upouštím o zopakování tohoto kroku, který měl proběhnout o tomto víkendu. Fanoušky a hráči bychom tedy chtěli uklidnit. Tentokrát začneme na čas. I když ze strany hráčů a fanoušků jsme nezaznamenali žádné negativní reakce, spíše naopak.
2: Vzkazuje fotbalový rozhodčí Pavel Bartoň, který je jedním z iniciátorů akce 10 minut po 12., která upozorňuje na nízké odměny sudích v nižších soutěžích. Protestní opožděný start ve Zlínském kraji pomohl k tomu, že se téma posunulo na nejvyšší úroveň.
1: Nastalo jednání přímo na fotbalové asociaci v Praze. Jo? Výkonný výbor to řeší. Bylo nám přislíbeno, že od září se pohnou náhrady za dopravné, které se taky nezměnily, já nevím, 15 let cca, 5 korun na kilometr. Jo? A tato cena prostě je od doby, kdy na Stojanech čerpacích stanicích začínaly ceny za litr benzínu dvojkou. Jo? Nyní ta cena je trošku jinde.
2: Rozhodčí z Buchlovic přibližuje, kolik si vlastně sudí za zápas v některé z nižších soutěží vydělá.
1: Vychází to prakticky v mnoha případech na 100 korun hrubého na hodinu. Spousta z nás píská o víkendech od rána do večera, jo, na úkor svých rodin, volného času, dětí a tak dále. A bohužel tento systém už nebyl dlouhodobě udržitelný.
2: Cílem je podle Bartoně dostat odměny pro rozhodčí na zhruba dvojnásobnou úroveň, která je podle něj obvyklá třeba na Slovensku nebo v Maďarsku. Důležitým vedlejším efektem má být to, že o práci s píšťalkou bude stát víc zájemců. Když Bartoň před 20 roky jako rozhodčí začínal, měl ve Zlínském kraji zhruba 160 kolegů. Teď je to asi třetina.
1: V mnoha případech nastává i syndrom vyhoření, jo, a i tady ta motivace této práci, kterou sice máme rádi, není. V dnešní době za 100 korun hrubého na hodinu asi mnoho lidí o víkendu nepracuje.
2: V tuto chvíli ale tedy iniciativa 10 minut po 12. další protesty neplánuje. Fotbalová asociace České republiky totiž po srpnovém jednání se sudími oznámila, že situaci probere zářijový výkonný výbor. Poté se vedení asociace domluví s rozhodčími na další schůzce. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U vyhořelé 34. budovy ve Zlíně pokračují práce se sutinami. Slovácké muzeum ode dneška vystavuje pletené anděly. Předseda Evropské rady Košta jednal v Praze s premiérem Babišem. Dnes bude většinou polojasno a chvílemi oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Menší demoliční stroje dál pracují v okolí vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Bourání hlavního torza je ale od úterý pozastavené. Na další postup prací a zmenšení bezpečnostního perimetru kolem budovy teď čekají okolní provozovny, které jsou od červencového požáru uzavřené, například posilovna. Co teď menší stroje v okolí torza dělají, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Green, která vyhořelou budovu vlastní.
4: Dodělávají věci kolem hlavního torza, ať už základní třídění té suti a toho železného odpadu a částečně přesouvání toho odpadu směrem k nádraží, kde by pak mělo v budoucnu docházet k tomu finálnímu třídění a odvozu.
2: Firmu, která bude suť odvážet, zatím Krým podle Schmidta vybranou nemá. S odvozem se podle něj předběžně počítá na přelomu září a října. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes v 17 hodin začíná výstava s názvem Pletky z anděly. Její autorkou je divadelní výtvarnice a scénografka Eva Bláhová. Do projektu zapojila i místní komunitu, konkrétně seniorky nebo žáky základní umělecké školy. Výstava pletených andělů pro celou rodinu je interaktivní. Nový rozpočet Evropské unie pro období mezi roky 2028 a 2034 by měl podpořit evropskou konkurenceschopnost nebo obranu. Při jednání v Praze se na tom shodli předseda Evropské rady Antoniu Košta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh, jehož rámec chce Košta schválit do konce roku, ale taky počítá se škrty ve financích pro zemědělství nebo kohezní fondy.
5: Škrty by se dotkly například i států Vyšegrádské čtyřky. S tím premiér Babiš nesouhlasí.
6: Ty škrty, které navrhuje Evropská komise, nejsou pro nás přijatelné. Samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investic do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů.
5: Košta i Babiš se ale shodli například na podpoře evropské konkurenceschopnosti nebo přijímání nových států do Evropské unie. O tom Brusel aktuálně jedná třeba s Černou Horou. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtu. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat.
3: Počasí.
2: V našem regionu bude během dneška většinou polojasno, jen chvílemi také oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 25 až 28 stupňů. Na severu kraje čekejte lokálně jen kolem 24 stupňů a vítr povane slabý až mírný severní, severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na cestách ve Zlínském kraji se podle dopravních serverů jede v této chvíli bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připravena Anna Randárová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 15. hodině. Naše odpolední vysílání pokračuje dál. 76 let trvalo, než se příbuzní Josefa Karla Matochy dočkali jeho soudní rehabilitace potom, co ho komunistický režim nezákonně internoval. V seriálu věnovaném arcibiskupovi Olomouckému a metropolitovi Moravskému se dozvíte více o jeho životě i o jeho rodné vesnici. Nabídneme vám ho za malou chvíli po písničce Petra Kotvalda.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín se ve čtyřdílném seriálu zaměří na osobnost Josefa Karla Matochy. Tohoto duchovního, který zemřel v roce 1961, letos v červnu po 76 letech rehabilitoval Olomoucký soud. Arcibiskup Olomoucký a metropolita Moravský byl 11 let nezákonně internovaný komunisty. Narodil se v Pítíně na Uherskobrodsku, kde nejenom, že dosud žije jeho rodina, ale stojí tam taky jeho rodný dům. Teď tam taky vzniká muzeum a komunitní centrum jako připomínka této zřejmě nejslavnější pitínské osobnosti.
1: Desítky let se o Josefu Karlu Matochovi mezi lidmi vědělo jenom málo. O jeho životě tak postupně vznikla kniha, film i třeba audionahrávka sepsaná premonstrátem Jindřichem Zdeňkem Charouzem a namluvená Hanou Maciochovou.
2: Jako Kristus ukřižovaný, sám se staň obětí. Slova, která měl prožít do největších hlubin jejich významu.
1: Matocha studoval v Olomouci. Doktorát z teologie a z filozofie získal v roce 1915 v Římě. Po návratu působil jako vojenský kaplan a na teologické fakultě v Olomouci už jako profesor nejenom přednášel, ale dvakrát byl i děkanem fakulty. V březnu 1948 ho papež Pius XII. Jmenoval arcibiskupem olomouckým. O Velikonocích v roce 1950 Matochu komunisté nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa, vysvětluje bývalý okresní archivář s pitínskými kořeny Jiří Čoupek.
3: Bezprostřední příčinou internace byla skutečnost, že odmítl podepsat slib věrnosti republiky. Slib věrnosti republice totiž složil už v roce 1948 a nový slib podmínil dodržováním také slibu ze strany státu. To je opravdové dodržování náboženské svobody, propuštění nespravedlivě vězněných kněží a podobně.
1: Arcibiskup Matocha nesměl vycházet ze své rezidence, kde žil neustále pod dozorem příslušníků STB. Ti mu nedovolili ani číst noviny, vyřizovat korespondenci nebo poslouchat rozhlas. Rodinu a blízké mohl vídat jen výjimečně. Právě v rodném Pitíně se s věřícími a veřejností setkal naposledy, popisuje historička Blanka Rašticová.
4: Už ve funkci arcibiskupa se zasloužil o rekonstrukci pitínského farního kostela svatého Stanislava. A k vysvěcení kostela došlo už v době, kdy byl internován. Přesto ale moci páni tehdejší mu dovolili, aby svou obec navštívil a kostel posvětil.
1: Až po desítkách let, letos v červnu, rozhodl okresní soud v Olomouci o jeho rehabilitaci. Historik Jiří Čoupek soudní rehabilitaci Matochy vítá, i když podle něj měla přijít dřív.
3: Hlavně proto, že odcházejí generace lidí, pro které tento počin by měl morální význam a zadosti učinění.
1: Pitínský rodák, arcibiskup Josef Karel Matocha, zemřel v roce 1961 bez lékařské péče, kterou mu režim odepřel. Karolína Wernerová, Český rozhlas.
0: O tom, kde arcibiskup Josef Karel Matocha měl být pochován a kde doopravdy leží, se dozvíte zítra ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
5: Český rozhlas Zlín.

Ve čtvrt na čtyři pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kulturní tipy. Vesmír na konci letních prázdnin zásobuje astronomické nadšence opravdovými lahůdkami. Po zatmění slunce a Perseidy si v pátek 28. srpna budou moci lidé užít i částečné zatmění měsíce. Pozorovat lze také na hvězdárně Vsetín, kde budou připraveny dalekohledy a odborníci se zajímavým výkladem. Budete si ale muset trochu přivstat. Úkaz začne už ve 4 hodiny a 33 minut, kdy bude pomalu svítat. Pozorování se uskuteční jen za příznivých podmínek na obloze. Na Velkém náměstí v Kroměříži se dnes koná přehlídka obřích svítících modelů s názvem Mikrosvět. Uvidíte až 6-metrové nasvícené makety mikroorganismů. Návštěvníci také mohou od 16 do 18 hodin pozorovat slunce speciálním dalekohledem s odborným výkladem hvězdáře. Od 18 hodin zahraje kapela Polygon, ve 20 hodin vystřídá No Name Tribute Band. Program začal na Velkém náměstí v Kroměříži v 15 hodin a už po půl čtvrté se nám do vysílání přihlásí přímo z místa naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Ve Zlíně začíná 22. ročník festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO. Během 4 festivalových dnů se na několika scénách představí téměř 1000 hudebníků, tanečníků, mažoretek a členů folklorních souborů z České republiky i ze zahraničí. Na náměstí Míru bude v 18 hodin a 15 minut festival slavnostně zahájen. Vystoupí velký dechový orchestr města Zlína a následovat bude koncert Františka Skály a Provodovianů. Rytířský sál na zámku v Chropině na Kroměřížsku dnes hostí harfový koncert. Harfistka Katarína Ševčíková vás provede krásnými melodiemi od klasické hudby po známé filmové skladby. Začátek koncertu na Chropinském zámku je naplánovaný na 19 hodin. A letní kokino ve Zlínském zámku dnes nabídne další projekci. Tentokrát se mohou účastníci těšit na zlodějskou komedii s názvem Poberta. Film Ondřeje Hudečka se bude promítat na zámku ve Zlíně od dnešních 19 hodin. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 27. srpna.

0: Péče o rodiče, partnera nebo jiného blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. S čím se na ní mohou lidé obracet a kde v kraji funguje, poví vedoucí sociální pracovnice Veronika Zjobroňová. Poradnu pro pečující poslouchejte 28. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: To byla Marta Kubišová. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Ostrožská Nová Ves se na Uhersko-Hradišťsku má slavnou rodačku. Je to malérečka Kraslic Alžběta Bartisová, která sice žila v 19. století, ale díky rodinné soudržnosti a umu místních její unikátní technika zelové batiky přetrvala dodnes. O Alžbětě Bartisové natáčela v Ostrožské Nové Vsi Markéta Macháčková.
1: Malířka Alžběta Bartisová, věnují spoluobčané z roce 2025. Takže tady jsme byli na podzim a odhaloval se slavnostně pomník, což je vlastně podsta všem těm ženským, které roky a roky malovali.
2: Říká mi na hřbitově v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku Anna Řezáčová. Vede místní kroužek maléreček Kraslic. Udržují tak tradici techniky zelné batiky, kterou kdysi vytvořila Alžběta Bartisová.
1: Ten kříž litinový sice nepatřil rodině Bartisových, ale zůstal na opuštěném hrobě. Je starobylý, možná z doby, kdy ona umřela. Ona umřela v roku 1908.
2: Anna Řezáčová mi prozrazuje, kam až se z Ostrožské Nové Vsi v 19. století umění místní maléreček dostalo.
1: Vajíčka Běty Bartisky měl císař pán Josef na svém pracovním stole.
2: Slavná malérečka Kraslic se narodila jako Alžběta Jelénková v roce 1825 v Ostrožské Nové Vsi v domě číslo 169, který dodnes v obci najdeme. Stejně tak jako tradici malování Kraslic technikou, kterou kdysi vymyslela právě ona.
1: My víme, že ona už věděla, jak se to všecko dělá. Ona celý život malovala, vedla k tomu dceru, vedla k tomu vnučku. Celý ten její rod maluje vajíčka, protože paní učitelka Dvořáková je z toho rodu a taky maluje.
2: Ludmilu Dvořákovou potkávám na pravidelném setkávání maléreček v památkovém domku v Ostrožské Nové Vsi.
3: Běta Bartiska měla 7 vnuků, jenom jedna vnučka, to byla ta moje babička, jak samý kluci. Takže ona s tou mojí babičkou Kateřinou Bodkovou, Rozinou Bartisovou, vymyslela ty zelové kraslice. Já stejně nechápu, jak to mohli vymyslet, teda ty ženské byly úžasně chytré, protože ten postup je složitý a je čistě novoveský. V tomto kraji se dělal a že to vajíčko mají nakonec vymývat ve vodě z kysaného zelí, aby se to vyleptalo, no koho by to napadlo?
2: Malování kraslic bylo sice v 19. století v regionu rozšířené, ale Alžběta Bartisová ji povýšila nevšední technikou. Následovnic měla řadu, ale její skutečnou žačkou byla její vnučka Kateřina Bodková. A od té se to zase naučila Ludmila Dvořáková.
3: Moje babička, vnučka této prapra, malovala zelové a k té jsem chodila od malička. Takže já jsem byla zvyklá s ní malovat a bavili jsme se o všem možném. Ale tady o té Bětě Bartisce ani moc ne, to jsem se dověděla až později.
2: O své praprababičce hovoří Ludmila Dvořáková.
3: Prožila tu celý život, tady v Nové Vsi byla brzy vdova, takže to taky neměla jednoduché a zřejmě to byla taková duše nad kultury nebo toho, protože samozřejmě tehdy se chodilo do kostela, tak a tady byl nějaký spolek živého růžence, tak to ona propagovala nebo byla členka. Pak jsme našli fotku, z které je tady tohle nevěsta a nějaké družičky z ní vyfocené už jako ve vysokém věku, takže to musela být vážená osoba a bylo o ní také psáno, že jako byla dobrá žena. Ve škole.
2: Vnímala Alžběta Bartisová svou metodu zdobení kraslic jako tajemství?
3: No, tajemství ne, ale rodinné stříbro snad ano, protože ona se zase nějak poradila, co bylo potřeba, netajila se s tím.
2: Z Ostrožské Nové Vsi Markéta Macháčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dvě minuty po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Zlín. Když se řekne bakterie, většina z nás si představí něco, co je vidět jen pod mikroskopem. Dnes ale velké náměstí v Kroměříži zaplnili obří svítící modely mikroorganismů, některé vysoké až 6 metrů. Zblízka si můžete prohlédnout například bakterii E. coli, želvušku anebo roztoče. Jak taková přehlídka mikroorganismů vypadá a co dalšího dnes Kroměříž nabízí, zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte už za chvíli.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Velké náměstí v Kroměříži dnes zaplnili obří svítící modely mikroorganismů. Některé z nich jsou vysoké až 6 metrů a ukazují návštěvníkům svět, který běžně můžeme pozorovat jen pod mikroskopem. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková je přímo na náměstí. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Kroměříže. Tady na velkém náměstí člověk opravdu nemusí mít strach, že by nějaký mikroorganismus přehlédl. Obří modely, bakterie E. coli, želvušky nebo roztoče jsou vysoké přes 6 metrů a jsou navíc podsvícené, takže je opravdu nepřehlédnete. Akce ale není jen o těchto netradičních exponátech. O tom, co všechno je dnes na náměstí k vidění a proč právě mikroorganismy, si povídám s Marcelou Nehodovou z Domu kultury v Kroměříži. Přeji krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Začneme tedy těmi obřími modely bakterií. Když je člověk vidí takhle na vlastní oči, najednou si vlastně mnohem lépe uvědomí, jak fascinující svět se kolem nás běžně odehrává, aniž bychom ho vůbec viděli. Co jste chtěli návštěvníkům prostřednictvím těchto modelů bakterií ukázat?
3: No, loni jsme ve spolupráci s několika hvězdárnami přivezli do Kroměříže podsvícené obří planety, také modely Slunce a Měsíce. Doplnili jsme to edukací a přišlo za celý den neuvěřitelných asi 15 000 lidí. Tak na začátku letošního roku, když jsme se dozvěděli o zajímavém počinu brněnské hvězdárny právě ohledně zvětšených modelů mikrosvěta, tak nás napadlo přivést tuhle atraktivní podívanou do Kroměříže a podařilo se. Dnešní program bude samozřejmě spojený i s edukací.
2: Máte tady, jak už jsem říkala, například bakterii E. coli, která vypadá jako taková, řekněme, naklíčená brambora, je zvětšená 3 milionkrát, nebo želvušku, která dokáže přežít opravdu extrémní podmínky. Proč jste si vybrali právě tyto bakterie?
3: No, kromě E. coli a želvušky je tady ještě roztoč. Bakterie E. coli je běžná v lidských střevech, umí zazlobit, ale většinou je neškodná. Geneticky upravené se například používají k výrobě inzulinu pro diabetiky. Dalším obřím modelem je roztoč. Ty najdeme samozřejmě ve své miniaturní velikosti na zemi téměř všude. Většina je neškodná a živí se odumřelými kožními buňkami. A posledním modelem s vizáží medvíďátka je želvuška. Skutečné želvušky jsou až neuvěřitelně odolné, zvládnou mráz až minus 196 stupňů Celsia i vysoké dávky radiace. Všechny modely, které jsou dnes k vidění, jsou mnohonásobně zvětšeny a měří až 6 metrů na výšku a večer budou samozřejmě podsvícené.
2: Takže se vlastně jedná o bakterie, které se vyskytují na našem těle, v našem těle úplně běžně. Vy jste se tak hezky pousmála, když jste mluvila o želvušce. Ona skutečně vypadá jako takové medvídě, velmi roztomilá, ale je to tedy velmi klamavý dojem tady z té bakterie. My se ale vrátíme k dnešnímu programu, protože mikroorganismy nejsou jediným lákadlem. Naplánováno je také pozorování slunce speciálním dalekohledem. Co všechno mohou návštěvníci při pohledu na slunce vidět a jak dlouho tato část programu dneska potrvá?
3: Pod Dům kultury patří také kroměřížská hvězdárna. Máme skvělého pana hvězdáře, pana Jiřího Dočkálka, a ten spolu s ostatními kolegy obstará pro návštěvníky na velkém náměstí pozorování slunce. Dům kultury kvůli tomu zakoupil před 2 měsíci speciální dalekohled. Tady na náměstí budou k dispozici hned 2, druhý jsme dnes zapůjčili. A samozřejmě naši hvězdáři zodpoví všechny dotazy, a to od 16 do 18 hodin.
2: A kdo přijde spíš za večerní zábavou, ten si přijde také na své, jak už vím. A co ještě dnes na velkém náměstí v Kroměříži na návštěvníky čeká?
3: No tak mikrosvět na velkém bude i s muzikou. Od 18 hodin zahraje kapela Polygon, kterou ve 20 hodin vystřídá No Name Tribute s písničkami populární slovenské kapely.
2: Tak já věřím, že tady tahle naše pozvánka a přiblížení mikrosvěta přiláká co nejvíce návštěvníků. Paní Nehodová, já vám děkuji za rozhovor a zájemcům. Tady ještě připomínám, že na dnešní program do Kroměříže na Velké náměstí můžou dorazit až do 21. hodiny.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková přímo z Velkého náměstí v Kroměříži. Příště se vydá třeba na vaši akci. Napište ji na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Těšíte se na pohovku Jošky Kubáníka? Já moc. V sobotu od 17. na ně totiž usedne oblíbený herec Tomáš Šulaj, který vám prozradí neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. A v neděli se od 11. potkáte s herečkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petrou Staňkovou, která se hrdě hlásí nejenom ke svým rolím, ale i k tomu, že vůbec neumí zpívat a přesto vám ráda zaspívá. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. 11 minut nás dělí od 16. hodiny. A tak předávám slovo kolegovi Petru Uhříkovi.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Cukrárna opět otevírá a v dnešním případě půjde o setkání s muzikantem, který ke svému vystoupení potřeboval ohně, rachejtle, čím víc žluté, tím lépe a všechno se muselo blýskat. Daniel Nekonečný měl v tomto ohledu naprosto dokonalou image, nikdo jiný podobnou show nedělal v takovém rozsahu. Prostě jste si ho nespletli a to je taky základní kámen úspěchu, což Daniel přesně pochopil, musel být zkrátka naprosto odlišný. To vlítl na pódium jako blesk a hned jste viděli krále slunce. Ministr rozkoše, jak se mu taky přezdívalo, měl i nemálo odpůrců, kterým vytrvale lezl na nervy, no ale to je, dá se říct, standard, v hudebním světě se nikdy nezavděčíte všem. Poslechneme si vibrační muziku požitkáře Daniela Nekonečného, který by teď v létě oslavil 60. A představujte si to v hlavě. Zdatní Indiáni, okolo tančí exotické tanečnice a všude létají zlaté třpytky.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín je téměř u konce. Pokračovat budeme zprávami a potom humoriádou. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a budu se těšit na slyšenou zase po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dělníci ve Zlíně opraví část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice. Žáci základní školy na Výsluní v Uherském Brodě budou chodit na obědy do restaurace. Psychické onemocnění hledané osoby budou policisté sdělovat méně často. V noci a kránu očekávejte většinou polojasno s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam během dneška a zítřka opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Úsek bude úplně uzavřený. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám mířícím do krajské nemocnice. Současná oprava je ale jen dočasným řešením.
3: Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici. Obě stavby jsou součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který má do budoucna odlehčit dopravě v této části Zlína. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě začne od září sloužit jako školní kuchyně a jídelna. Město k tomuto kroku přistoupilo po nečekané výpovědi z pronájmu ze strany současného provozovatele restaurace. Na obědy tam budou po dobu rekonstrukce školní jídelny chodit žáci základní školy na Výsluní, dodává její ředitel Filip Strážnický.
4: Je to samozřejmě nějak vzdálené od školy, zhruba kilometr, takže děti budou docházet samozřejmě pod dozorem, takže bude to trošku náročnější na organizaci, ale já doufám, že všechno zdárně zvládneme. Děti můžou vlastně s učiteli jít přes park, takže v podstatě přecházení silnice asi na dvou místech zhruba, což není velká komplikace a já si myslím, že pro druhý stupeň i pro ten první stupeň úplně bez problému.
1: Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně vyjde na téměř 60 milionů korun. Hotová by měla být v lednu příštího roku. Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro 2/3 Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. V červenci se ho zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize sice nejsou pro domácnosti povinné, lidé ale bez nich v některých případech můžou přijít i o plnění ze strany pojišťovny.
2: Počasí.
1: Na území Zlínského kraje čekejte přes noc a kránu většinou polojasno. Nejnižší teploty budou kolem 18 až 15 stupňů. V údolích pak očekávejte lokálně jen 13 stupňů. A vítr povane slabý proměnlivý, lokálně zejména v západní části kraje bude mírný vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pro poruchu odstavené nákladní vozidlo může zdržet provoz na silnici 50 mezi Buchlovicemi a Stupavou na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Příjemnou zábavu při poslechu Humoriády vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšte z toho strudaná.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
6: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře, ne?
5: Zůstaňte i vy s námi.
2: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host. To je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě roz za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolam trošku. Tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
7: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
7: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
7: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
7: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru. Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
7: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří. Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
8: Kvek.
7: Ach jo, to je mrzuté.
2: Proba, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
7: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
9: Ano, recepce.
10: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
9: V poledne, pane.
10: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
9: Ano, recepce.
10: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
9: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
10: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět ten týž muž.
9: Ano, recepce.
10: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten... Tak ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
9: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
10: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak
1: otočili. Myslím, že jsem to i viděla. No.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta, vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ním?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním jeli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli sníst z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vypsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále, už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty, taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským a poslední šance se ještě zařadit do toho slosování, to jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým, který pán to u vás vyhraje. Ptáme se s Libuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Známým Angeliku. Jako já, jasné, známé, pod mým mladým, Tatikovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro
5: Děkuju
3: něj.
5: Za
3: mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel z Bojkovic. Zdravím, Libušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si přál Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečí. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra, že už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
13: Jean? Ano, lorde. Co to bylo za hluk?
10: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
10: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
5: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
10: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
10: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
10: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
5: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
13: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
13: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
13: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
10: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
13: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
5: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
5: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
5: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
10: Člověče, když se opilej vracím domů, že na mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
14: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
5: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
14: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
14: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
15: Ukončete prosím
14: na výstup
15: a
14: nástup,
15: dveře se zavírají.
14: A celý barák
16: miluje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
17: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pes nic, tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
17: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
17: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
16: Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
17: ale,
3: prožili?
17: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty. Jak říkal Churchill. Churchill, to ano, jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: A zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osvěla se skonost.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No, to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, podívej. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v luftě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
5: dědeček. Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se, Borku?
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jako krásně řekla to č a d, to je talent. Po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček se dá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk?
4: Hm.
5: No jo, je to možný, no. Ale uznej, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
5: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borličkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libíčkem.
2: Janem Libíčkem, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čirým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a môžem niečo paní Švormovej povedať?
5: No, prosím.
4: Tak

0: informoval.
1: Dobrý den.
0: Chtěl bych poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
1: A děkuji.
0: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacky, pana Šlejhara, pana Ševčíka.
2: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
0: Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
2: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
4: Dopoledne, dáma pane.
2: Ano.
4: Eva z Petra Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
2: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
5: Uzná je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
6: noční služby.
5: To má noční službu.
6: Aha.
5: Nebej toho, že se to škvrně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
6: Tolikrát?
5: No.
6: A o čem si spolu porovat povídat?
5: Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
6: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
5: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
6: Tomu zejde, že neviděl.
5: No pojď. No prosím.
6: Kaže, rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
5: Co?
6: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
5: Ženská,
6: ne, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. Jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
5: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
6: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řek Zítu.
5: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
6: To je taky pravda, ano.
5: Ale snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole, ne?
6: Lístek? Lístek na stole, to si nemohu říct víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
5: Osobně. Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí neviděl ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci. No,
6: to vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma, co je s mámou, není nemocná?
5: Co, ona je nemocná?
6: Tam se tě, jestli není nemocná.
5: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
6: Aha.
5: Já jsem jí naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
6: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
5: Co, 10?
6: Ano.
5: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
6: S jakým minimem, jo? S tímhle? Je to moje minimum? Je to tvoje minimum? Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím, vrátím se.
5: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáší přece taky ode mě snad pozdravu.
6: A kdybys to dal, maminku, taky za mě dej pusu. Pak, chlapečku.
5: Pusu. Pak, no, vidíš, no, ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
8: Bývalo to o 10 hodin, no. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o půl hodin. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
2: Mimochodem, vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od

0: Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí Merička.
1: Přestože ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo, divadlo České armády tehdy.
0: Ano.
1: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
0: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá. Čistina je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slešenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam ji podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě to. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
3: No,
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nové centrální hřiště ve Zlínských Padělkách je přístupné od dnešního odpoledne. V zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí můžou lidé dnes večer pozorovat netopíry. Projekt Zpátky za volant pomůže seniorům nebo rodičům po mateřské, kteří chtějí znovu řídit. V noci a kránu očekávejte většinou polojasno s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Od dnešních 13 hodin můžou lidé ve Zlíně navštěvovat nový sportovně rekreační areál Vysoká Mez. Vedení města ho otevřelo ve čtvrti Padělky. Nabízí velkou pirátskou loď se skluzavkami, trampolíny, houpačky nebo kolotoč. Součástí je taky inline dráha a dvě víceúčelová hřiště. Plně bezbariérový areál má i kryté sezení, pítko, toalety s přebalovacím pultem nebo místo pro občerstvení. Vznikla také nová lávka přes Frištátský potok, která hřiště propojuje se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Výstavba trvala 4 roky a stála přibližně 40 milionů korun. Na netopíří noc dnes od 19 hodin můžou přijít zájemci do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zoolog Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko je seznámý s životem těchto vzácných a chráněných malých savců. Účastníci je taky budou pozorovat, říká mluvčí muzea Jiří Koňařík.
3: Návštěvníci si nejprve poslechnou přednášku, po které bude následovat ukázka živých netopírů, a nakonec se společně se zoologem vydají na krátkou procházku zámeckým parkem spojenou s určováním zde žijících druhů netopírů.
1: Asociace autoškol spouští projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory a rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant.
4: Já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
5: Tak. Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
6: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Je jich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor.
5: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský generál Ratko Mladić. Odpykával si doživotní trest za svou roli ve válce v Bosně v letech 1992 až 1995. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele OSN. 80letý bývalý generál měl v posledních letech zdravotní potíže a musel být opakovaně hospitalizovaný. Bělehrad i Mladičova rodina dříve žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů, ale žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že odsouzený má ve vězení přístup k řádné lékařské péči.
2: Počasí.
1: V našem regionu čekejte přes noc a k ránu většinou polojasno. Nejnižší teploty budou kolem 18 až 15 stupňů, v údolích pak očekávejte lokálně jen 13 stupňů. A vítr povane slabý proměnlivý, lokálně zejména v západní části kraje. Bude mírný vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Kvůli porouchanému nákladnímu vozidlu je neprůjezdný jeden pruh na silnici 50 mezi Buchlovicemi a Stupavou na Uhersko-Hradišťsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech našeho dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám krásný čtvrteční podvečer a vítám vás u poslechu Dne v kraji s datem 27. srpna. I dnes jsme pro vás připravili přehled zajímavých událostí, které se v našem kraji udály. S první reportáží se vypravíme do Rožnova pod Radhoštěm, kde dnes začali dělníci stavět nové kulturní centrum. Jde o největší dřevostavbu svého druhu v Česku. Do centra se vejde až 600 lidí a dodavatelská firma ho sestaví jako stavebnici. Podrobnosti už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín tradičně přináší i zpravodajský souhrn. Dnes ho připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Menší demoliční stroje dál pracují v okolí vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Bourání hlavního torza je ale od úterý pozastavené. Na další postup prací a zmenšení bezpečnostního perimetru kolem budovy teď čekají okolní provozovny, které jsou od červencového požáru uzavřené, například posilovna. Co teď menší stroje v okolí torza dělají, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
3: Dodělávají věci kolem hlavního torza, ať už základní třídění té suti a toho železného odpadu a částečně přesouvání toho odpadu směrem k nádraží.
2: Základní školy ve Zlíně dokončují přípravy na návrat žáků do lavic. Učitelé a další pracovníci chystají rozvrhy, vyklízejí sklady a pro žáky chystají učebnice i pracovní sešity. Přípravný týden využívají také k poradám a plánování výuky na další měsíce. Někde se žáci vrátí do nových nebo opravených prostor. Největší letošní investicí byla nová školní jídelna na základní škole Dřevnická, do které město investovalo téměř 32 milionů korun. Nová autobusová zastávka Delta na Vsetíně nakonec nevznikne. Od neděle ve městě začnou platit nové jízdní řády hromadné dopravy. Zastávka v místní části Rybníky jejich součástí ale nebude. Její zvažované zřízení by vyžadovalo změnu dopravy ve Štěpánské ulici a zrušení parkovacích míst. Důvodem je taky malý zájem obyvatel sídliště. Na pozorování částečného zatmění měsíce můžou zájemci vyrazit do Hvězdárny v Uherském Brodě. Speciální program tam začne zítra ve 3 hodiny ráno a potrvá do 6:45, kdy bude maximum zatmění, dodává Rostislav Reichl z Uherskobrodské Hvězdárny.
4: To zatmění měsíční bude vidět jenom do té maximální fáze, protože potom nám měsíc zapadne.
2: Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO začíná dnes v 18 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Po dobu 4 dní vystoupí v ulicích města hudebníci, zpěváci, folklorní soubory i mažoretky. 22. ročník akce zahájí koncert velkého dechového orchestru Zlín, Františka Skály a Provodovianů. Podrobný program je dostupný na webových stránkách města Zlína.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byl Pavel Vítek ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm slavnostně zahájili stavbu nového kulturního centra. Město na něj čeká od 60. let minulého století. Jde o největší investici Rožnova za poslední roky. Včetně vybavení vyjde zhruba na 400 milionů korun. Unikátní dřevostavba bude největší svého druhu v Česku.
1: Když přicházím k západové desce budoucího kulturního centra, ozývá se ještě z jedné strany vrtačka, po chvíli ale její zvuk vystřídá slavnostní poklepání kladivem.
2: Takže já bych vás teď poprosila, abyste se chopili kladívek.
1: Podle nezávislého starosty Jana Kučery je signálem, že se na prázdné základové desce po 5 letech znovu začíná stavět.
3: Jsou v tom jako roky práce a hlavně už se nám přiblížila ta vize, ten obraz toho, jak tady budeme společně tleskat na krásných představeních. Ta architektura, ta budova bude stát za to.
1: Stavět se mělo už na jaře roku 2022. Zlínská firma Navláčil se ale s městem neshodla. Upozorňovala na nedostatky v dokumentaci a chtěla vyšší cenu. A nakonec od smlouvy ustoupila. Radnice si pak nechala projekt prověřit znalci.
3: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že je všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit. A byla to těžká práce v tom, že jsme museli najít experty, kteří nám pomohli říct, je to dobře nebo není, a ukázalo se, že tam těch chyb bylo hodně a museli jsme najít cestu, jak z toho ven.
1: Autorský dozor převzal jiný architekt Karel Janča. Město vypsalo novou zakázku a do té se přihlásila jediná firma, Valašsko-Mezříčská Taroznova. Ta bude budovu zároveň doprojektovávat i stavět.
4: Naší prioritou je ukázat lidem, že taková dřevostavba může vzniknout a že bude dokončena.
1: Říká výrobní ředitel firmy Aleš Gebauer. Vznikne energeticky pasivní dřevostavba. Velký sál pojme 600 lidí, padne na ní kolem 1200 kubíků lepeného dřeva a přes 100 tun ocelových spojovacích prvků. Nic takového v Česku zatím nestojí.
4: Ona je unikátní už tím, že jsou tady použité technologie komplet ze dřeva od betonové desky, a unikátní je hlavně tím, že se bavíme o shromažďovacím prostoru, což není v České republice běžné. Zatím je to první taková vlaštovka, která je celá ze dřeva, většinou je to kombinace dřeva a betonu.
1: A zatímco uprostřed základové desky stojí obrovský jeřáb, v dílnách už v těchto dnech dělníci nakládají na kamiony jednotlivé díly.
5: To znamená, konstrukce celé té stavby nebo celé té budovy je už hotová, nachystaná, jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty. A tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
1: Kamiony pojedou kolem dvou škol, střediska volného času a polikliniky. A přesně v týdnu, kdy dětem začíná školní rok, město kvůli tomu jednalo s vedením škol i s okolními firmami. Celá ulice má sníženou rychlost na 30, vysvětluje místostarostka Markéta Blinková z ODS.
6: Budeme mít na přechodech každý den vlastně jednak městskou policii, jednak dobrovolníky, budeme mít koordinátory.
1: Hrubá stavba má stát do konce ledna. Nejdřív oba sály, pak foaje, zastřešený vstup. Hotové kulturní centrum chce Rožnov otevřít na konci příštího roku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou. She's crazy like a fool.

0: Bude 17:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. V dnešním dopoledním vysílání byl hostem Jarky Barboříkové Danila Gorgol, vědec, výtvarník a galerista, který už řadu let žije a působí ve Zlíně. Na Univerzitě Tomáše Bati se věnuje výzkumu biomateriálů pro medicínské využití. Zároveň maluje, ilustruje a stojí za zlínskými galerijními projekty, které dávají prostor především mladým umělcům. Narodil se na Sibiři, ale od 13 let žije v Česku. Jarka Barboříková se ho v rozhovoru zeptala i na to, jestli by mohl laikům vysvětlit, co to vlastně biomateriály jsou.
1: Tady je zapotřebí si uvědomit, že ten biomateriál zase v každé oblasti je něco trošičku jiného, ale kdybych to měl popsat nějak jako standardním způsobem, tak se jedná o syntetický nebo přírodní materiál, který má za účel regenerovat, nahradit nebo změnit funkčnost tkáně nebo orgánu. No a hlavní podmínka je ta, že musí být bezpečný. Takže jako příklad, aby to bylo takové víc matatelné, můžu uvést třeba nějakou protézu, implantát, a čočka, jo, to všechno, vlastně kontaktní čočka, to všechno je v podstatě ten biomateriál.
2: Vy teď pracujete s materiály, na kterých je možné vypěstovat tkáň. Říkám to dobře,
1: jsem si to
2: u vás nastudovala. Dokážete nám na konkrétním příkladu vysvětlit, k čemu se může taková uměle vytvořená tkáň použít?
1: Určitě. Já dělám takzvané scaffoldy. Scaffold bych mohl přeložit jako lešení. To je vlastně taková jako 3D síť, porovitá struktura, která má za úkol dočasně nebo na furt nahradit nějakou tkáň a přes tu porovitou strukturu vám ta tkáň vlastně proroste, takže vlastně se obnoví. A v mém případě my se snažíme o pěstování svalu, takže vlastně vytvoříme takový scaffold, nasadíme tam kmenové buňky, zadáme určité podmínky a vlastně díky tomu času a podmínkám nám to poroste. Takže vlastně bychom byli schopni vypěstovat vyloženě svalovou tkáň. No a proč? Že jo, ten důvod. Vrátíme se k tomu Rusku. Kdybyste náhodou jela do ty divoké tajgy a potkáte tam třeba medvěda, který nebude úplně šťastný z takového setkání a ukousne vám třeba část toho bicáku, tak můžete jít za náma, my vezmeme vaše vlastně buňky, vypěstujeme vám nový bicák a uděláme tu náhradu.
2: No, asi tam nepojedu.
1: Radši ne.
2: Zlínský vědec Danila Gorgol je s námi. Co dalšího už dnes medicína díky biomateriálům umí a co zatím zůstává snem nebo vizí?
1: Jo, a tady zase je velice taková jako důležitá věc, zase si uvědomit, že my jako vědci přicházíme na spoustu věcí relativně rychle. Jo, no jako vlastně víme, jak se co dělá a tak dál, takže těch vynálezů je strašně moc, ale největším problémem to uplatnění v normálním životě. To může trvat třeba 40-50 let, než se přijde na to, jak to máme zlevnit, zapojit vlastně do našeho normálního života.
2: 40-50 let?
1: Klidně. Ono je to fakt dlouhá doba. A v mém případě sice nám to nějak jako funguje, ale v tom laboratorním měřítku, ta naše vize je taková, že potom můžete jít do ty nemocnice, personální analýza a vlastně v podstatě na zakázku nebo dokonce na čekání se vám něco vypěstuje. Jo, ale říkám, to prostě potrvá spoustu let.
0: Celý rozhovor Jarky Barboříkové s nadějným zlínským vědcem Danilou Gorgolem si můžete poslechnout v audioarchivu čtvrteční 11. hodiny na našem webu zlín.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: 7 minut po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Zatímco školákům zbývá ještě několik posledních dnů prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách. V přípravném týdnu chystají třídy, výuku a řeší organizaci nového školního roku. Na 7. základní škole Kvítková ve Zlíně je letošní začátek nový také pro 27-letého kantora Vojtěcha Najmana. Poprvé do něj totiž vstupuje jako zástupce ředitele. Kvůli tomu si ani neužil 2 měsíce prázdnin jako jiní jeho kolegové.
1: Nové výzvy, nové příležitosti a jak já říkám, žijeme jenom jednou.
2: Říká o své nové pozici Vojtěch Najman. 27-letý učitel bude jedním z nejmladších zástupců ředitelů ve Zlíně. Na nový školní rok se připravoval prakticky celé prázdniny.
1: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den, kdy jsme vlastně zařizovali různé herní prvky, nové lavičky pro školní družinu, obnovovali jsme školní řád, směrnice.
2: Během léta si tak stihl vybrat jen týden dovolené, který strávil v Gruzii. Po návratu se znovu pustil do příprav a s přípravným týdnem podle něj pracovní tempo ještě zrychlilo.
1: Tak je to takový velký jakby humbuk, zhon, protože každý něco chce, všichni chtějí jít hnedka na exkurzi, všichni chtějí jít hnedka do divadla by chtěli jít a tak dále, takže teďka se to všechno nás tady by nahrnulo, je to hrozně moc.
2: Zkušenosti čerpá od svých kamarádů učitelů nebo také od kolegyně Jany Fancové, která na škole učí už od 90. let. Ve svém kabinetu ukazuje, co pro své kulaté pracovní výročí dostala od svých kolegů.
3: Čokoláda.
1: A 30 tam byla.
3: No a 30 jsem si dala sem.
2: 30 jako 30 let, co už na 7. základní škole Kvítková vyučuje angličtinu. Na otázku, jestli má po takové době zaručený recept na začátek školního roku, s nadsázkou odpovídá, že to je dostatek Lexaurinu, tedy léku na uklidnění. Ve skutečnosti ale ani po 30 letech nemůže spoléhat jen na osvědčené přípravy.
3: Každá skupina jazyková je specifická, takže úplně jako vytáhnout přípravu ze šuplíku to nejde, ale samozřejmě nějaký ten arzenál těch aktivit už v hlavě mám.
2: A právě zkušenosti a tah na branku mladých učitelů je podle náměstkyně primátora Martiny Hladíkové za ODS to, co u učitelů na zlínských základních školách hledají.
4: Mladí učitelé přináší energii, nové metody a technologie, zkušenější pedagogové naopak zase obrovský profesionální know-how a nadhled. Ideální škola je podle mě ta, kde se tyto dvě generace vzájemně učí.
2: Podle Martiny Hladíkové jsou všechny zlínské základní školy na nový školní rok kapacitně i organizačně připravené. Do lavic se žáci vrátí za 5 dnů. První zvonění po prázdninách uslyší už v úterý 1. září. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Ve 6:15 posloucháte Český rozhlas Zlín. Včerejší odpoledne patřilo v Centru pro seniory v Holešově setkání klientů s lidmi, kteří jsou součástí jejich života. Byla u toho i naše regionální stopařka Petra Sedláčková.
1: V parku Centra pro seniory v Holešově bylo ve středu odpoledne pořádně živo. Konalo se zde hudební odpoledne určené nejen klientům centra. Pozvání dostali také jejich rodiny, přátelé, bývalí kolegové nebo sousedé.
2: My jsme jim chtěli našim klientům zpříjemnit středeční odpoledne a bylo krásně, tak jsme se rozhodli, že tohle akci uspořádáme.
1: Říká Edita Horná, terapeutka Centra pro seniory v Holešově. Na hudebním odpoledni vystoupila dechová hudba Hulíňané a program zpestřili také tanečky v podání Luclavské Chasy. Klienti centra si vystoupení pochvalovali.
3: Pěkné pořad je to pro nás, pro starší. My tady všichni.
1: Říká paní Vlasta. Hudební odpoledne ale přivedlo do areálu Centra pro seniory i lidi, kteří v něm trvale nebydlí. Někteří přišli za svými blízkými, jiní si přišli poslechnout oblíbenou muziku. Dorazila například paní Jana Stučap na Kroměřížsku.
4: Líbí se mi ta dechovka. Na první. No máme tady také v domově dost známých, takže to tady někdy obejdu.
1: A užít si odpoledne přijela i paní Marie z Holešova.
5: Přijela jsem za tetínkou, která má letos 102 roku. No a bohužel není tady, poslouchá u okýnka. Kde vystupuje dechovka, tam se v podstatě zúčastňujeme ještě s kámoškou, právě čekáme, jestli přijde. A Hulíňané, no tak to tady je známá kapela.
1: Hudební odpoledne je ale jen jednou z aktivit, které Centrum pro seniory v Holešově pro své klienty připravuje. Potvrzuje to terapeutka centra Edita Horná.
2: Klientům nabízíme výlety na hostin, poniky jsme tady měli, domácí zvířata, loni, různý turnaje v kuželkách a jinak se tady většinou setkáme v parku, aby jsme mohli být všichni pospolu.
1: Ať už jde o hudební program, výlet nebo obyčejné posezení v parku, v Centru pro seniory v Holešově jsou společné aktivity důležitou součástí každodenního života. Z Holešova, Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Písnička Petra Reska nás dovedla k rozloučení s dnešním dnem v kraji. Naše vysílání bude pokračovat zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra. Opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dělníci ve Zlíně opraví část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice. Restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě začne od září sloužit jako školní kuchyně. V Česku klesá počet dětí, které chodí do mateřských škol. V noci a k ránu očekávejte většinou polojasno s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam během dneška a zítřka opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Úsek bude úplně uzavřený. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám mířícím do krajské nemocnice. Současná oprava je ale jen dočasným řešením.
2: Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici. Obě stavby jsou součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který má do budoucna odlehčit dopravě v této části Zlína. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Žáci základní školy na Výsluní v Uherském Brodě budou zhruba polovinu nadcházejícího školního roku chodit na obědy do restaurace v Domě kultury. Tu na konci srpna nečekaně opustí její současný nájemce a město jí dočasně promění na školní jídelnu a kuchyni. Ty teď přímo ve škole dělníci kompletně opravují za téměř 60 milionů korun, říká místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
3: Bude obnášet kompletní úpravu technologie, přechod vlastně z vaření na plynu, z vaření na elektřinu s výraznou úsporou energií. Provoz na elektřinu bude v budoucnu dotován fotovoltaickou elektrárnou, kterou připravujeme také na střeše tady této základní školy.
0: Modernizace by měla být hotová v lednu příštího roku. Děti v mateřských školkách v Česku ubývá. V uplynulém školním roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě, a to především kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Zároveň ubývá i šestiletých dětí s odkladem. Za poslední roky jejich podíl klesl ze 24 na necelých 18%.
4: Sport.
0: České volejbalistky uzavřou zápasem s Bulharskem základní skupinu domácího mistrovství Evropy. Utkání v Brně začne v 19 hodin. Češky mají bez ohledu na výsledek včerejšího večerního duelu jisté druhé místo v tabulce.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu očekávejte přes noc a k ránu většinou polojasno, nejnižší teploty naměříme kolem 18 až 15 stupňů, v údolích pak čekejte lokálně jen 13 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, lokálně zejména v západní části kraje bude vítr mírný východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Pohodový večerní poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Bojany a polku Stanislava Esterky Osedlejte chlapci koně. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Otakar, na Slovensku slaví Silvia. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726465200. A teď už písnička, další Vlastislav Dvořák, Jak je krásná a Lanžočanka.

0: Kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Vilém z Pitina.
0: No, Vilémku, tak my vás vítáme. Ano, no, zdravíme, to, slyšíme no, se to, dobře, tak je to výborné. Můžete, no, prosím.
1: To jste moc hodná, Květuško, moc si toho vážím. Takže jdeme na to. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, Květuško, zvukového mistra, všechny posluchače. Moje poděkování a můj velký dík s písničkou patří všem, co mě přáli k mým půlkulatým narozeninám 75 let, ale Květuško, to platí i pro vás, které jsem měl 23. srpna.
0: Ano.
1: Také mojí rodině, která nezapomíná, ale také jsem dostal přání přibýt z mojí hroudy, kterou tolik miluju, od Květušky Dupalové, Ruženky Janičkové, Milušky Hromádkové, která poslala blahopřání poštou, Miluško nádhera. Další dík, ať zaletí do Českého rozhlasu, kde jsem v klubu přátel. V úterý také na mě nezapomněl obecní úřad Pitín. Přišli paní Dáša Maňasová a paní Andrejka Vrbová. Všem jmenovaným děkuji za přání, které potěšilo, moc si toho vážím. Píseň, kterou bude Český rozhlas hrát, máte od Viléma. 6. září má narozeninový den pan Michal Vrba, starosta Pitina, a to 50 let. Pane starosto, štěstí, zdraví, pohodu, ať se vám daří v rozdělaném díle, také vašemu týmu, co pro Pitín děláte. To vám přeji manžele Hochmanovi, Květinka a Vilém. Poslední dík patří manželce Květince, jak vše zvládla pro gratulanty. Květinko, moje životní lásko, z tebe jsem si našel v Pitíně. Úsměv, a ti dlouho vydrží na tvojí tváři. Jméno Květinka jsem jí dal, že je potřeba, já si žen vážím a umím hladit, ale ne všechny. Na závěr děkuji a i vám, Květuško, a paní Maňasová a paní Andrejko Vrbová, už víte, proč jsem říkal dál jméno Květinka. Děkuji a naschledanou.
0: Ano, pane Hochmane, tak ať se vám daří, vše dobré a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a dáme písničku. František Kotásek, Laternička, Vladimír Salčák otextoval a Hulíňané.
2: Český rozhlas.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Anu z Brna. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Paní Navrátilová, já mám prosbu. Chtěla bych poprosit o písničku pro toho pána, který se ráno zúčastnil té soutěže, jak se u nás mluví, nebo tak nějak se ta soutěž jmenuje. Sice nevyhrál, ale byl strašně milej. Říkal, byl to takový starší mladík, bych řekla. On říkal, že je pořád sám, tak aby věděl, že lidi, kteří jsou sami, těch je víc. A ti z toho nic nedělá. Jo, ať je rád za každý pěkný den, že se ráno probudí, poděkuje za to, že se probudil, večer za to, že ten den prožil, venku svítí sluníčko, ještě teďkom trošku zpívají ptáci, je ten svět krásný. Tak ať se mu moc daří. Doufám, že teda poslouchá.
0: Doufejme.
1: Takže děkuji za pěknou písničku.
0: Tak jo, paní Aničko.
1: Mějte se moc hezky.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já tady připojím ještě přání. Prosím o písničku pro manžele paní Marii a pana Pavla Krutákovi, kteří právě dnes slaví zlatou svatbu, 50 let společného života. Mnoho zdraví a pohody do dalších společných let přejí sestra Věra s manželem, neteře Jitka, Vladimíra a Eva s rodinami, syn David s rodinou a vnuk Pavlík, který posílá velkou pusu. Přání se připojují i rodina Hasíkova ze Starého Hrozenkova a také rodina Kudlova a Juračkova z Prostějova. A je tady prosba o písničku Valtice krásné, ale to my máme písničky připraveny dopředu, ale my vám slibujeme, že tuto písničku určitě třeba paní Ostrá má srdcovky, že ona je určitě zařadí v nejbližším termínu tady tuto písničku, že si budete moci vyslechnout. Tak výborně, to jsme předali a hrajeme písničku Každou bolest srdenka Ludmila Kostková a slovácko-mladší cymbálová muzika a zaspívají nám Olga Baričičová a Lenka Králová.

0: Krásná písnička nám dozněla a pojďme tady na e-mailovou poštu. Mám tady přání pro paní Jiřinu Trojanovou z Březníka, která v polovině prázdnin oslavila půlkulaté 75. narozeniny. Celá rodina se nyní těší na toto přání venku u krbu. Vnučka Barunka jí složila básničku. Naše milá babičko, posíláme přáníčko za všechna vnoučata a těch je opravdu hromada. Samozřejmě za dědy, kterému vaříš obědy, za zetě a snachu, bez nich by přišla naše rodina do krachu. Za dcery a synáčka, ten má rád zákusky od ráčka. Nemáš jenom vnoučata, mazlí tě i pravnoučata. U krbu teď sedíme a pěkně se bavíme. 75 ti je, na kole ti to pořád jde. Vše nejlepší přeje manžel, dcery a syn s rodinami, 8 vnoučat a 4 pravnoučata. Tak doufám, že přání jste slyšeli a já vám přeji krásné posezení a tak to má být, ať rodina je pospolu a takhle se jaksi těší. Těšíte se svojí přítomností. Takže přátelé, posílám písničku Jatelinka Vladimír Fefr a Sokolka ze Šakvic.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mailovou poštu. Broněk Uher poslal tady přání. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarádka paní Jaroslava Ondrášíková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. A dáme písničku Zatoulaná přímo písnička Karol Porubský a Bojané.

0: Tak přátelé, máme tady e-mailovou poštu, ale mě tady bliká telefon, tak já ho vezmu. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, tady je pan Kraus, vítni to mám, tady je pan Kraus ze Slopného.
0: Ano, výborně, vítejte.
1: Já mám jedno přání. Mám taky takovou květinku, jak ten předchůdce, co jste mu hrála.
0: Ano.
1: Ale je to manželka, která teda oslaví 2. září 74 roku.
0: Ano.
1: A to je činnost veškerou tady domácnosti, kterou vedejí při tom, že jsme oba dva těžce vážně nemocní. Tak ano. Prostě musíme všem poděkovat jako za to, který se o nás starají.
0: Ano.
1: To jsou naše dcerky. A takže bych ten manželce chtěl nějakou pěknou písničku zahrát, ale to už nechám na vás, jako.
0: No, ona je připravena dopředu, takže já ji nebohu měnit. Ano, dobře.
1: Pane, to nevadí.
0: Dobře.
1: Tak vám děkuji moc.
0: Ano, tak doufám, že vás...
1: Jste všichni.
0: Ano, tak se také držte a hodně sil vám přejeme a ať se prostě... To nějak, co nejlépe daří.
1: Musíme to zvládat, nedá se.
0: Ano, zvládněte to všechno. Ano.
1: Děkuji moc.
0: Jsme s vámi, ano, a doufám, že písnička vás potěší.
1: Děkuji.
0: Ano, nashledanou a pokud možno pěkný večer.
1: Díky moc.
0: Tak pojďme prosím na e-mailovou poštu, kterou tady ještě mám, já ji připojím k tomu. Tak dobrý večer, dnes má narozeniny kamarádka paní učitelka Lucie Pochylá z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a boží požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. No a mám tady ještě jedno přání od Broňka Uhra, které je pro kamarádku k narozeninám a je to hasička paní Zdeňka Zetková Cmolová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Evžen, děti, bratr Marek s rodinou, rodiče a hasiči, sousedé, rodina Cmolova a Zetkova a Zimčíkova a kamarád Broněk. Tak a dáme písničku, kterou jsem slibovala, Vladimír Pfeffer, Slavíčka Hlas a Moravěnka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: A vítám ve vysílání milého pana posluchače z Moravy. Dobrý podvečer.
1: Rád bych pozval nebo poslal palce, který držíme Jarkovi Nešpurkovi, který je momentálně v nemocnici, je to pan doktor veterinní a sloužil jsem s ním na vojně ve Znojmě.
0: Ano.
1: A skládkový hudby PS útvaru 5688 a je na tom poměrně špatně, tak ať bojuje, že mu to vzkazuje Kunda.
0: Ano, ano, ano. Tak také držíme palce a hodně sil posíláme. Ano, děkujeme teda za tuto zprávu a zdravíme vás.
1: Byl to velký muzikant. Velký muzikant.
0: Ano, ano. Nebyl, ještě je pořád, tak...
1: Je.
0: A neříkejme, že byl, že jo.
1: Ano.
0: Ano, na jaký nástroj hrál?
1: Harmoniku, bariton.
0: Bariton.
1: Dekolce bariton a pozon.
0: No úžasný. Tak jo, tak držíme palce, ale tohle jsou takový, to je, tito lidé, co takhle hrají na tyto dechové nástroje, tak mají takový pevný kořínek. Já věřím, že to bude dobré. Ano?
1: Doufejme.
0: Ano, dobře.
1: Děkuji.
0: Tak mějte se moc hezky, nashledanou. Tak, přátelé, pojďme dále. Já mám tady ještě přání, které já jsem chtěla vzít telefon další, ale on mi zmizel. Dobře, tak pojďme na přání. Dobrý večer, prosím o písničku k narozeninám pro paní Jarmilu Výrostkovou z Hoštic a přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti do dalších dnů od sestry a vám děkuji a přeji hezké dny. Tak a pojďme na písničku. Až pojedu orat a u Svatobořic, Fanoš Mikulecký, Joška Černý a Brolna.

0: Vítám ve vysílání paní Mlčochovou z Hané, Určic. Vítejte.
1: Děkuji pěkně. My bychom chtěli popřát našemu otci Pavlovi Barbořákovi. Má dneska krásný letní kulatý narozeniny.
0: Ano.
1: A přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. A přeji mu to Mlčochovi a Hujíčkovi.
0: Výborně, tak perfektní. Ano, tak vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Já vám děkuji pěkně, naschledanou.
0: No a teď si poslechneme Marušku. Z Nivnice, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, milá paní Květuško a milí posluchači. Chtěla bych pozdrav poslat s písničkou Pro radost z Lázní Hodonín a poděkovat milé paní Marušce Kročilové, Veronice Moravčíkové za držení místa ve strání a poděkovat všem kapelám, zpěvákům, účinkujícím a taky divákům. Všichni byli veselí, milí, bylo to krásné na festivalu. Dechovek. A taky Karličkovi Hegnerovi, moderátorovi, taky to bylo úžasné. Tak zdravím taky ještě, ano, bylo to hezké moc. A ještě bych chtěla pozdravit Marušku a Zdenka Hanákovi, poděkovat za písničku Marušku Jiřábkovou z Kostic a taky Zitu Bémovou z Jevíčka. A taky ještě všechny milé přátelé, které znám, tak všechny moc pozdravuji a přeji krásný večer a hodně zdravíčka všem a vám taky, Květušečko. Mějte se moc hezky. Jo, a ještě květinku a Viléma Hochmanovi, taky tomu Hochmanovi ještě jednu písničku pošleme Vilénkovi, měl 75, tak ať se mu daří. To je vše. A
0: dobře.
2: Mějte se,
0: paní Květuško,
2: moc hezky a vám taky daří.
0: Ano, všechno pěkné a v těch lázních si to užívejte.
2: Jo, děkuji vám moc, mějte se hezky taky.
0: Ano,
2: nashledanou.
0: Tak a já mám tady jednu vzpomínku a je to na svátek babičky, která se jmenovala Augusta Seifertová, rozená Peroutková, pocházela z Pitína u Bojkovic. Právě ona mě naučila tomu, že mám rád pěkné lidové písně a to nejen ze Slovácka. Velmi často na ně s láskou, radostí a vděčností vzpomínám. Byla to moc hodná, laskavá a milá žena, která znala mnoho věcí, dnes již zcela neznámých nebo zapomenutých. Měl jsem to velké štěstí, že jsem s ní a mojí maminkou, paní Jiřinou Boleslavovou rozenou Seifertovou, prožil mnoho nezapomenutelných zážitků. Právě 28. srpna slavila svůj svátek, naposledy jsme jí mohli popřát již před dlouhými 38 lety v roce 1988. Jméno Augusta znamená latinsky vznešená a je velmi výstižné a charakteristické právě pro mou milou babičku. Lze pro ní použít rovněž slova Boženy Němcové, kterými popsala v závěru své slavné knihy Babička, hlavní postavu, šťastná to žena. Zdravý milovník všeho pěkného a zajímavého, včetně hudby, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. A my děkujeme a přejeme vše dobré a dáme písničku, přátelé, Chaloupky pod horama a Malá česká dechovka.

Tak, vážení a milí, dozněl valčík Františka Voborského, Josefa Daleckého, Chaloupky pod horama, Blanka Tůmová a Josef Opl nám zaspívali a pojďme tady ještě jeden e-mail předáme. Zahrajte prosím pěknou písničku našemu synovci Milanu Šlesovi k jeho dnešním narozeninám. Přeji mu vše, jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti ze svých dětí a ať se mu daří ve fotbale a pomáhá mladším hráčům se svými zkušenostmi. To všemu přeje strejda Radek s celou velkou rodinou Šlesovou. Tak, předali jsme a máme tady ještě pozvánku na sté druhé slovácké hody v Jundrově. Zve vás tělovýchovná jednota Sokol Brno Jundrov, sbor dobrovolných hasičů Jundrov a Jundrovská krojovaná chasa. A je to 29. srpna, 30. srpna, jsou to dva dny. Krojovaný průvod vychází ve 13 hodin po oba dva dny od Sokolovny a k poslechu a tanci hraje dechová hudba Dambořanka. Takže máte se určitě na co těšit. Tak, předali jsme a hrajeme poslední zpívanou písničku Žala naša Anička a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám pokojný večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro nás hraje mistříňanka s názvem Ze vzpomínek. Přeji vám dobrý poslech a krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba nového kulturního centra. Učitelé na základních školách dokončují přípravy na nový školní rok. Vláda v září projedná startupový zákon. V noci a kránu očekávejte většinou polojasno s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na stavbě nového kulturního centra. Po 5 letech od položení základové desky a řešení chyb v projektu začne hlavní montáž. Půjde o největší montovanou dřevostavbu svého druhu v Česku.
3: Základová deska pro kulturní centrum ležela 5 let prázdná. Důvod vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
4: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že je všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit.
3: Vyroste tam největší dřevostavba svého druhu v Česku. Jednotlivé díly už jsou hotové, říká výrobní ředitel společnosti Tarosnova Aleš Gebauer.
5: Jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty a tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
3: Hotovo má být na konci příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Do návratu žáků do lavice zbývá 5 dnů. Včetně víkendu. Učitelé proto mají od tohoto pondělí připravený týden. Chystají třídy, výuku i organizaci nového školního roku. 27-letý Vojtěch Najman do něj letos poprvé vstoupí jako zástupce ředitele 7. základní školy Kvítková ve Zlíně. V této pozici bude patřit k nejmladším v kraji a kvůli přípravám strávil ve škole i velkou část prázdnin.
6: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den. Obnovovali jsme školní řád, směrnice, připravili jsme třídy pro učitele a všechny různé takové novinky, které ještě budou učitelům teprve představeny.
2: Startupy budou víc podporované státem. Podle zákona, který má v září schvalovat vláda, budou moct požádat o speciální certifikát. Díky němu si třeba jejich investoři budou moci odečíst z daní až 5 milionů korun ročně.
7: Podmínkami pro získání certifikátu bude, že startup podniká v Česku, funguje méně než 8 let a má obrat do 250 milionů korun ročně. Jeho podnikání zároveň musí být inovativní a mít potenciál růst na zahraniční trhy. Kromě daňových odpočtů investorů si budou moct startupy prodloužit dobu pro daňové uplatnění ztráty na 7 let, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Startupy jsou furt své činnosti ztrátové a 5 let může být krátký termín pro přesunutí se do ziskové činnosti.
7: Předseda České startupové asociace Jiří Vicherek zákon vítá. Podle něj přispěje k dalšímu rozvoji startupů v Česku. Už teď jich v zemi podle něj jsou stovky.
9: Potřebujeme takové podmínky, aby čeští podnikatelé nám neutíkali do zahraničí.
7: Zákon by měl platit od července příštího roku. Drle, Český rozhlas.
2: Policie za letošní první půlrok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich bylo v Jihomoravském kraji. Řidiči tam porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně totiž v okolí způsobuje dlouhé kolony. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji čekejte přes noc a kránu většinou polojasno, nejnižší teploty budou kolem 18 až 15 stupňů, v údolích pak očekávejte lokálně jen kolem 13 stupňů a vítr povane slabý až mírný východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní servery nehlásí v této chvíli na cestách ve Zlínském kraji žádné nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krátce po 19. hodině vás v úvodu pravidelné každovšednodenní půlhodinky s lidovou muzikou na pěknou notečku od mikrofonu zdraví Markéta Ševčíková. A cože nás dnes hudebně čeká a nemine? Autor pořadu Jaroslav Kneisl vybral nahrávky zpívajících chlapů. Uslyšíme muže výrazných osobností i charakterů, které se propsaly také do jejich vokálního projevu. Bude zpívat hudební redaktor, spisovatel, hudební vědec, ale také jeden z nejvýraznějších valašských mužských hlasů či pokračovatel zpěvácké podlužácké tradice. Zatím nechci moc prozrazovat, ale přidávám, že růží mezi dnešním chlapským trním bude také jeden ženský hlas. Ale prosím postupně. V úvodu si dáme zpěv Jaromíra Nečase, nestora nejen lidové hudby ve vysílání Moravského rozhlasu, hudebního skladatele, dramaturga a cymbalisty, který ovšem na svou roli solového zpěváka čekal až do pozdního věku. Až cymbalista Jiří Petru dostal Jaromíra Nečase před mikrofon. Stalo se tak na Kameňáku, tedy osadě nedaleko Kyjova. A právě tam, u Petru na chalupě, vznikly neopakovatelné záznamy Nečasova zpěvu za cymbálového doprovodu právě Jiřího Petru. Pustíme si tedy bolestnou baladu, která je ve sbírce Františka Sušila nadepsána označením Samovrahyně.
2: Sudí u synečka v Kyjově na prahu.

Suďte, páni, suďte, ale podle práva. Já jsem ju nezabil, zabila se sama. Zabila se sama, pro synečka svého, že už nedostane

Jestli pak jste poznali, kdo vystřídal zpívajícího redaktora Jaromíra Nečase? Ano, byl to zpívající spisovatel. Český prozaik, fejetonista, publicista, ale také disident, autor manifestu 2000 slov či zakladatel samizdatové edice Petlice Ludvík Vaculík. Tento moravský patriot, žijící v Praze, se narodil v červenci 1926 v jihovalašském Brumově. Tedy přednedávnem jsme si připomínali jeho nedožité sté narozeniny. Ludvík Vaculík měl k lidové písničce a folkloru celý život blízko, ale jeho vlastní písňový projev byl zaznamenán také až v pozdním věku. A mohl za to rovněž cymbalista, tentokrát Jan Rokita starší, Vaculíkův přítel a krajan, který ho doprovázel při autorských čteních a přednáškách, kde se Ludvík Vaculík věnoval takzvaným polepšeným pěsničkám. To je aspoň název knihy, ve které Ludvík Vaculík přibližuje svůj osobní vztah ke konkrétním písním. Ty doplňuje, upravuje, vysvětluje a přemýšlí, zkrátka polepšuje. V doznělé o dozrávajících jablůčkách si s Vaculíkem staříčkem zaspívala vnučka Cecílie Vaculíková a hrála cymbálová muzika Technik s primášem Miroslavem Hlostou. A teď je, milí posluchači, čas na avizovanou Růži mezi trním. Melodicky i textově nosnou a často inspirující píseň Ej lásko, lásko zpívá Klára Blašková za doprovodu ensemblu Flair v úpravě uměleckého vedoucího Jana Rokity mladšího.

Kouzelná píseň Ej lásko, lásko v podání Kláry Blaškové a nadžánrového uskupení Ensemble Flair s uměleckým vedoucím Janem Rokytou mladším. To byli oni. A teď nám zaspívají další tři chlapy. Jošku Severina mladšího, pokračovatele zpěvácké tradice na Podluží, doprovodí muzika pod vedením Jana Blaška. A potom to bude krátký exkurs hudebního vědce a etnologa profesora Dušana Holého do sociologických vrstev a jejich toužebných propojení na Horňácku.

V dnešním pořadu na pěknou notečku jsme právě doposlouchali vsetínského zpěváka, jednoho z nejvýraznějších mužských hlasů na Valašsku, Josefa Lažu. Doprovodila ho cymbálová muzika Technik, kterou si dnes pustíme ještě jednou. Na závěr vybral autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl ještě jednou zpěv Ludvíka Vaculíka a další z jeho polepšených pěsniček. Prosím, berme její text jako poučení a motivaci a mějme na paměti také to, že člověčenství i láska neznají hranic a patří k univerzálním darům, které jsou nám dány. V úvodu na klavír hraje, a to zcela výjimečně, Jan Rokita starší a zpívá Ludvík Vaculík. Loučí se s vámi jak autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl, tak od mikrofonu Markéta Ševčíková.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JBeam. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prák. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci.

0: českých trvalerů.
1: A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
2: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí.
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
2: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před dvouma rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy. A vlastně to byla maminka se třemi dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v první třídě, ty dvě další ve školce. Ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od prvního dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
3: Vysvětluje Miroslav Broš, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Běla alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetem nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanca Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
4: Pane Kmeťo, jsme na křtu Magické lásky, nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
5: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem i na Helene Vondráčkové, lebo já si pamätám tie časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
4: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
5: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba a počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sprostredkoval, slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme pieseň, na ktorej sme sa dlho, dlho podielali. Jedna časť polovice sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda v Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
4: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
5: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť aj slovenskú.
4: Budete spolupracovať s JB'm na další muzice?
5: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
4: A vy v současné době na čem vy pracujete?
5: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou aj s Rytmusou. Piesňa sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach. a teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song a pomaličky ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitu pesičku, pekný videoklip, dobrý singela a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
4: A kde vás mohou posluchači vidieť v současné době?
5: V blízké době budem 16.10. vystupujem tu v Prahe, tu bude nejaká akcia, neviem presne ako sa volá, lebo je to 16.10. 17.10. budem v Dečíne, to je Česká republika, no a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
4: U mikrofonu mám zpěváka JB-ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
0: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra a vůbec na přemýšlení, na tvoření. Je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
4: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu Magická láska. Jak se vám líbí Magická láska?
6: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslí vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga vbud bacht, zhorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnevajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby, budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. To rozhodně nerezignujeme na jaksi ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zděby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mě se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i toho Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénárist je ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu?
1: Poznamenala to vás i to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později. Ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to, takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
2: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... Byly fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro
1: režisérku
0: náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit.
0: Takže to bylo ještě věnoval... v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha, mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta nebo Miloš Fedáš nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila.

0: a tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo? Že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo, bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo?
1: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra. Čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve Středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahou a v Brně se rozjely. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná, je tam uzavírka po srážce osobního auta s motorkou. Obět se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Rozehnal.
3: Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano, ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju. Krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kde jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodíku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Tak. A postupně se tam jako... jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby už jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už ke našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších, přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem, nebo?
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až když jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, kteří si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli, jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: a říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska. Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadám úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mě umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. A když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mě bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal. My jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry. Tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích. A tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku. Takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, podobný, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem. Tak o to jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně, takhle než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli. Pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: a jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo. A pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No. Ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstínky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově. A já z dlouhé chvíle coural po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohli si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na který bylo desítky slubních prstýnků a díky asi té mej hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstínek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstínku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval jsem ho to všechno a furt ten prstínek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
4: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let, toho tam nemám.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
4: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatby. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě Rubínový.
4: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Tak máme v povědomí, že to. Já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto. No a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová. No a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde leže v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, no, ale...
3: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem dva ztratila.
4: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstínky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
4: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
4: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogofogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební vlastnějším obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
4: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký. Manželky plat nebyl žádný velký, neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby si vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelili s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy. Jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce jí srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levé strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, ten kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, a protože jsme měli i v té době, přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánku.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme. Pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy. A doktor Ira, Vojta Ira, to byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
6: Pomohlo to?
3: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě, jo. A třeba s kočárem, sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že a že bude dál.
6: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
3: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
6: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
3: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
6: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
3: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
5: Proč byl? Je, ne?
3: No, tak je ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
6: Jak dlouho chcete ještě tady být?
3: No, já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná, vzájemná zdravotní pojišťovna. Tak mi poslali novou poukázku, průkaz, kartičku. A je tam na 10 let, že je. Tak musím tady být ještě 10 let. To znamená, že tady musím být do 94.
5: No já když tak přemýšlím, tak abych jí udělal radost, tak si půjdu vyměnit v prosinci občanku, abych jí měl taky někdo.
6: Je ten humor a smích důležitý pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
5: Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a toho nic jiného.
2: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla. A čas je plamen očistný.
1: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
2: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
3: Děkujeme.
5: Já jsem slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
3: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
6: To doufám budete používat.
5: To je pro nás škoda. To je pro nás škoda.
3: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvlášť těchhle těch, co je k užitku.
6: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
5: No, my jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme, zaplať pámu.
3: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, my jsme, stačí, když mám diamant tady.
6: Vy jste drahokami sami o sobě.
3: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kostky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželství.

0: líbal Karel?
1: Na obě.
2: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
0: Jakou barvu očí má?
2: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
0: Jakou máte barvu očí?
1: Jo, to nevím, já se do nich nekoukám. Ale říkali, že prej mám zelenou.
0: Jaký typ vůně máte ráda?
1: Já mám ráda levanduluj, ale parfémy žádné nepoužívám.
2: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 let čich, takže já to neumím posoudit už dneska.
0: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
1: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
2: Tak jak dneska? 174-65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
0: Kam jste ji prvně pozval?
2: Do kavárny, to bylo naše první.
1: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
0: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
1: V kuchyni.
2: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
0: Sbíral někdy něco?
1: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
2: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
1: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
0: Kdo doplňuje toaletní papír?
1: Já.
2: No, výhradně, paní.
0: Kdo utírá nádobí?
1: Někdy já, ale většinou v Karel.
2: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
0: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
1: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
2: Myslím si, že nějaký vytáhaný svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
0: Který sport má nejraději?
1: Nejradši, no chodí rád pěšky.
2: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
0: Jak dlouho obědváte?
2: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
1: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
0: Nosil někdy kníra?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
2: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj, už na baterku za pár minut. A hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odsínout, takže paráda.
1: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
0: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
1: Pyžamo.
2: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
0: Kdo byl v noci větší experimentátor?
1: Manžel.
2: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
0: Kam vás nejraději líbal?
1: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
2: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
5: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
4: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
1: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu. Teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti. Nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo? Takže to je takový klidný život. No, prostě.
0: A Karel se postará, uvaří.
1: Ano, ano.

0: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého, třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíže, než byla ta společná, co jste prožili?
1: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak si říkám, doprč jste takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný. No.
0: Měla jste strach o něj?
1: To, má, to je jasný, že jo, že prostě nevíte, co z toho vznikne nebo podobně, že jo, naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora a ten zjistil, co mu chybělo, no a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez tom, tak jsme k sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaký problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala. No.
0: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle. Že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou pomocnou, to je přece fajn.
1: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe, ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
2: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme. Nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
1: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady, jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
0: No. Manžel vaří.
1: Manžel vaří, manžel nakupuje.
0: No, jste šťastná žena.
1: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám, no tak vaří, no, i pro mě.
0: Kdyby měla nějaká slova díku, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
2: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. My jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A to se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
0: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
2: Ani na to nebo nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím a hotovo. A dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
0: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
2: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě okřikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned okřikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit.
1: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
2: Já.
0: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
1: No to víte, že to je pořád tak nějak platný. Že to platí.
0: Milujete jí?
2: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pámu. Zaplať pámu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
3: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
2: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
4: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
5: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
4: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
5: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá a leda byle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým a můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachost ti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl.
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v reži, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček, s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: Co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem a Govenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
6: V 9 hodin. Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Rydliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
6: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala.
5: Ale aby Roza zase nezjankovatila, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mužku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyho k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou
6: spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkl. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Dela své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pela.

0: ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejdila skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala 21 dolarů a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé. Kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? V 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime. A buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Copak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Ještě drý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. 8 dolarů týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
2: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
0: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu.

kravatu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení. No, není perfektní, Jime. Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla. Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám a povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba se dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věcí a to se musela vypárat, vyžehlit, za to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá. Pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená, a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, měl to, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na to přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že by se taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to bylo, že...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: No, a já jsem vrátil k penězům. No a on přišel a že no tak ti to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pán posluchy, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati, bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my, a kuchařky. Kuchařka 1 a tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak dětka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A my potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala. Ale až si vyzkoušela, co to obnáší. Protože já jsem byla vyučená ta Kryčová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet. Protože to jsme museli umýt. Třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A přesto já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A by říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom mě navedlo malý do Erohátek, takže... tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o předání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám předal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už je ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někde odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říct si o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stáce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, jak mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevíde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod hrochu v Týnec, takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přímo, přemýšlím.
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech, je říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte, a už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl, a já říkám, no, tak si vzpomeň, protože když jsem jako si vyhoudávala Falke, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel, takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak
0: až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si tykali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku se staženým jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď?
1: No, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Uh-huh. Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to jo. Už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl tak Jindřichu, vše se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem a když to se nebo cení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově. Z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím. Protože
0: vy jste dobrý,
1: tenkrát
0: jsme, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal a to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty naše mančafty hráli, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak
1: a
0: to má
1: střední
0: být.
1: Čechy.
0: Ano, a ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový. Férový.
0: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo? 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet a když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000, to bylo nic tu dobu, jo. Já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici. Tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té jako mě ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla s

0: úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 tisíc, učitelce odměnu. A že ještě tam zbývá 20 tisíc a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
1: a myslíte, Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali propadnout?
0: Právě, já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužili a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč bych jim to nedala? To propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo a každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky. To byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu. Ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 tisíc k tomu platu malému. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní, a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to, a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, to se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš? To byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
1: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup. Uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat. No, peníze jsou peníze.
0: Protože ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil. A ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal, ano. Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my už nejsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
1: Dobře, Ivetko, tak děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
0: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v Noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme. Co říkáte? Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. A peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jednou udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já jsem se neozýval, ale já slyším bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všeho z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí z Čile do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako máme nárok na nějaké zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dajou míň a jsou spokojení. Je spokojený jak podnikatel, tak je spokojený i ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Nebo... Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek, mám za sebou vlek. Jiný, za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se na tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se na tím naskáču víc jako návěsu. No, prostě to nejde. Všechny řekne, že jsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. O mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a proplatí mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sírky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu kde za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl za 3 roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaký měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak
1: ano,
0: ten
1: ano,
0: rok, ano. Tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska se mluví jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a uklízečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout. Vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A k tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, šéfkuchařem. Ne vedoucím, ale šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. Měl takovou malou hospůdku a tam jsem jako vařila a když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo nebo tak. Byla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme dělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkaty. No, tam jsme podnikali, vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a... Když jsem tam dala před 2 rokama, tak aj jsem nás v očích. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já se nikdy neodmlouval. I když jsem třeba kuchař, s kuchařem já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když dožádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když vše viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak je to je dobře, toho, tak by dělali. To mělo být.
1: Jak se ho kam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebyl velký plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo. Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dalím Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peněz. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuji v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, já nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně, ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiný oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam, už jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden, a vedoucí za mnou poslal řidiče a ten říká, kdo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a takovou pozdravuji, protože by to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost, tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval tak, že jsem ještě v sobotu v neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu v neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí, na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstnanec, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl můj jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mě teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to, jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, Na to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože neděláme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já jsem říkal, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: No, pointa je taková, že ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to, já jsem nebyl pracovní o mě, on mi to neudělá, pracovní obdávku. Ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase a on dal zase výpověď. Ne, to bylo já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní. A ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď. A já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten měl vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že tak to už bylo trošku takové lepší, že ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepíno, to bylo vážně. Takové.
1: Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. O, to byl takový závistlivý sebevedoucí, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi dobře teď, no, na druhou stranu teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a to by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak se má, že? Nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak my už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli v pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho obyčejného ne, si vyslechne ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že to ale aj za dřívšího režimu, že tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde se čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No. Jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvílou slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulku vyplat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala si ty duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou ty HP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe, a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
0: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jaruško. Jak jste to myslela? To automatické písmo.
1: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak já, mimo.
0: No, tak aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Ne, to já nevím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Já ale reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to, o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře,

0: Až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chviličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Škola Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste, dobrý den, dobrý večer.
1: Já mám takovou bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s nima rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střívala. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci.

0: Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom my jsme neměli vypité, no. A tak majster, on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě bylo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc. A tím jsem vlastně dostal přidáno a bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková sranda, no. Pak to uběhlo jenom, ale nějakých 40 let.
1: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
0: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, aby jsme se převlíkli do pyžama a museli jsme to zaplatit a vtrží nám to z kapesného.
1: Tak ale krásná historka.
0: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že by jsme dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy na nejvyšší úřad a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
1: Teda.
0: Takže ty časy se mění.
1: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a
0: ano,
1: skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
0: Ano.
1: A to tak zmíníte mi řekli, jenom mimochodem byl na konci. Vy jste borec.
0: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás a přeju vám dobrou noc.
1: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste
0: tak
1: nás poslouchal i se zapojil.
0: Mě moc, slyšel jsem vás rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávě. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisknout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
3: Ano, jde se vám, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať.
2: Ano. Ja celé dny čítam. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No, já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No, ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa. A co robí mama?
3: Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Vy, už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezať. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění to není, ale ty si fouzol. No, no, no, tak, no.
3: Ale mne to drží, mne to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
5: Ani na mě?
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom prostředí. To,
3: například?
2: Například nemocnice, že jo? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice
2: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jen do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
5: S kým?
3: Team. Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou
3: ty... Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, ktorý z vás je vrah?
5: Je.
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesor.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
5: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
5: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista uspávání.
3: Na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: Peniaze.
2: Řekneme vám, zavřete oči a počítejte, řekněme, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
5: No, ne, to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu. Rodiče ho dali študovať, 5 rokov študovať.
2: Ja vám, že spím, oni mají radosť, no a je všechno v pořádku. No, no, okamžite vás rozšmelcujú na cudky z radosti.
3: No dobré prostredie, nemocnica, tam sa viete správať, to viem, ale povedzme, prostredie celkom iného charakteru. Prostredie, kde sa objavujú však dievčatá a...
2: Je, s vaším dovolením. Vy môžete mysleť buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak ja myslím, že by sme mali radšej hovoriť o takom prostredí, ktoré je nám bližšie však.
2: Plavárne.
3: Bar.
2: Zústaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně, že jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby sa on začal topiť, skočiť za ním, no. Župan dole, nafackať ho, vyťahol, zapáče si na breh a ste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano.
2: To samozrejme, sympatie patrí hrdinovi. Ja si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastne. Ano, ano, ste, ano, no zpěváci, že musíte to být. Jenže ja si říkám, ano, sú oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
3: No, je to?
2: Tak to ne, asi... Ne, to není ono, ne, no, dávno. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to moje dáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek, jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva, ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, dítě, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostali k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: To je takové, mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascívně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky hry, to je nádherná, podívám. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, já si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled. Na první pohled.
1: Pohled? No tak na to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár. Podívej se.
2: Co?
1: Tady.
2: Slečno, vaše temně rudé réty zrychlují mi ten a dech mi tají. S divočím, že země

0: začnu vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky.

0: družstevní byt. Pozvěte nás, slečno, dále, my vás budem učit žít. Pozvěte nás, slečno, dále, savanou letí šíp.
1: Podívejme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesunul, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak jste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A on nás takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sofie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sofia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To co jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s

trvnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.